22, kde jeho autor apoštol Pavel takto píše pohanům. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané, které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši. Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj, on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v duchu. Kristus přinesl mezi Židy a pohany, ale vlastně mezi lidi všech národů, pokoj, smíření a jednotu. A nejen to, skrze Krista mají všichni lidé v Duchu svatém svobodu a právo přistupovat k živému Bohu. Apoštol Pavel sděluje prvním adresátům listu, což byli křesťané z nežidovských národů, že už nejsou cizinci a přistěhovalci. V tehdejší době totiž mohli být ve městech Římské říše obyvatelé, kteří tam bydleli po generace a přesto tam žili bez občanských práv, vlastně bez vlasti a domova. S těmi, kdo uvěřili v Krista, je to jinak. Stávají se spoluobčany svatých v Božím lidu, Božím království a členy Boží rodiny. To je další hluboký obraz církve, který nacházíme v Biblii. Boží rodina. Rodina je něco, s čím, vážení posluchači, máme asi téměř všichni zkušenost. Možná, že ne vždy jen tu dobrou, ale snad bychom se mohli shodnout na několika charakteristikách dobré přirozené rodiny, která vytváří prostředí opravdového domova. První by mohlo být přijetí, to, že se každý člen rodiny cítí být přijatý, má svobodu být sám sebou, vnímá od ostatních podporu a respekt. Druhou charakteristikou, která tu první určitým způsobem vyvažuje, je prostředí růstu. Jde o vzájemné budování, korigování a výchovu. Ano, je tady svoboda, ale zároveň nějaké principy. Je tady podpora a respekt a zároveň je normální přijímat napomenutí a vzájemně se podřizovat. Takové prostředí umožňuje růst spíše tažením někam vpřed, než tlačením zezadu. Třetím znakem zdravé rodiny je nějaký společný záměr či dílo. Může to být dům, o který pečují, rodinná firma či tradice a podobně. Tyto znaky dobré, zdravé, přirozené rodiny nám mohou pomoci proniknout hlouběji do tajemství církve jako Boží rodiny. Každý člen Boží rodiny by měl cítit přijetí, protože ho takového, jaký je, přijal a miluje sám Bůh. Může žít ve svobodě na základě identity jedinečného Božího syna či dcery. A ostatní Boží děti, jeho sourozenci v Boží rodině, sami takto přijímaní, by i jej tak měli přijímat. Zároveň jsme v této Boží rodině povoláni se v lásce vzájemně budovat,
napomínat a povzbuzovat, abychom mohli růst do toho, jakými nás Bůh chce mít. Před pár týdny jsme mluvili o tom, jak důležitou roli v naší proměně má Duch Svatý. Ale obdobně velkou roli vnímá i společenství lidí, zde především Boží rodiny. Tuto rodinu také spojuje i společné dílo a úkol, a tím je růst Božího království v nás a kolem nás. Snad i to málo, co jsem o důležitosti rodiny i Boží rodiny právě řekl, nás může vést k těmto závěrům. Mimo přirozenou rodinu se nestaneme plnohodnotnými lidmi. Samozřejmě, že tou rodinou pro některé z nás nemusí být rodina biologická, ale jiné blízké společenství lidí, které onu funkci rodiny aspoň částečně plní. Podobně mimo Boží rodinu církve se nemůžeme stát plnohodnotnými Božími syny či dcerami. To vystihuje jeden citát. Křesťan musí pochopit, že vůbec nemůže být křesťanem, jestliže svou víru neprožívá společně s druhými. Zhrňme tedy dnešní poselství. Každý z nás potřebuje společenství Kristových učedníků, abychom správně poznávali Boha i to, kým jsme v něm, dále abychom rostli do Kristovy podoby a společně naplnili Boží záměry s našimi životy i s tímto světem. Milí přátelé, nevím, jak moc se cítíte v tomto čase být součástí církve jako Boží rodiny. Pokud z nějakých důvodů málo či vůbec, i přesto se prosím zamyslete nad následujícími otázkami a dovolte, aby Duch Svatý ve vás probouzel touhu po Božím společenství v jeho rodině. A pokud jste zapojeni, kéž toužíte v tom ještě růst. Dovolte tedy pár otázek k zamyšlení. Cítíš se být přijatý ve svém křesťanském společenství? Cítí se křesťané kolem tebou přijímaní? Jsi často povzbuzován druhými křesťany, například sdílením víry, života, Božím slovem, modlitbou, službou, praktickou pomocí a podobně? Povzbuzuješ ty nějakého křesťana kolem sebe, například sdílením víry, Božím slovem, modlitbou, službou, praktickou pomocí či nějak jinak? Dává ti někdo z křesťanů zpětnou vazbu a dovolíš mu to? Pomáhá tě někdo korigovat a formovat? Jsi někomu vykazatelný? A obráceně, dáváš ty někdy někomu zpětnou vazbu v lásce, pravdě a pokoře? Pomáháš někomu ve formaci a růstu jako Kristova učedníka? Spolupracuješ s někým občasně či pravidelně na nějakém díle nebo činnosti, kterou si Bůh používá k růstu svého království? Myslím, že mnohé ty věci, na které jsem se teď ptal, jdou mnohem lépe a snadněji v malé skupince křesťanů. Proto bez ohledu na to, jak velkého společenství si součástí, hledej intenzivní vztahy s několika blízkými křesťany. Pokud je nemáš, modli se za to, protože Boží rodinu potřebují já i ty.

nechce se spát. Jen s jednou postelí a s jedním příkladem.

0: Při poslechu dnešního dílu pořadu o vážné hudbě Oktáva vás vítá Martin Novotný. Dnešní Oktáva přináší rozhovor se skvělým pěvcem a mým kamarádem Jiřím Sulženkem. Srdečně tě vítám.
1: Zdravím posluchače i tebe, Martine.
0: Basista Jiří Sulženko je solistou opery Národního divadla v Praze i pravidelným hostem v mnoha operních domech. Debutoval v Národním divadle v roce 1921 jako Leporello v Mozartově Donu Giovanni. Předtím ovšem jako pěvec měl angažmá v Olomoucké a Brněnské opeře. V letech 2008 až 2012 byl také solistou opery Saarlandisches Staatstheater Saarbrücken. A v sezóně 2012 až 2013 se vrátil zpět do Národního divadla v Praze.

0: První ukázka i tato, která právě zazněla, jsou z opery Figarova svatba. Nejprve to byla Figarova kavatýna a poté árie. Jen pro upřesnění, kavatýna je typem árie, který měl v rámci opery představit postavu, která ji zpívá. Takže se nyní vrhněme na představení tvé osoby. První otázka. V předchozím textu jsem říkal, že jsi měl angažmá jako pěvec. Nerad bych, aby to zcela zapadlo, protože jsi jeden z našich předních operních pěvců, ale začínal jsi jako kontrabasista v orchestru Národního divadla a zpěv si vystudoval až později. Docela by mne zajímalo, jestli se ti někdy stalo, že jsi třeba hrál v orchestru a ještě jsi stihl odskočit, zaspívat si na jeviště. Byť by to bylo třeba i jen při nějaké zkoušce.
1: Tak tuhle příležitost jsem naštěstí měl. Přiznám se, že jsem vždycky toužil, ty jistě, Martine, znáš operu Evžen Onegin, kde je krásná basová role knížete Gremina, který zpívá vlastně až těsně na konci, posledním jednání, krásnou árii, která je opravdu nádherná a slavná. A já jsem si vždycky říkal, když jsem to hrál ještě v Orchestru Národního divadla, kdybych tak někdy si od té basy rovnou s chůdkama došel na to jeviště a tam si zaspíval tuhle krásnou píseň, respektive árii, a zase se hezky vrátil za pult. To by byla nádhera. No, bohužel tohle se mi nepřihodilo, ale když jsem přišel, jak už bylo zmíněno, do prvního mého pěveckého angažmá, což bylo Olomoucké divadlo, tak tam, když jsem tam byl asi půl roku, scháněli výpomoc do orchestru divadelního. A tak, jelikož věděli samozřejmě, že má moje původní povolání je kontrabasista, tak mě oslovili a já jsem tam vypomáhal na půl úvazku. A samozřejmě na představení se mě nestala ta situace, abych odskočil od kontrabasu a zaspíval si na jeviště a zase se vrátil, ale stalo se to samozřejmě na některých zkouškách, takzvaných sedacích zkouškách, kde vlastně se nehraje divadlo, jenom se sedí solisté a sbor sedí u orchestru a věnujeme se jenom hudebnímu nastudování. A tam se mi přihodilo právě to, že jsem od kontrabasu zaspíval kus árie, nebo celou, nebo nějakého duetu a zase jsem se posadil a pokračoval jsem v hraní. Takže samozřejmě bylo to jako kuriozní a jako mladý chlapec jsem si to samozřejmě užíval, protože samozřejmě přítomné dámy a děvy se na mě s obdivem dívali a toho jsem si tehdy opravdu užíval.
0: Takže taková mimořádná kombinace, takový kontrabasista a basista.
1: Ano, mý kamarádi vždycky říkali, hele, ty jsi vlastně nejlepší kontrabasista mezi zpěváky a nejlepší zpěvák mezi kontrabasisty, což vlastně mělo taky své výhody.
0: Jak tě za ty roky znám, tak tě považuji za jednoho z nejpokornějších a nejprofesionálnějších pěvců, které jsem potkal. Může to být i tím, že znáš i ten pohled na jeviště z orchestřiště?
1: Tak bezesporu. Jak bych to řekl, taková ta základní hudební výchova, respektive to, co se člověk naučí v orchestru, ta pokora k tomu celkovým dílu, že není tam člověk sám za sebe, tak samozřejmě to jsou věci, které potom se objeví v té práci na jevišti, v té solové práci, protože opera vlastně není jenom o solistech, je to velice komplexní žánr, který v sobě spojuje orchestr, zpěváky, sbory, výtvarnou složku, hereckou složku. Čili já jsem tam jako solista pouze součást. A já jsem to vždycky chápal, protože jsem vlastně byl vychovávaný jako v tom orchestru jako součást nějakého celku. Stejně tak jsem to chápal i ve své solové kariéře. Takže ano, mám jistou pokoru k hudebnímu dílu a vnímám se jako solista, jako jeho součást, kde jsou ještě další prvky a solisté, nejenom pěvečtí, ale samozřejmě v orchestru, že jsou mezihry, že jo, takový hoboje, flétny, to jsou vlastně solový nástroje skoro celou operu. Takže vnímám se jako součást tohoto celku.
0: Hlas je živý orgán, který ovlivňuje nálada i zdraví. Jak se učíš svému hlasu naslouchat a máš nějaké specifické rituály v den představení, koncertu? A stalo se ti někdy, že jsi si opravdu hlasově ublížil?
1: Tak přiznám se, že přemítání o pěveckých rituálech, nebo respektive o tom, co bych vždycky měl před každým představením dělat, je taková moje celoživotní cesta. A ještě jsem nedosáhl výsledku, takže já nemohu opravdu říct, co mě úplně vyhovuje, abych ten daný den dělal. Respektive vím, co mě vyhovuje, ale mění se to podle situace, podle kondice, podle únavy, podle různých okolností, samozřejmě zdravotních. Takže nemám úplně specifickou přípravu k vystoupení, ale snad dvě věci, které se mě vždycky osvědčují. A to je zpívat ten den, když třeba zpívám večer, tak zpívat už daleko dřív, než až před tím představením. Rozespívávat se, trošku se dostat do takové jako formy, zjistit, že to nejde, pak se z toho trošku jako v úvozovkách vyhrabat a říkat, no vidíš, zase to jde. A pak takovou univerzální radu, nebo radu, svoji zkušenost, řeknu to trošku s humorem, v srpnu se rozespívat a pak nepřestat, až skončit na konci sezóny v červnu. Tak samozřejmě to nejde. Nicméně, a to se mi osvědčuje, dá-li se to nazvat jako nějaký rituál, vlastně zpívat každý den. Jako mít tu schopnost zpívat každý den, anebo aspoň co nejčastěji, i když třeba nemám představení, i když třeba se stane, že nemám zkoušku, tak si prostě zaspívat. A to je taková věc, která se mi docela osvědčuje.
0: S tím srpnem to jsi mi připomněl, že v podstatě ano, vím, po těch prázdninách, pokud jsou plnohodnotný, skutečný prázdniny, tak v tom srpnu to většinou fakt nejde. A trvá to dlouho, než to
1: je tak. To tak. Já jsem se kdysi i v tomto smyslu, když jsem měl nějaký náročný vystoupení už na konci srpna třeba nebo září, tak jsem se i těch prázdnin v uvozovkách pěvecky bál. Jsem říkal, co mě čeká za ten měsíc nebo za pět neděl. Hmm. Je to tak.
0: A po studiu byla nějaká role z těch prvních, na které vzpomínáš rád a které bys jsi i rád zopakoval?
1: Tak moje úplně, jak bych to řekl, úhelná nebo taková důležitá životní role byl Leporello v Mozartově Donu Giovannim, protože vlastně to byl můj debut v Národním divadle a byl to ještě za takových okolností, že tehdy bylo, že to bylo v roce 1991, čili výročí 200 let Mozartovy. Inscenace se dělala ještě ke znovu otevření Stavovského divadla po rekonstrukci, takže to bylo taková sledovaná inscenace a na to probíhaly vlastně konkurzy už někdy od roku 88-89. Já jsem prošel těmi konkurzy, pak se změnila situace politická naštěstí, takže jsem změnilo i vedení divadel nebo divadla, takže se dělali znovu konkurzy, a v kterých jsem teda měl to štěstí a uspěl jsem. A vlastně mi to otevřelo cestu nejenom do Národního divadla, ale myslím si, že i jinam. Protože například dirigent toho představení byl Sir Charles Maceras, s kterým jsem potom spolupracoval, mě vyzval k nějaké spolupráci, nebo režisér David Radok, který tehdy se pohyboval hlavně v zahraničí, ale vyzval mě třeba i ke spolupráci v jeho domovském divadle v Göteborgu. Takže to byla taková moje úhelná role, Leporello. Úplně první role, to si také mohu vzpomenout a rád si na ní vzpomínám, to byla Italka v Alžíru, role Mustafa. A já jsem byl opravdu úplný začátečník, úplný kandrdas. Uměl jsem samozřejmě roli, tu jsem se naučil, z korepetitoria sám, ale jaký je pohyb na jevišti, jak se má jednat, tak to jsem znal opravdu jenom z filmu, nebo když jsem se šel podívat do divadla. Takže to pro mě byla velká zkušenost a jelikož to byla role relativně veselá a komická, tak se mě to velice zalíbilo a říkal jsem si, jo, to se mi asi bude líbit. Takže byl to takový ten impuls, kdy člověk začíná něco úplně nového a má s tím dobrou zkušenost a trošku ho to jako nastartuje, že se nebojí dalších kroků v té profesi.
0: Začal jsi zpívat poměrně pozdě, v 28 letech. Myslíš, že je to výhoda, nebo naopak ti to nějak zkomplikovalo pěvecký život?
1: Tak co se týče zpěvu jako takového, si myslím, že to žádná komplikace není. 28 let pro hlasový obor, který jsem já, což je basbariton, v skutku není pozdě. Kdybych byl lyrický soprán, tak ano, asi přicházím o nejkrásnější léta, kdy mohu zpívat, ale v 28 pro baritonistu, respektive basbaritonistu, je čas, kdy teprve začíná zrát ten hlas. Takže si myslím, že jsem opravdu o nic nepřišel, co se týče zpěvu. Další věc si myslím, která byla fajn, že jsem absolvoval vlastně tu dráhu hudební předtím, takže jsem nebyl listem nepopsaným hudebně, což je taky hrozně, si myslím, v té profesi důležitý. A další ještě klad toho pozdního vstupu do pěvecké profese bylo i to, že vlastně jsem měl už za sebou nějakou životní zkušenost, že jsem za sebou měl gymnázium, konzervatoř, i angažmá vlastně v Národním divadle. Takže i ta lidská zkušenost v té jevištní a pěvecké práci je určitě výhodou.
0: Všichni o tobě mluví v superlativech a já vždy s úctou a velkým respektem poslouchal, jak jsi dokázal zaspívat několik představení za sebou tady v Brně a mezi tím si absolvoval spoustu práce na tvé domovské scéně v Praze a přesto jsem měl pocit, že nejsi vůbec unavený. Opravdu mi to přišlo jako záhada, nebo spíš výjimečný úkaz.
1: Sám nevím, jak bych to charakterizoval. Vlastně už jsem o tom trošku hovořil při předcházející otázce. Já to cítím asi tak, možná se budu trošku opakovat, že když je člověk dobře naladěn, je v nějaký fyzický a psychický kondici, dobrý, takže ten zpěv, vlastně zdravý zpěv, nemůže zas tak zásadně ublížit. Kor samozřejmě, když je člověk mladý. Jo. Já jsem o tom, o čem hovoříš, takový v uvozovkách festivalový časy, kdy jsem opravdu zpíval denodenně nebo hodněkrát za sebou, ať zkoušky nebo i představení. Jsem samozřejmě zažíval jenom v jisté době, takže dneska už bych byl asi opatrnější, ale vracím se k tomu, že myslím si, že když se dobře zpívá, správně zpívá a člověka to baví, že se dá ledacos, co se týče únavy, nahradit právě takovým tím entuziasmem. Ale je pravdou, že někdy chybí síly spíš psychický, jo? Že najednou člověk cítí, že sice zpívá, že sice vlastně zpívá to, co má zpívat, ale že není schopen úplně vydolovat ze sebe, protože zahraje únava, není schopen vydolovat ten správný cit, tu správnou emoci, ty správné věci, které si myslí, že by mohly být dobrý předat tomu divákovi.
0: Jak se tvůj hlas v průběhu let proměnil, změnil? Existují skladby, které si dříve zpíval a dnes už bys do nich nešel, nebo naopak ty, do kterých si takzvaně dorostl?
1: Tak vzhledem k mé relativně už dlouhé kariéře, nevím, do kterých jsem dorostl, možná, že už budou začínat spíš role, z kterých jsem odrostl, ale myslím, že se pouštím docela s chutí i do některých rolí, které jsem zpíval před mnoha lety. Už jsme tady zmínili jednou Italku v Alžíru a toho Mustafu, který mě vlastně docela provázel párkrát. Zpíval jsem ho i v inscenaci v Brně a vlastně nedávno jsem byl osloven Plzeňským divadlem, jestli bych nespíval Mustafu. A já jsem vlastně to skutí zkusil, protože v té době jsem zpíval víc takových závažných rolích, víc takových jako kantabilních rolí, tak jsem si říkal, no zkusím, jestli ten hlas ještě pohyblivý, jestli je rossiniovsky uvolněný, bude to zase další výzva. A myslím si, že se mi to docela podařilo, nebo já jsem z toho měl docela fajn pocit, že to, co jsem si představoval, aby fungovalo, tak fungovalo. Takže asi některé role spíš pohyblivé nebo hodně v úzovkách ukecané, kde je hrozně moc slov, kde je potřeba velký pohyblivý třeba i rozsah, tak možná k tomu by přistupoval s větším respektem dnes. A mně se zpívají osobně nejlépe kantabilní role. Mm-hmm. Ale samozřejmě zase s přibývajícím věkem mě divadla nabízí spíš role charakterní, kde je to spíš už jako o tom, že jsou víc herecky zajímavý, nebo jsou to role drobnější, menší, nejsou tak nosný, ani třeba pěvecky, spíš významově. Takže, jak, že bych se vyhýbal nějakým rolem nebo se bál rolí, tak úplně ne, to se mi zatím neděje.
0: Proglas je rodinné rádio a tak si dovolím od umění přelétnout na rodinný život, takže bych se rád nejprve zeptal na dětství a jestli jsi měl touhu stát se tím, čím dnes jsi, a nebo jestli to byla taková ta klasika hasič, voják, policajt, něco podobného.
1: No, pamatuju se na svůj velký zážitek z profesí, to jsem byl opravdu malý chlapec, kdy k babičce v Komořanech jezdili popeláři a sváželi popelnice do Zbraslavský nějaký tam nějakýho sběrního dvoru. A soused pracoval právě jako popelář tam u babičky a párkrát mě vezl na tu Zbraslav s těma popelářema. A to byl teda obrovský zážitek. To jsem si říkal, to by se mi líbilo. No, tak to bylo takový to dětství, ale přiznám se, že jsem netoužil být úplně kosmonautem, možná detektivem, ne policajtem přímo, to určitě, když jsem četl detektivky, ale že jsem vlastně dlouho byl nevyhraněný, co bych dělal. Možná, že když jsem se rozhodoval po 9 letce, kam, tak jsem šel nakonec na gymnázium, protože mě byl celkem takovým výrazným vzorem můj dědeček, který byl učitel, který byl kantor. A byl to takový opravdu velice vážený člověk a asi ve své profesi byl velice šikovný. A ten byl pro mě takový vzor, že jsem si říkal, ano, takhle bych jako chtěl třeba v životě působit a být pro ty lidi takhle nějakým způsobem užitečný a zajímavý. Tak, že když jsem vlastně odcházel z 9 letky, tak jsem měl tenhle ten možná cíl nebo tuhle představu. Leč já se považuji za člověka, který se dostává k určitým věcem spíš shodou okolností nebo nějakou náhodou a že ho posouvají ty věci ne úplně, že bych si to nalajinoval a že bych potom šel, ale že prostě se dějí nějaký věci, které mě někam posunuly, já jsem toho využil nebo jsem to opustil a zase s tím pádem jsem se dostal někam, až jsem se dostal vlastně k tomu zpívání. Možná takový malý zážiteček taky z takového raného dětství, řekněme nějaký 3. třída, kdy na chatě jsem si hrál na kovboje a jelikož jsme tam měli nějaký děti v okolí, já jsem takový docela rušťák, tak jsem se tam předváděl a předváděl jsem se zpíváním o pastvě stáda a o tom, jak hodím tam ty zloděje a tak dále. A to jsem vlastně zpíval. Jo, děti z toho měli srandu, já taky, takže to je možná taková první úplně nějaká přirozená věc, že jsem chtěl dělat něco takového, co souvisí se zpěvem.
0: Vím, že jsi na jevišti hodně času, ale myslím, že v autě mezi různými divadly a koncertními síněmi toho času nebude o moc méně. Co posloucháš v autě tedy, pokud zrovna nepotřebuješ vyloženě ticho? A když tak, které rádio posloucháš? Nemusíš odpovídat, pokud to není zrovna Proglas.
1: Ano, je to tak, že druhým povoláním každého zpěváka nebo většiny pěvců je řidič, jo? Ale v autě využívám ten čas, protože to je strašný žrout toho času, že jo? Když člověk jezdí tam a tudle a tamhle, tak využívám k opakování rolí. Že si to buď pouštím, anebo si to jenom memoruju, takže vlastně si já tak pospěvuju nebo pobroukávám, takže tam využiju nějaký ten čas. A velice často sleduju v rádiu zprávy. Rádio Plus, který jede pořád vlastně jenom s mluveným slovem a s informacema, takže to poslouchám poměrně často. No a když už opravdu jsou cesty dlouhé a hudby bylo dost, tak si pouštím někdy radioknihy.

0: Třetí ukázka byla árie Leporella z prvního dějství opery Don Giovanni, árie, kde je opravdu velmi důležitá, kromě všeho pěveckého podstatného, i perfektní výslovnost. Jakým způsobem pracuješ s textem? Osobně vím, že patříš k pěvcům, kteří, aspoň dle mého pocitu, jdou takzvaně po textu, vědí, o čem zpívají. Stalo se ti někdy, že v písni, kterou zpíváš mnoho let, najednou objevíš úplně nový význam? Nebo je díky režii třeba? Chápeš jinak?
1: Tak samozřejmě, je to velká síla právě té opery, že není jenom hudba, která navozuje samozřejmě větší emoci, ale je tam ten text. Takže je stejně důležitý vlastně jak ta hudební složka. A samozřejmě přemýšlím o tom, to je pochopitelný, protože je tam nějaká interakce s kolegy, je tam nějaká interakce s příběhem nebo s nějakýma mýma pocitama, který sdělují tím zpěvem. Takže o textu dost, nebo velice přemýšlím, ale je tu velký ale, protože my jsme v inscenacích samozřejmě podřízení režijnímu nastudování. A mnohdy režijní představa, respektive práce, nesouvisí úplně s mým textovým, teda s mou představou o tom textu, jak by ho měl reprodukovat, nebo respektive jak by ho měl prožívat. Protože je tam třeba, je to v nějaký jiný kontextu narežírovaný nebo v jiný trošku situaci, nebo ten text může být jenom nějakou v jiném smyslu reprodukovanou akcí, jo, že to předvádím spíš herecky, nežli tím textem. Takže je to vždycky o tom, jak samozřejmě se sjednotíme s tím režisérem a jakým způsobem jsme schopní reprodukovat jak význam, režijní význam celého toho díla, tak samozřejmě i ty naše jednotlivé repliky a i ty naše věci. Protože sám to jistě víš, protože se v té branži pohybuje, že ne vždy o čem my hovoříme, se opravdu na tom jevišti děje. Takže ta práce s textem není úplně o tom, že si vymyslím, že tady to je emočně tak zajímavý, že musím něco udělat, ale najednou člověk zjistí, že tam třeba bude dvojsmysl a že naopak ta emoce bude převrácená a nebude to emoce pozitivní, ale může to být třeba emoce negativní a v tom případě musím tomu pak zase přizpůsobit tu svoji úvahu, co bude důležitý v tom textu více a co méně.
0: S tím souvisí i další otázka, kterou mám. Co je pro tebe při interpretaci důležitější? Technická dokonalost nebo emoce i za cenu drobné chyby? A je těžké se do emocí v písni vžít pokaždé znovu a znovu, i když ji zpíváš třeba posté, protože, jak jsem již říkal, ty rozhodně víš, o čem zpíváš. Takže existuje píseň, kterou je těžké zpívat kvůli emocím, že se jí třeba na koncertech, protože tam si vybrat můžeš, na koncertech vyhýbáš?
1: Vždycky si myslím, že jsou nejdůležitější emoce, předávat emoce. Takže vracím se k začátku otázky. Technická dokonalost je fajn, ale může být skutečně jenom, řekl bych, prázdnou technickou dokonalostí. Takže tam je nutný, aby v každém tom projevu hudebním, pěveckým byla emoce, ale nejenom emoce pro mě, ale především emoce sdělitelná a sdělná pro posluchače. To je i můj vlastně hudební, to je i moje hudební zkušenost, jenom když jsem hrál na nástroj, a je to samozřejmě obzvlášť ta pěvecká zkušenost. Takže dávám větší přednost emoční, respektive když mám zvládnutou technicky třeba árii nějakou nebo píseň, tak samozřejmě, když ji pak předvádím, tak už nepřemýšlím, jestli se mě technicky povedl právě tento tón, nebo tento tón, nebo tamhle ten tón, ale víc už se poddám a chci sdělit tu emoci, kterou tou písní či árií můžu dát těm lidem. Takže to je asi k tomuhle. A Ještě jsi se ptal na něco pro mě.
0: Ano, ptal jsem se, jestli existuje nějaká konkrétní píseň, které se raději vyhneš, protože by to bylo třeba takové pro tebe zatěžující a třeba bys ji nedospíval, nebo by se ti fakt zpívala velmi špatně.
1: Ano. Tak k tomu zase už jsem trošku odpověděl, že někdy můžeš tu píseň zpívat s velkou emocí a někdy můžeš zpívat v úzovkách trošku jako naučeně. Takže se oprostíš od těch emocí z různých důvodů. Už jsem o tom mluvil, třeba z únavy. A nebo i z důvodu toho, že prostě nesedí ti ta věc zrovna. Měl jsem takovou neúplně hezkou zkušenost, že jsem jednu árii zpíval na pohřbu člověka, kterýho jsem jako znal, a od té doby jsem vždycky k ní měl takový právě trošku emoční odstup. A jelikož jsem se s ní setkával dál a dál a dál, tak jsem si s tím musel nějakým vůzovkách způsobem vyrovnat. Takže jsem ji opravdu jako trošku jsem ochladl v tom procítění té skladby nebo teda té árie.
0: A v další ukázce si poslechneme árii Papagena z Kouzelné flétny. Basistu Jiřího Sulženka doprovází stejně jako v předchozích ukázkách Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha pod vedením Ondřeje Kukala.

0: Jak tě pamatuji, tak mám pocit, že neznáš trému. Je to opravdu tak? Je tréma nepřítel nebo motor, který zpěváka vybičuje k lepšímu výkonu?
1: Tak co se týče trémy, jako mladý pěvec jsem jich měl samozřejmě daleko víc, pak se ta tréma v úvozovkách měnila spíš pocit odpovědnosti, ale z mýho pohledu je vždycky ta tréma poměrně, jak jste to řekl hezky, hnací motor. Je to vždycky fajn, trošku se zvýší adrenalin v krvi a je člověk takový jako vybuzený na tu věc, takže tréma, když není, tak si říkám, něco není úplně dobře. Takže trému vlastně v jistých mezích mám jako do dneška a jsem vlastně za to svým způsobem rád.
0: Co nejraději děláš ve volném čase?
1: Co nejradši dělám, přiznám si, že lenoším rád tedy, což se trošku projevuje tak, že věci, které dělám normálně velice rychle, tak se najednou zpomalej a ten čas se trošku protáhne všeho. Ale rád jezdím na kole, rád jsem chalupář, kde si užívám všelijakých pracovních nástrah, kterými si většinou nevím rady, ale snažím se s nimi vyrovnat. A v poslední době jsem rád dědečkem na plný úvazek a rád se starám a rád dlím se svými vnoučaty, které jsou v rozmezí od 4-5 let až do dneska 15 let. Takže těm rád naslouchám, rád s nimi jsem, rád s nimi sdílím jejich radosti a strasti a rád jim připravuju občas nějaký program.
0: No, to mě vede právě k následující otázce, jestli vidíš třeba náznak talentu ve svém potomstvu a nebo se je budeš třeba snažit naopak odradit od kumštu.
1: Tak co se týče bezprostředně mých synů, tak jsem nebyl nikdy ten, který by je nějakým způsobem tlačil k tomu, aby se věnovali kumštu. Každý si nacházel svoji cestu. Mladší syn dokonce jeden čas velice dobře fungoval ve ska kapele, s kterou hrál. Naštěstí ale přitom i vystudoval, takže se živí v úvozovkách trošku jinak. A starší syn, ten vlastně taky se snažil o něco, ale nebyl v úvozovkách tak talentovaný na hudbu, takže dnes se věnuje sice umění a kultuře, ale úplně z jiného pohledu, spíš z manažerského pohledu. A co se týče právě mých vnuček a jednoho mého vnuka, tak děvčata starší jsou velice šikovná pěvecky, ale taky nejsem z těch, který by nějakým způsobem tlačil nebo je přesvědčoval o tom, že by měli zpívat a měli se tím zabývat nějak jako profesionálně. Proč je to všechno? Je to proto, protože si myslím, že dneska, co se týče naší profese pěvecký nebo jakýkoliv hudební profese nebo jakýkoliv umělecký profese, si myslím, že se ten talent musí prosadit sám o vlastní vůli. Že ten člověk, když je tlačen, tak je někam dotlačen, ale nemusí být potom v té profesi úplně šťastný, anebo i docela nemusí být úspěšný, i když je šikovný. Ale není ten talent, který je a má nějakou mez, třeba není tak výrazný, aby ten člověk byl s tím spokojen. Takže si myslím, že nebudu nikdy tlačit na nikoho, aby se něčemu věnoval, ale aby si k tomu našel cestu sám.
0: A na závěr si ještě poslechneme árii krále Filipa z opery Don Carlos Giuseppe Verdiho v provedení orchestru státní opery v Praze pod vedením dirigenta Jaroslava Kyzlinka. Já ti, Jiří, velmi děkuji za rozhovor.
1: Martine, děkuji taky za hezky strávený čas s tebou ve studiu a zdravím všechny naše posluchače.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

Samota blíživa, samota.

samota v krocích, co ztrácí

stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehně na

za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

0: Světlo a tma se smíchaly do šedé. Slunce se skrylo a ohně požáru svítí nocí.
1: Krátce před 6. hodinou pro vás máme zamyšlení k dnešnímu evangeliu od Tamary Suchánkové.

Možná nikdy v dějinách neměl člověk tolik možností něco vlastnit, pořizovat si a zároveň tolik strachu, že o to přijde jako dnes. Dnešní doba nás učí měřit hodnotu života úspěchem, počtem sledujících na sítích, množstvím zážitků nebo peněz. A tak člověk snadno začne věřit, že jistotu mu dá účet, kariéra nebo obdiv druhých. Jistě, že bez peněz nemůžeme být. Jenže Ježíš připomíná v tomto evangeliu něco jiného, velmi prostého. Srdce vždycky jde za tím, co považujeme za svůj poklad. Slyšíte to? A právě tady se můžeme zeptat sami sebe. Co je skutečně mým pokladem? Někdy zjistíme, že nejvíc energie dáváme věcem, které nevydrží. Tolik času věnujeme shoppingování, obrazovkám, scrollování na mobilu, porovnávání se s druhými, starostem o to, jak vypadáme nejen fyzicky, ale hlavně před druhými. Naše oči jsou zahlcené informacemi, reklamou a neustálým tlakem na něco chtít a vypadat v očích druhých bezchybný. Ježíš mluví proto také o oku, jako o světle těla. Nejde jen o fyzický zrak, ale o způsob, jak se díváme na svět. Ono čisté oko, jak jej nazval, totiž vidí dobro, umí být vděčné, nezávidí a nehledá jen vlastní prospěch. Nemocné oko vidí hlavně nedostatek, závist a strach. Upřímně si myslím, že dnešní člověk často netrpí ani tak nedostatkem věcí, jako nedostatkem pokoje. Máme plné domy, ale unavená srdce. A právě tam evangelium přináší osvobození. Skutečný poklad není něco, co musíme stále chránit před ztrátou. Skutečný poklad je vztah. Vztah k Bohu, k lidem, k pravdě, k lásce, ale i k sobě. To jsou věci, které res ani mol nezničí. Vztah můžeme zničit jen my sami. Ne, Ježíš nás nevybízí k pohrdání světem ani majetkem. Spíš nás zve, abychom se nestali jejich otroky, abychom používali moudrost, aby naše srdce nezůstalo připoutané k tomu, co pomine. Protože člověk nakonec vždycky žije z toho, co miluje nejvíc. Kam běží naše srdce, když stichne hluk kolem? Co nás skutečně naplňuje? A co po nás jednou zůstane? Možná žádný majetek ani dokonalý obraz života, ale dobro, které jsme dali druhým. Čas, který jsme věnovali blízkým. Víra, kterou jsme nestratili ani v nejisté době. A úsměv, který vyvoláme při vzpomínce u těch, kdo nás znali, i když už tu nebudeme. To jsou poklady, které mají hodnotu i před Bohem.

Krátce po 6. hodině v pátek 19. června máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, misionáře a filadelfského biskupa zesnulého v roce 1860, průkopníka katolického školství ve Spojených státech. V tento den roku 1977 ho papež Pavel VI. Kanonizoval. A podle kalendáře občanského slaví svátek Leoš. Jméno je z latiny, z latinského Leon a znamená lev. Leošům k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. Na Proglasu pojďme zahájit nový den ranní modlitbou.

Čteme ze 6. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš řekl svým učedníkům, nezhromažďujte se poklady na zemi, kde je kazí mol a res a kam se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte se však poklady v nebi, kde je ani mol, ani res nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy tvé vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota?

0: A po četbě evangelia se k nám můžete přepojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Michal.
0: Prožíváme památku svatého Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa. Dnešní texty vezmeme ze třetího týdne žaltáře od strany 1231. 1231 v novějším vydání breviáře a ve starším 1107. 1107. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou z památky strany 1564, 1564 nebo 1276. 1276. Tedy dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1231 a 1564. Ve starším strany 1107 a 1276. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Slunce spravedlnosti, můj Pane Ježíši, osvěť mě svou milostí v tento čas nynější. Ty jsi naše hvězda jitřní, zaskvěj se v srdci mém, dej potěšení vnitřní v duchu dobrotivém.
1: Ty jsi to světlo světa, jež vyšlo v temnosti, svítící po vše léta nebeskou jasností, svým pravým učením i svatým životem a vnitřní obnovení dáváš nám svým svatým duchem.
0: Nauč mě tvoje slovo vždy následovati, ať mohu podle toho vše dobré konati. Dej, ať nejprve hledám nebeské království a vždycky vést se nechám tvou spravedlností.
1: Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně se mě smí mou vinu a očistí mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám. Můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prořešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Že jsi bez úhony, hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které se zdrtil.
1: Odvrát celou tvář od mých hříchů a zvrát jsem všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli. Ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, aby mé rty, Pane, zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti. Kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným pokorným srdcem, Bože, nepohodneš.
0: Pane, obšťastni Sion svou přízní. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: pak uprhnuli, když tady není v zákonitých obětech, v celopalech i žrtvách, na oltářti budou klást bičky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou.
1: Bože, smiluj se nade mnou. Proti tobě jsem se prohřešil.
0: Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě, Hospodine. Roňte slzy mé oči ve dne v noci bez ustání.
1: Neboť velikou pohromou je zničena Pana, dcera mého lidu je zničena, je nezvojitelná ranou svého lidu.
0: Vyjdu-li na pole, vidím pobité mečem, vejdu-li do města, hle, zmoření hladem. Prorok i kněz jsou vlečeni do neznámé země. Zavrhl jsi zcela Judu, či zošklivila si tvá duše Sion? Proč nás tady biješ nezhojitelnou ranou? Čekáme blaho, nic dobrého však nepřichází. Čekáme čas uzdravení a hle zděšení. Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti i nepravosti svých otců, že jsme zhřešili proti tobě. Nedávej nás v potupu pro své jméno, nevydávej v pohanu svůj slavný trůn. Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě, Hospodine. Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a státce jeho pastvy. Plesejte Hospodinu všechny země, služte Hospodinu s radostí, vstupte před něho s jásotem. Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil a my mu náležíme. Jsme jeho lid a státce jeho pastvy. Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalospěvem. Slavte ho, žehnejte jeho jménu. Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a státce jeho pastvy.

Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzy, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista, neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám. Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám. Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, vždyť v tebe doufám. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému. Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid. Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků. Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů, z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin, pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. Pohleďme na Krista. Pro svůj lid se narodil, zemřel a vstal z mrtvých. Prosme ho tedy s důvěrou. Pane, zachraň ty, které se vykoupil svou krví. Veleben buď Ježíši, náš spasiteli, ty jsi neváhal pro nás podstoupit utrpení a smrt na kříži a vykoupil si nás svou drahocenou krví. Ty jsi slíbil dát vodu tryskající do života věčného, vylij svého ducha na všechny lidi. Své učedníky si poslal zvěstovat evangelium všem národům, pomáhej jim, aby hlásali, že v tvém kříži je naše spása. Nemocným a ubohým, kteří mají účast na tvém kříži, uděl sílu a trpělivost. Pane, zachraň ty, které se vykoupil svou krví. A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty zdával svatému biskupu Janovi sílu k neúnavnému plnění pastýřských povinností. Pomáhej i nám, ať ho následujeme v každodenním úsilí o dosažení dokonalosti, abychom v tvé církvi přinášeli užitek. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

0: Dnešní čtení je z knihy Soudců, 13. kapitola, o narození Samsonově. Synové Izraele se dále dopouštili toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 40 let do rukou Filišťanů. V těch dnech žil jeden muž ze Sores, z kmene Danova, jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a nerodila. Té ženě se zjevil Hospodinův anděl a řekl jí: hle, ty jsi neplodná a nerodíš, počneš však a porodíš syna. Ale chraň se pít víno nebo jiný opojný nápoj a jíst něco obřadně nečistého, neboť hle, počneš a porodíš syna. Nůžky se nedotknou jeho hlavy, neboť ten chlapec bude už od mateřského života zasvěcen Bohu. On začne vysvobozovat Izraele z moci Filišťanů. Žena to šla říci svému muži: přišel ke mně boží muž, vzhledem se podobal božímu andělu, byl velmi úctyhodný. Neptal jsem se ho, odkud je, a ani on mi neřekl své jméno. Pravil mi: hle, počneš a porodíš syna, ale nesmíš pít víno ani jiný opojný nápoj a nejes nic obřadně nečistého, neboť ten chlapec bude už od mateřského života zasvěcen Bohu až do dne své smrti. Manoach prosil Hospodina: prosím, pane, nechť k nám znovu přijde tebou poslaný boží anděl a poučí nás, co máme dělat s chlapcem, který se má narodit. Bůh Manoacha vyslyšel a boží anděl přišel znovu k té ženě, právě když seděla na poli a její muž Manoach nebyl s ní. Žena rychle běžela povědět o tom svému muži. Řekla mu: ukázal se mi ten muž, který ke mně onehdy přišel. Manoach šel hned za svou ženou, přišel k tomu muži a otázal se ho: jsi ty ten muž, který mluvil k této ženě? On odpověděl: jsem. Manoach řekl: nuže, až se splní tvá slova, na co je nutno u toho chlapce dbát a co s ním máme činit? Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: ať se žena varuje všeho, o čem jsem jí řekl, ať neokusí ničeho, co pochází z vinné révy. Nesmí pít víno ani opojný nápoj, ani jíst něco nečistého. Ať bedlivě dbá na všechno, co jsem jí přikázal. Manoach řekl Hospodinovu andělu: dovol, abychom tě zdrželi a připravili ti kůzle. Ale Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: i kdybys mě zdržel, nejedl bych z tvého pokrmu. Chceš-li však připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu. Manoach totiž nevěděl, že je to anděl Hospodinův. Manoach se ještě Hospodinova anděla zeptal: jaké je tvé jméno? Rádi bychom tě poctili, až se splní tvá slova. Ale Hospodinův anděl mu odvětil: proč se ptáš na mé jméno? Je podivuhodné. Manoach vzal tedy kůzle a oběť přídavnou a obětoval na té skále Hospodinu. A ten před Manoachem a jeho ženou učinil podivuhodnou věc. Když totiž vystupoval plamen z oltáře k nebi, vystoupil v plameni z oltáře i Hospodinův anděl. Jak to uviděli Manoach a jeho žena, padli tváří k zemi. Potom se už Hospodinův anděl Manoachovi a jeho ženě neukázal. Tehdy Manoach poznal, že to byl anděl Hospodinův, a řekl své ženě: určitě zemřeme, neboť jsme viděli Boha. Jeho žena mu však odpověděla: kdyby nás chtěl Hospodin usmrtit, nepřijal by od nás oběť zápalnou ani přídavnou, nebyl by nám toto všechno ukázal, ani by nám teď neoznámil něco takového. Žena pak porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal a duch Hospodinův ho začal povzbuzovat v danovském táboře mezi Soreou a Eštaolem.
1: Naslouchali jsme duchovnímu slovu prvnímu čtení z pátku 11. týdne v mezidobí.

Je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné páteční ráno přeje Natálie Fajtová. Je 19. června, podle katolického kalendáře památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, misionáře a filadelfského biskupa zesnulého roku 1860, průkopníka katolického školství ve Spojených státech. V tento den roku 1977 ho papež Pavel VI. Kanonizoval. Připomíná se také svatý Romuald, italský opat z 11. století, otec řádu kamaldulských mnichů. Stovku by oslavil komentátor a publicista, propagátor vážné hudby Jiří Ješ, osobnost českého vysílání Rádia Svobodná Evropa, zemřel v roce 2011. 85 let by se dožil textař, básník a zpěvák, který dlouhá léta úspěšně parodoval absurditu socialismu, Jan Vodňanský, odešel v roce 2021. Před 80 lety byl prezidentem Československé republiky znovu zvolen Edvard Beneš. 40. narozeniny dnes slaví vojenský pilot Aleš Svoboda, člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury. 90 let se dožívá sportovní redaktor a komentátor Jaroslav Suchánek. A svátek má Leoš. Jméno z latinského Leon znamená lev. Leošům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí, čeká nás horký a slunečný den s možností přeháněk a bouřek. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 28 až 31 a v 1000 metrech na horách kolem 25 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem, nabídneme také přehled očekávaných událostí, potom to bude ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut, pořad pro naše nejmenší a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus.

6 hodin a 36 minut nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 19. červen 2026. Na papežské Gregoriánské univerzitě vrcholí výroční konference odborníků na ochranu dětí a zranitelných dospělých před zneužíváním v církvi. Hovořili jsme s českými účastníky. Podrobnosti nabídneme po 7. hodině. Multižánrový křesťanský festival Kefast Fest začíná v historickém areálu bývalého kláštera Roza Cély v Dolních Kounicích na Brněnsku. Během 3 dnů má na programu koncerty, přednášky, festivalové chvály i dílny. 12. ročník celostátní akce Noc Sokoloven má téma poezie a veršování. Zapojují se desítky sokolských jednot napříč Českem s komentovanými prohlídkami, sportovními ukázkami nebo výstavami. A kostel svatého Ducha v Ostravě hostí koncert pro duši. 3denní slavnostní jihu tam zahájí violončelista Petr Špaček a varhaník Přemysl Kšica. Tolik z očekávaných událostí.

0: Ta želva byla samá legrace a pořád se všemu jenom smála.
1: To přece není nic smutného, tak proč brečíš?
2: To on poslední dobou dělá pořád. Má takovou zrcadlovou nemoc. Některé věci dělá opačně, jako v zrcadle. Když je to smutné, tak se směje, no a když je to veselé, tak pláče.
3: To je divné. A není to nakažlivé?
2: Nebo jenom trochu.
0: Naposledy si vyprošuju.
1: Ano, víme, už budeme radši ticho.
0: A ta veselá želva onemocněla. A velmi těžce. Všichni si mysleli, že umře. Jenomže pak si zatančili veselý želvý tanec.
1: A jak takový želvý tanec vypadá?
0: No konečně dobrá otázka. My tě ho předvedem.

přišel doktor, dal jí nějakou injekci a ona se uzdravila. A pak ta veselá, uzdravená želva potkala hodného, sympatického želváka. Zamilovali se do sebe a byla veselá. Ta nejveselější svatba, jakou jsem kdy viděl. Není lehký život želvy, straš

Ahoj holky a kluci, přeji vám všem krásné ráno, kteří právě vstáváte a už vás vítám u ranního zíváčku. Máme tu pátek a přesně za týden si už půjdete do školy pro vysvědčení a pak začnou prázdniny. To ale ještě trošku předbíhám, ještě před sebou máme celý týden ve škole a také celý týden s ranním zíváčkem. Tak si pojďme ještě užít písničky a soutěž. Dnešní bude taková cestovatelská po městech České republiky jako každý pátek v tomto školním roce. A pojďme začít nový den modlitbou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že se můžeme probudit do nového krásného dne. Prosíme tě o pokojné srdce a požehnání pro všechno, co budeme dnes dělat. Amen.

0: Brno,
1: Praha,
0: Zlín,
1: Liberec. A je to dnešní soutěž, tak si připravte telefony a také telefonní číslo k nám do studia 739 850 345. 739 850 345. A pokud budete vědět odpověď na dnešní otázku, tak určitě volejte. Poslouchali jsme písničku

0: poslouchali písničku opravdu pozorně, tak tam přímo toto město bylo také zmíněno. Tak se vás ptám, kam jsme dojeli, volat to můžete na číslo 739 850 345. A já už beru dnešního volajícího. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Dobré ráno.
0: Kdo pak se dovolal?
1: Krištof.
0: Ahoj Krištofe, tak nám povíš správnou odpověď.
1: Poděbradské lázně. Poděbrady.
0: Správně, Poděbrady, je to tak. Výborně. Už jsi tam někdy byl? To se nabízí zeptat se.
1: To ještě ne.
0: Ještě ne, tak tě to teprve čeká. A Krištofe, jak to vypadá teďka u vás ve škole? Už máte uzavřené známky?
1: Dneska máme.
0: Dneska uzavíráte.
1: Uh-huh.
0: A budete ještě něco psát před tím, nebo už víš, co ti vychází?
1: Ještě nevím. Ještě? A dneska jdeme na výpravu do lesa.
0: Uh-huh.
1: A v neděli máme Florianka a Moničky křtiny.
0: Křtiny máte. To jsou sourozenci?
1: Uh-huh.
0: Tak to máte
1: sestřička a bratr můj.
0: Uh-huh. Tak to budete mít slavnostní víkend. To jsou krásné vyhlídky. Tak jo, Krištofe, já ti teďka dám vybrat písničku za odměnu, můžeš ji někomu věnovat. Mám tady Zavolejte stráže, Mniši jsou tiší, anebo Jo, když jsou bodky malí.
1: Zavolejte stráže.
0: Dobře, komu písničku zahrajeme?
1: Dědečkovi.
0: Dobře, dědečka, zdravíme, posíláme mu písničku, tobě děkuji, že jsi zavolal, měj se moc hezky a měj pěkný víkend a budu se zase těšit někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Naschledanou.
2: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
3: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že jsi čuně. Vendelíne, pojď.

V dnešní soutěži jsme navštívili Poděbrady, tak se k ním pojďme ještě něco povědět. Název města pochází ze slovního spojení Podebrody. Odkazuje na původní pravěkou osadu, která vznikla v Polabské nížině v místech Brodu přes řeku Labe. A nějaké tipy na výlet. Do osudů lázeňského města na Labi se zapsalo několik panovníků, ovšem hlavní roli hrál Jiří z Poděbrad. Toho připomíná hlavní náměstí krále Jiřího i expozice Polabského muzea s památníkem krále Jiřího v místním zámku. K lázním patří také moderní kolonáda, voda z léčivých pramenů a křupavé oplatky. Úhledné lázeňské město Poděbrady s řadou parků, cukráren, kaváren, pavilonů a pramenů si můžeme prohlížet buď sami, s průvodcem, anebo také z vyhlídkového vláčku. V Polabském muzeu si můžeme prohlédnout model první automatické plnírny lahví, do nich se stáčí slavná minerálka Poděbradka. A zajímavé také může být srovnání chutí přírodní a té upravené Poděbradky, kterou si můžeme koupit v obchodě. Ve jménech poděbradských minerálních pramenů, které vesměs mají teplotu kolem 14 stupňů a obsahují hodně železa, objevíme řadu osobností. Ten nejznámější je pramen Hohenlohe, zvaný též Zámecký. Najdeme ho v hradním příkopu, další jsou v kryté kolonádě u vodotrysků, tam je pramen profesora Libenského, pramen Bočka z Kunštátu, potom v altánu proti nádraží je Trnkův pramen, na Rýkrově náměstí Rýkrův pramen, nedaleko kostela povýšení svatého kříže svatojánský pramen a za nádražím Žižkův pramen. Jich tedy celá řada. Z dnešního ranního zíváčku už je to v tuto chvíli všechno. Já vám moc děkuji, že voláte a že soutěžíte. Mám z toho velkou radost. Mějte pěkný den a také pěkný víkend. Hezky si odpočiňte a v pondělí se na vás budu zase těšit v 6.45. A na cestu do školy vám ještě posílám vodu voděnku.

0: Zprávy budeme přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Soudně nechtějí. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Bylo 7 hodin, je pátek 19. června a s vámi je Ranní Plus. Dobré ráno vám v něm přeji Pavlína Nečásková
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: Tady jsou naše témata. Začnou dnes ve Švýcarsku technická jednání mezi Spojenými státy americkými a Íránem.
2: Proč se stále nemění počty lidí žijících pod hranicí příjmové chudoby?
3: A jak ovlivňují vysoké teploty stav rybníků a koupališť?
2: Nejprve jsou tady zprávy dnes s Martinem Matějkou.
5: Americký viceprezident J.D. Vance odmítl kritiku íránské dohody, které Trumpova administrativa čelí od části republikánů a izraelské vlády. Memorandum vyostřilo spor mezi Washingtonem a Izraelem, který se jednání neúčastnil.
6: Každý, kdo si podle viceprezidenta Vance v Izraeli myslí, že hlavním problémem je Donald Trump, by se měl podle jeho slov probrat a pohybovat v realitě. Několika ministrům izraelské vlády, kteří amerického prezidenta kritizovali za dohodu s Íránem, vzkázal, že Trump je jediný světový lídr, který Izraeli momentálně straní. Viceprezident se také snažil uklidnit znepokojené republikány, kteří memorandum považují za prohru Spojených států a posílení Íránu. Výhody v podobě přístupu k rekonstrukčnímu fondu za 6 bilionů korun dostane podle něj Irán jen tehdy, když dodrží své závazky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce proti Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku, například rafinérii v Burgasu. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
7: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas.
5: V Brně dnes začíná víkendová velká cena České republiky silničních motocyklů. I letos na její pořádání poslalo 70 milionů korun město Brno dohromady s Jihomoravským krajem. Dalších 100 milionů přidal stát, jak schválila ještě minulá vláda. Současný kabinet podporu pro pořádající autoklub a brněnský autodrom zatím zachoval.
8: Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě v SMS zprávě napsal, že požádal o rozšíření doprovodného programu o osvětové bezpečnostní akce a o podrobné vyúčtování po konci závodů. Pokračuje prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček.
9: To je naprosto přirozené, já tomu rozumím, ale my to děláme pravidelně u těchto akcí, takže žádný problém.
8: Připomněl, že loni stát díky závodům vybral přes 300 milionů korun na daních. Takový argument nepřesvědčil ani dlouhodobé odpůrce vysokých dotací na MotoGP z brněnských opozičních zelených, říká za ně Jana Drápalo.
10: Protože se domníváme, že takové akce by se měly primárně financovat ze soukromých zdrojů.
8: Státní podporu má autoklub přislíbenou ještě na příští ročník závodů. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Do Česka přicházejí tropické teploty, například na jižní Moravě předpovídají meteorologové na dnešek 32 stupňů Celsia a na zítra až 35 stupňů. Jihomoravští záchranáři proto doporučují nevystavovat se slunci na dlouhou dobu, nosit lehké oblečení a pokrývky hlavy a vyhýbat se v těch největších parnech těžším sportovním aktivitám, například jízdě na kole. Pokračuje jich mluvčí Michal Botová.
11: Klíčové je pít, děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
5: Stát chce, aby například pachatelé násilí chodili na terapie, na takzvané probační programy pro dospělé, ale nedalo ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo dvě dotace. Organizace tak finance chcání jinde, nebo programy musí omezovat.
12: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
13: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
12: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
14: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
12: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Největší odborový svaz v Česku KOVO bude dnes odpoledne volit nového předsedu. Třídenní sjezd začal už včera. Kandidaturu potvrdili stávající šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. O volbě rozhodne zhruba 160 delegátů. Na programu má svaz taky volby místopředsedů a debatu o prioritách pro další období. Sjezdu se účastní i vládní a opoziční politici, včetně zástupců Senátu, sněmovny a vlády. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rozhlasoví symfonici zahrají večer v katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grenzingových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovítský varhanní oktáv. Řídit je poprvé bude nový šéf-dirigent Elias Grandi.
15: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camilla Saint-Saense.
16: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
15: Pro nás, pro všechny, je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
16: Večer otevře premiéra fantazie na chorál Svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovítské varhany Jespera Iva Bartoše. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a pomalu se jede do Domašova z kilometru 175 a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně u sjezdu na Brandýs nad Labem. Na 12. kilometru stojí nepojízdné auto částečně v pravém pruhu a vybočuje se. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm je silný provoz před sjezdem na Ořech. Kolony směr letiště jsou od sjezdu na Barrandov asi na 10 minut. V Praze už je silný provoz směrem do centra. Pomaleji se jede po Jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Běchovic i Spořilovské. V Liberecké je pomalý provoz z Letňan do centra. Zdržení od sjezdu na Prosek do Holešoviček je asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno a nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
17: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Další ročník křesťanského multižánrového festivalu pro celou rodinu Kefastfest zaplní ode dneška do neděle areál kláštera Roza Cély v Dolních Kounicích na Brněnsku. Za organizátory své pastorační asistentka diecézního centra pro mládež Ludmila Kuchyňková.
2: Jednotící téma je téma Find the Way, překladu to znamená najdi cestu, protože festival je takový bohatý, že si tam lidé můžou najít nový styl hudby nebo nějakou svoji novou cestu, kterou pak můžou jít. Takže toto je téma vždycky Kefastfestu, najdi svoji cestu. Tento ročník se můžou těšit v pátek na koncert pekaře Pavla Čatka nebo kapelu A tak, která to umí vždycky pořádně roztočit, a v sobotu pak můžou posluchači slyšet Pavla Helana nebo koncert kapely Way to Go či kapely Kamis, a v neděli, kdy je program už zdarma pro všechny, vystoupí cymbálová muzika Modruša a po ní vlastně kapela Kefír, která vznikla na Kefastfestu. Festival je pro všechny věkové kategorie, takže od nejmladších po nejstarší bych určitě pozvala. Pro ty nejmladší tam máme připravené různé skákací hry, různé dráhy pro děti nebo jednokolky. Pro ty starší tak tam jsou připravené třeba taková chill zóna nebo kavárna. Festival je na principu toho, že spíte ve svém stanu právě v areálu toho bývalého kláštera. Je to takový přírodní festival. Podmínky jsou náročnější, ale myslím si, že to zvládne každý. Kdo si třeba netroufne na stan, tak tam máme i kulturní dům, ve kterém se dá přespávat. Nejlepší zpětná vazba je to, že se účastníci na ten festival vracejí. Už to mají třeba jako takovou tradici. Vždycky je hodně chválené jídlo a občerstvení a celkově ta atmosféra toho festivalu.
1: Uzavírá Ludmila Kuchyňková za organizátory Kefastfestu, který dnes začíná v Dolních Kounicích. Lístky je možné zakoupit i na místě. V neděli je vstup volný.

0: Svěcení jáhnů pro ostravsko-opavskou diecézi proběhne zítra v Opavě. Slavnostní mše svatá bude v konkatedrále Panny Marie od 9:30. Informuje o tom mluvčí biskupství Ondřej Elbel.
1: Bude to dvojí jáhenské svěcení, protože k němu přistoupí jak bohoslovec Filip Kohut z farnosti Mosty u Jablunkova, tak kandidát trvalého jáhenství Jan Čech z farnosti Vlčovice u Kopřivnice.

0: 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby se otevře za měsíc v Praze s podtitulem Mýty a legendy. V tomto duchu se ponese zahajovací koncert 16. července.
1: Letní slavnosti staré hudby budou zahájeny v Emauském opatství v kostele Panny Marie a slovenských patronů vystoupením britského souboru Stile Antico, který se představí v celé České republice úplně poprvé. Je to 12členný soubor, který je velice renomovaný. Obdržel dokonce i několik nominací na cenu Grammy, protože natočil několik vynikajících nahrávek. Stile Antico nám zaspívá vybrané skladby vokální polyfonie z těch nejslavnějších skladatelů tohoto žánru, které vzdávají úctu vybraným svědcům, například svatému Jakubovi, Ondřejovi, Vilémovi, svaté Cecílii, Kateřině. Nechybí František z Assisi, který letos slaví 800 let od svého úmrtí.
0: Přiblížila pro Glasu ředitelka letních slavností staré hudby v Praze Josefína Matyášová. Vstupenky na webu přehlídky se podle ní rychle vyprodávají.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, pátek 19. června a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, misionáře a filadelfského biskupa zesnulého roku 1860, průkopníka katolického školství ve Spojených státech. V tento den roku 1977 ho papež Pavel VI. Kanonizoval. Připomíná se i svatý Romuald, italský opat z 11. století, otec řádu kamaldulských mnichů. Stovku by oslavil komentátor a publicista, propagátor vážné hudby Jiří Ješ, osobnost českého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Zemřel v roce 2011. 85 let by se dožil textař, básník a zpěvák, který dlouhá léta úspěšně parodoval absurditu socialismu Jan Vodňanský. Odešel v roce 2021. Před 80 lety byl prezidentem Československé republiky znovu zvolen Edvard Beneš. 40. narozeniny slaví vojenský pilot Aleš Svoboda, člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury. 90 let se dožívá sportovní redaktor a komentátor Jaroslav Suchánek. A svátek slaví Leoš. Jméno z latinského Leon znamená lev. Leošům k dnešnímu svátku posíláme pozdrav a také blahopřání. A jaké bude počasí? Čeká nás horký a slunečný den s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 28 až 31 a v 1000 metrech na horách kolem 25. Tolik o počasí. A na Proglasu nás teď čeká ranní hudební proud s ranním hudebním kompasem v 7 hodin a 45 minut. Tam si představíme finského akordeonistu a zpěváka Antiho Paalanena. Od 8 hodiny přinášíme zprávy Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách nabízíme přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny pro vás máme hudební tip týdne. Bude to záznam živého koncertu ze studia Proglasu Syra Olivera Malého a Petra Schneidera. Pořadem vás provede Milan Tesař. Tolik tady výhled na ráno s Proglasem, teď nám bude hrát kapela The Folks, píseň Libuše.

0: Křesťanská sportovní organizace Orel připravuje podruhé vlastní folklorní festival. Odehraje se zítra v Lomnici severně od Brna. Nese název Orel tančí a zpívá. Více sdělil pro Glasu za organizátory místostarosta Orelské jednoty z Brna Řečkovic Oldřich Kardáš.
1: Můžeme se těšit na moderní tanec, folklor a lidový tance, na skupinu, která hraje svoje vlastní skladby, pop a rock, a potom tam budeme taky vidět mažoretky. Ten folklorní festival už byl několikrát na různých místech v naší republice, ale liší se oproti loňsku tím, že v loni byl zaměřen vyloženě jenom na ten folklor, když to letos máme všechny možné hudební a taneční žánry. A ten nápad vyšel v loni, kdy máme v naší organizaci také mistry Evropy a světa v aerobiku, máme country, máme všechny možné druhy hudebních a tanečních žánrů. Takže takhle zašel ten nápad, že uspořádáme tenhle festival, a je to taky proto, že chcem ukázat, co v Orlu na těch jednotách, co mají jako za kulturu.

0: Ve farnosti Tábor Klokoty na faře v Emauzích proběhne zítra festival Let's Go. Začátek je v 9.30, informuje organizátorka Veronika Síčová.
1: Můžete čekat pestrý program, budou tam probíhat chvály se svědectvími, bude tam i možnost přímluvné modlitby. Jako hosté přijedou Manka a Josef Kutilovi, kteří jsou součástí služby Otcova srdce. A tématem je zakusit a přinášet Boží království na zem. Tak to je to, co bychom chtěli, abyste si nějak odnesli osobní zážitek s Bohem nebo sdílení a inspiraci, protože vnímám, že je důležité, abychom my sami nejdříve zakusili a poznali Boží lásku a poté byli otevření k lidem, kteří budou do církve přicházet a mohli je přijmout.

0: Čtvrt hodinka před 8 hodinou patří rannímu hudebnímu kompasu.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Nové album nedávno vydal finský akordeonista a zpěvák Antti Paalanen. Nazval je Haitari Marinády, což znamená akordeonová marináda. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Ajajaj.

Antti Paalanen chtěl prý původně hrát na elektrickou kytaru, ale v jednom obchodě s hudebními nástroji narazil na akordeon a úplně se do tohoto nástroje zamiloval. Studoval lidovou hudbu na Sibeliově akademii v Helsinkách a během doktorského studia se věnoval vývoji nových technik hry na diatonický akordeon. Vytvořil si vlastní hráčský styl, ve kterém hru na akordeon spojuje s elektronickou taneční hudbou a s hrdelním zpěvem, inspirovaným mongolskou tradicí. Sám tento přístup označuje jako akordeon trance. Jeho tvorba vyrůstá ze spojení finské lidové hudby s vlivy rocku, metalu a elektronické taneční hudby. Mezi své inspirace uvádí například skupiny Kiss a AC/DC, ale také současnou elektronickou taneční scénu. Z jeho nového alba si poslechneme ještě skladby Ihan van Kejmen, Jen tak naskok a Kirsikan Kuka, Třešňový květ.

0: unessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa.
1: Poslouchali jsme finského akordeonistu a zpěváka Antiho Paalanena. Ve 2 hodiny odpoledne se v dalším hudebním kompasu budeme věnovat anglické hudebnici Alison Cotton. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
2: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: kaikki hyppäävät juhannuksen. Kaikki ostavat lentolippuja, kaikki käyttää.
1: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Bylo 8 hodin a společnost vám dělá páteční ranní plus a také Daniela Vrbová
3: a Pavlína Nečásková.
4: Český rozhlas Plus.
3: A toto jsou naše témata. Jaká můžou být slabá místa technických jednání o příměří mezi Íránem a Spojenými státy?
2: Kolik peněz a za co by měla Evropská unie v příštím 7letém období utrácet?
3: Proč Správa železnic ruší útvar pro výstavbu vysokorychlostních tratí?
2: Tak o tom všem budeme mluvit. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
5: Plánované americko-íránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to poté, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do země prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět, ale cestu odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballáh. Ta tvrdí, že Írán odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dřív oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. Tvrdí, že cílila na ozbrojence Hizballáhu a jejich infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany šítského militantního hnutí podporovaného Íránem. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na bedra měli dát pozor třeba starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
6: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
5: Během ruských nočních útoků na ukrajinskou Sumskou oblast zemřeli nejméně 2 lidé, další jsou zranění, informuje o tom ukrajinská policie. 6 raněných po ruském bombardování hlásí také úřady v Charkově. Tam bomby poškodily více než 40 rodinných domů. Mezi zraněnými jsou i 3 děti. Ukrajinské drony naopak útočily v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. O případných raněných a způsobených škodách podle gubernátora oblasti zatím nejsou žádné informace.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Záchranáři v Brně se připravují na závody silničních motocyklů MotoGP a kvůli nim ode dneška do neděle posilují svůj provoz. Na Masarykově okruhu se bude pohybovat 5 záchranářských a 3 lékařské posádky. K dispozici bude také klimatizovaný stan služky a zdravotnickými přístroji. Letošní novinkou je terénní sanitka. Jihomoravští záchranáři počítají i s větším počtem lidí v centru Brna. Pokračuje jich mluvčí Michaela Botová.
7: Návštěvníci se budou pohybovat po městě Brně, především v centru, a to i v nočních hodinách. Jsme připraveni i na případné zajíždění do kempu, bude-li to potřeba, takže město Brno posílíme jednou posádkou navíc.
5: Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi, důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém, informoval o tom deník Jutarní list. A podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let ve vězení. Při incidentu nedaleko města Split se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě cestovalo celkem 8 Čechů. Polská policie zadržela muže, který je podezřelý z vraždy ruského umělce a kritika Kremlu Semiona Skrepeckého. Oznámil to polský ministr vnitra a státní správy Marcin Kierwiński. Zadržený má gruzínský cestovní pas a k vraždě došlo v pondělí ve města Biała Podlaska na východě Polska.
8: Policia Polský ministr vnitra a státní správy Marcin Kierwiński zdůraznil, že zadržený muž je z vraždy ruského umělce podezřelý, stejně jako je podezřelý z dalších trestných činů, kterých se v Polsku dopustil už dříve. Naopak dva Bělorusy zadržené chvíli po vraždě policie propustila kvůli nedostatku důkazů, které by je s případem spojovaly. Ruský občan, umělec, karikaturista a kritik ruského režimu Robert Kuzovkov, který používal umělecký pseudonym Semyon Skrepecky, žil v Polsku od roku 2021. V pondělí zemřel na následky střelných zranění. Pachatel ho na sídlišti v Biale Podlaské popravil 5 ranami z pistole do hrudníku a hlavy. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají v Česku lidé i několik měsíců. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Od státu letos pro dospělé klienty nedostali žádné peníze. Pro mladistvé ministerstvo spravedlnosti dodatečně vypsalo dotace v dubnu. Může proto nastat situace, kdy člověk nařízení nemůže splnit a soud ho přehodnotí. Potvrzuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
9: V takových případech není v zájmu justice trvat na trestu, který je fakticky nenaplnitelný. Naopak se obvykle hledá náhrada, například jiný typ programu nebo jiná forma spolupráce nebo úprava podmínek. Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
5: Na příští rok chce peníze rezort zajistit, mají je dostat, ale pouze prokazatelně přínosné programy. Jak přínos bude hodnotit, ministerstvo zatím neví. Jak se zpracovávají geologické vzorky nebo jak funguje tektonika, i to se dozví návštěvníci geologického dne na Pražském Klárově, který pořádá Česká geologická služba. Akce začíná dnes ve 2 hodiny odpoledne, zítra mohou lidé dorazit od 9 ráno až do 6 do večera.
10: Geologové návštěvníky seznámí třeba s tím, jak se zkoumají minerály pod mikroskopem nebo jak se určí stáří zkameněliny. Lidé si také budou moct řadu věcí vyzkoušet, říká Nikol Novotná z České geologické služby.
11: Budou si moci sestavit vlastní geologickou mapu, vyzkoušet rýžování a mnoho dalšího. Budeme tam mít například i vrtnou soupravu.
10: Chybět nebudou ani moderní technologie, třeba drony nebo virtuální realita. Podrobnosti jsou na webu. Nových stránkách geologickýden.cz. Vstup je zdarma. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony začínají u sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178 a pomalu se pokračuje až do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Pro osobní auta je zdržení asi 20 minut. Na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Kolona začíná u Evropské a pokračuje až ke sjezdu na letiště. Zdržení asi 20 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony před sjezdem na Ořech. Zdržení je obousměrně od Plzeňské D5 a také od Lochkovského tunelu vždy na 15 minut. V Praze je silný ranní provoz na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm, je silný provoz před sjezdem na Ořech, kolony jsou obousměrně. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu ojediněle s přeháňkami a nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: To byla kapela Epidemie. A teď už přehled očekávaných událostí s datem 19. červen 2026. Na papežské Gregoriánské univerzitě vrcholí výroční konference odborníků na ochranu dětí a zranitelných dospělých před zneužíváním v církvi. Hovořili jsme s českými účastníky. Podrobnosti nabídneme v dalším vysílání. Památku generála Heliodora Píky připomene pietní akt v Praze před generálním štábem a ve věznici Plzeň, kde byl v červnu 1949 popraven jako oběť komunismu. 12. ročník celostátní akce Noc Sokoloven má téma poezie a veršování. Zapojují se desítky sokolských jednot napříč Českem s komentovanými prohlídkami, sportovními ukázkami nebo výstavami. Multižánrový křesťanský festival Kefast Fest začíná v historickém areálu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích na Brněnsku. Během 3 dnů má na programu koncerty, přednášky, festivalové chvály i dílny. V kostele svatého Jakuba v centru Brna se odehraje v podvečer divadelní představení Santiago, čili svatý Kuba. A na Proglasu budete mít příležitost vyhrát volné vstupenky krátce po 8:30. Ostravský kostel svatého Ducha hostí koncert pro duši. Třídenní slavnosti jihu tam zahájí violončelista Petr Špaček a varhaník Přemysl Kšica. Srdce na asfaltu, to je název nového divadelního představení, které zájemci uvidí v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě Přívozu. Mezinárodní divadelní festival Regiony zahájí v Hradci Králové. Věnuje se sdílení a společnému prožívání. Do renesanční éry Rošumberků přenesou Český Krumlov ode dneška do neděle slavnosti pětilisté růže. Poutní zájezd za svatou Zdislavou, patronkou rodin, organizuje farnost u kostela svatého Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. Během 2 dnů navštíví Jablonné v Podještědí, Latlemberg, Hejnice a Starou Boleslav. Formační a vzdělávací centrum Perning v Krušných horách bude dějištěm víkendové rekolekce pro ženy s oblátem páterem Petrem Dombkem. A keramický kurz točení se uskuteční v klášteře Teplá. Tolik z očekávaných událostí.
1: Začíná léto a třešně zrajou

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě se do dneška koná mezinárodní konference o ochraně dětí a zranitelných dospělých před zneužíváním. Výročního setkání odborníků z celého světa se z Česka účastní premonstrátský kněz a terapeut Marek Drábek a výkonná ředitelka spolku Někdo ti uvěří Anna Ptáčková. Proglasu v telefonátu z dějiště řekli.
2: Letošní rok je zaměřený na specifika kultury, ve které žijeme, a jak tato specifika ovlivňují safeguarding, tedy ochranu dětí a zranitelných lidí před zneužíváním.
3: Tak třeba rok byl zaměřen speciálně na ženy. Předtím ten rok byli lidé s různými omezeními, které jsou specifické, takže každý rok je vybráno něco, co nějakým způsobem nasvěcuje tuto problematiku.
2: Vlastně to každoroční téma, tím, že tady je letos asi 300 účastníků z celého světa, každý to téma toho roku uchopí nějak jinak a můžeme pak vidět, jak tohle téma rezonuje v různých koutech celého světa.
3: Tento ročník se právě, jak se zaměřuje na různé kultury, tak se spíš zaměřuje na to, že není možné mít nějaký univerzální jeden dokument, kterým všechno nějakým způsobem budeme měřit nebo budeme aplikovat, ale že v každé kultuře musíme hledat specifický přístup, jazyk, postupy a že nelze nějakým způsobem všechno dát do jedné a stejné škatulky, ale zároveň se mluví o tom, že jsou některé hodnoty, které je třeba udržet, ale je třeba je inkulturovat tak, aby ta kultura, aby to prostředí to bylo schopné přijmout.
1: Odborníci na římské konferenci se podle Anny Ptáčkové a Marka Drábka zhodli na tom, že ochranu dětí a zranitelných osob nelze redukovat na soubor opatření. Klíčové je, aby se zásady ochrany promítaly do každodenního fungování církve.
3: Co mě leto zaujalo, bylo, že v některých výzkumech se ukazuje, kolem 20% seminaristů zažili nějakým způsobem sexuální zneužívání, nějaký sexuální útok. To nějakým způsobem asi ovlivňuje kulturu. To jsou věci, které člověka provázejí pak celý život. A pokud se to nějakým způsobem to trauma nespracuje, zůstává nějak uzavřeno, není možnost, aby to mohli svobodně nahlédnout a pracovat s tím tématem.
2: To mě byl velmi zajímavý výzkum jedné řeholnice z Rwandy, která zjišťovala, jestli nějaké náboženské faktory můžou být jako podpůrné při uzdravování ze znásilnění. Tam v Rwandě byla genocida a znásilnění tam bylo používáno jako jedna ze zbraní během té genocidy. A bylo zajímavé, že mluvila o tom, že ta spiritualita může být jak podpůrným faktorem, tak zároveň ale faktorem, který brzdí to uzdravování a záleží na tom, jak ji uchopíme.
1: Přiblížili Proglasu v rozhovoru z Říma kněz a terapeut premonstrát Marek Drábek a výkonná ředitelka spolku Někdo ti uvěří Anna Ptáčková.

0: Loni dokončená komplexní obnova čínského pavilonu i ostrůvku uprostřed divokého rybníku pod zámecké zahrady v Kroměříži se dočkala významného odborného uznání. Národní památkový ústav tento počin nominoval na prestižní cenu Patrimonium pro futuro v kategorii obnova památky. Více sdělí mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Kračka.
1: Stavba je jako dosti výrazná tím, jak je po té opravě, kterou jsme provedli, jako barevná. Tenhle ten návrat barevnost odpovídá stavu někdy na konci 19. století a projekt, který vlastně měl ten pavilon restaurovat a byl zakončen v květnu loňského roku, tak právě proto v průběhu prací, až zjišťovali, jak ten pavilon vypadal původně před těmi 100 a více lety, i vlastně se změnily ty jeho parametry. A tady tuhletu péči, kterou jsme věnovali práci k poznání původního stavu a k jeho obnovení, tak tuhle právě ocenil Národní památkový ústav.
0: Projekt opravy čínského pavilonu i ostrůvku běžel asi 2 roky a ukončen byl v roce 2025.
1: Předtím, ale ještě v době, kdy vlastně pod zámeckou zahradu vlastnil stát a spravoval Národní památkový ústav, tak probíhaly práce terénní, protože ten ostrov, on opravdu není nijak velký, tak potřeboval zpevnit břehy a vlastně vyřešit vůbec stabilitu toho ostrůvku, takže to je vlastně zásluha Národního památkového ústavu a po převzetí arcibiskupského zámku v Kroměříži a pod zámecké zahrady arcibiskupství přistoupilo k té druhé fázi, k opravě samotné budovy a zeleně na ostrůvku.
0: Jiří Kračka, mluvčí arcibiskupství, také prozradil, jakým způsobem mohou lidé pro památku hlasovat.
1: Na webových stránkách Národního památkového ústavu je třeba si vyhledat soutěž Památky děkují a v rámci toho z těch 36 představených projektů vybrat ten, pro který chce někdo hlasovat, nejlépe tedy čínský pavilon. Jedním klikem člověk může vložit svou mailovou adresu, na kterou mu potom přijde potvrzovací mail a ve chvíli, kdy kliknutím z toho mailu potvrdí svůj hlas, tak je odhlasováno. Z každé mailové adresy je možné hlasovat jednou.

O 8:30 v pátek 19. června máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, misionáře a filadelfského biskupa zesnulého roku 1860, průkopníka katolického školství ve Spojených státech. V tento den roku 1977 ho papež Pavel VI. Kanonizoval. Připomíná se také svatý Romuald, italský opat z 11. století, otec řádu kamaldulských mnichů. Stovku by oslavil komentátor a publicista, propagátor vážné hudby Jiří Ješ, osobnost českého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Zemřel v roce 2011. 85 let by se dožil textař, básník a zpěvák, který dlouhá léta úspěšně parodoval absurditu socialismu, Jan Vodňanský, odešel v roce 2021. Na dnešek připadá i 81. výročí masakru na švédských šancích u Přerova, jedné z nejtemnějších událostí poválečného Československa. Před 80 lety byl prezidentem Československé republiky znovu zvolen Edvard Beneš. 40. narozeniny dnes slaví vojenský pilot Aleš Svoboda, člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury. 90 let se dožívá sportovní redaktor a komentátor Jaroslav Suchánek. A svátek slaví Leoš. Jméno je z latinského Leon a znamená lev. Leošům k dnešnímu svátku blahopřejeme. Nyní krásek počasí. Dnes bude horký a slunečný den s možností přeháněk a bouřek. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 28 až 31 a v 1000 metrech na horách kolem 25. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme proudem písní až do 9. hodiny, kdy nabízíme hudební tip týdne. Dnes to bude záznam z koncertu ze studia Proglasu rakousko-německého bluesového dua Syra Olivera Malého a Petra Schneidera. Pořad pro vás připravil Milan Tesař. Na to navážeme písněmi, potom zprávami Českého rozhlasu Plus v 10 hodin. V 10.15 nabízíme relaci Rádia 7 uši k duši, kde si bude Lucie Endlicherová povídat s Markem Macákem. Další díl o moudrosti. Od 10:30 pak nabízíme voničku lidových písní a v 11 hodin čteme na pokračování. Máme právě rozečtenou novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové. Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristina Kubačková. Dnes uslyšíme čtvrtou část. To je tedy výhled na ráno a dopoledne na Proglasu. A já si teď dovolím být ještě trošku osobní. Četla jsem výčet dnešních oslavenců a dneska má narozeniny také moje maminka, která teď poslouchá, tak bych jí chtěla zahrát její oblíbenou písničku Jednoho dne se vrátíš v podání Věry Špinarové. Tak mami, všechno nejlepší, tohle je pro tebe. Mám tě moc ráda.

kostele svatého Jakuba v centru Brna se dnes v podvečer znovu odehraje divadelní představení Santiago, čili svatý Kuba. Ve spolupráci s pořadateli z divadla Polárka a Visit Jakub Brno teď nabízíme dvě volné vstupenky na tento příběh o putování do španělského Santiago do Compostela. Každá z postav má k poutě svůj důvod. Někdo hledá odpuštění nebo se chce přiblížit Kristu. Jiný má rád cestu samotnou a třeba Kuba, hlavní postava hry, se na cestu ani vydat nechtěl. Nakonec to ale udělal, aby našel odpovědi na některé důležité životní otázky. Představení vzniklo přímo pro prostor brněnského kostela svatého Jakuba, který stojí na moravské části svatojakubské poutní trasy směřující k hrobu svatého Jakuba ve Španělsku. A pokud tedy máte zájem o tyto dvě volné vstupenky, můžete si zasoutěžit, zavolat nám do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850 345 a odpovědět správně na soutěžní otázku, která zní, jaký symbol je tradičně spojován se svatojakubskou poutí. Jaký symbol je tradičně spojován se svatojakubskou poutí? A číslo je 739 850 345. Buď tedy víte a máte zájem o dvě volné vstupenky na dnešní představení ve svatojakubském kostele v Brně od 17 hodin. Volejte.

0: Perningu na Karlovarsku probíhá ode dneška do neděle rekolekce pro ženy. Jana Černá za pořadatelky Pro glasu upřesnila.
1: Jedná se o tradiční rekolekci, kterou ženy zejména z naší plzeňské diecéze už léta znají. Podstatnou částí toho času stráveného na Perninku je to, že tvoříme společenství. Jde o spolubytí v pohostinném a v lidném prostředí bývalé fary, teď je to rekolekční dům, školící centrum. V tvorbě toho vlídného prostředí se nějak spolupodílí úplně každý přítomný člověk. Ten čas, který tam strávíme, má být místem přijetí každého tak, jak to každý potřebuje. To znamená, že tam máme dostatek času na spánek i na odpočinek jako podmínka nutná pro to, abychom mohli pracovat nějakým způsobem na našich duších. Máme tam dostatek času pro modlitbu, čas společně trávíme taky při vítečném jídle, které připravuje jedna z žen, která se k tomu tam vždycky uvolí.
0: Dále bude příležitost k soukromé noční adoraci a ke svátosti smíření. Součástí programu jsou podle Jany Černé i procházky přírodou.
1: Ten společný čas je významně doplněný taky těmi impulzy k přemýšlení a k modlitbě, které pro nás připravuje páter Petr Dombek. To je oblát Panny Marie Neposkvrněné, žije v komunitě v Dolní Bělé na severním Plzeňsku. Je to velmi sympatický mladý kněz, je hodně zcestovalý, mluví mnoha jazyky. A co je pro mě třeba osobně důležité, je, že to opravdu není žádný suchar. Jeho lidský humor je z mého pohledu jazyk, kterému rozumí snad úplně každý. Po celou dobu té rekolekce snažíme dodržovat silencium. To je skvělá ambice, je to někdy docela dřina, ne vždycky se nám to úplně povede, ale nějaké úsilí tam je. S tím, že ale taky dbáme na to, protože jsme ženy a potřebujeme mnoho věcí dílet, abychom měli i prostor společně mluvit. Je tam i příležitost mluvit třeba ve skupinkách nebo potom na konci při reflexi se můžeme rozpovídat.
0: A na co konkrétně se rekolekce v Perningu zaměří?
1: To téma letošního roku je z Janova evangelia, věta našeho Pána. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. To slovo samo o sobě je silné a myslím, že by bylo k velkým úvahám i soukromým. Nicméně na přípravné schůzce jsem pochopila, že se tohoto tématu dotkneme nejenom očima, ušima a srdcem, ale také rukama. A to bych nerada vyzrazovala, co to bude přesně znamenat, nicméně je to nějak v kontextu s tím, že páter Petr Dombek je velmi kreativní člověk, takže vždycky pro nás má připraveno něco, co zavnímáme ještě jinak, než jenom, že bychom vyslechli nějakou přednášku.
0: Tolik od Jany Černé z pořadatelského týmu víkendové duchovní obnovy pro ženy, která začíná v Perningu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Čestnými občany Prahy se stanou hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista, který se v české metropoli narodil, Jacques Rupnik. Schválili to včera pražští zastupitelé. Hlavní město zároveň ocení bronzovou medailí policistku Kateřinu Brodňanovou. Stříbrné medaile udělí divadlu Spejbla a Hurvínka, sportovkyni Ludmile Odnungové, historikovi Petru Čornejovi, malíři a ilustrátorovi Pavlu Vavrisovi a psychologovi, psychoterapeutovi a pedagogovi Jaroslavu Šturmovi. Tento někdejší člen Papežské akademie pro život a zakladatel dětského centra Paprsek loni v listopadu oslavil 80. Ocenění od hlavního města dostane za mimořádný přínos v dětské psychologii, psychoterapii a pedagogice a za dlouhodobou práci ve prospěch dětí se zdravotním postižením a jejich rodin.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila. A tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily. Růže je však preč.

na svém místě, k čemu byl by plot. Sousedé se možná diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

0: Putovní výstava o životě žen v sovětských gulazích Nitky vzpomínek začala v budově radnice v Moravské Ostravě na náměstí Edvarda Beneše. Příběhy ožívají díky fotografiím i autentickým exponátům.
1: Výstava vlastně zachycuje, jak

0: vypadal každodenní život v peklech sovětských lágrů prostřednictvím 26 příběhů konkrétních žen, z nichž některé navíc měly výraznou českou stopu. Výstava vlastně osudy těch žen přibližuje prostřednictvím jednak textové podoby, ale zároveň osobních artefaktů, které si ty ženy v tábore Gulagu vyráběly. A vlastně jedná se jednak o předměty běžné denní potřeby, ale zároveň také o nějaké třeba improvizované výtvarné potřeby nebo o artefakty osobního charakteru, které znázorňovaly jejich pouto rodinám a k dětem.
1: Upřesnila nám Magdalena Hájková z asociace Gulag.cz. Na radnici Moravské Ostravy bude expozice k vidění až do konce srpna denně od 10 do 18 hodin. Vstupné se neplatí.

0: Živě přímo v našem studiu vám hrají Sir Oliver Malý a Petr Schneider. Oliver je z Rakouska, Petr z Německa. Já jsem je viděl před pár dny na festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí a teď v rámci svého českého turné přijeli i k nám do studia. Než si začneme povídat o nich jako o duu, o jejich programu Folk Blues Adventures, tak já se zeptám na hudební zázemí, na cestu k těmto žánrům každého z nich.
1: Hudbě jsem se začal věnovat v nějakých 15 letech, když jsem poprvé uslyšel skutečné blues. Johna Lee Hookera, Lightnin', Hopkinse a podobně. Tato hudba mě uchvátila a já jsem se vydal na dlouhou cestu za jejím poznáním. Vedle toho mě ovlivnila také jihoamerická hudba, jako bossanova nebo lidé jako João Gilberto. Cestoval jsem po Jižní i Severní Americe, abych mohl tuto hudbu studovat. V té době ještě neexistoval internet a tak jste se musel vydat přímo na místa, kde se taková hudba hrála, abyste do ní mohl proniknout. Od té doby jsem na cestě a proto jsem i teď v České republice. Pro nás je to dobrodružství takto cestovat a poznávat nové lidi i nové země. Vlastně jsme na takové dovolené.
0: To je silný příběh vlastně s tím cestováním po světě. Je pro vás důležitější slyšet muzikanty v klidu, třeba si analyzovat jejich hudbu, anebo i hrát s nimi? Je to ta největší škola?
2: To hear, to listen, to play, to, I mean...
1: Slyšet, naslouchat, hrát s nimi. A nemusí to být zrovna na pódiu. Potřebujeme ale interakci s druhými muzikanty. Proto také vystupujeme s Oliverem v duu. Hrajeme především jeho písně. On něco zahraje, já na to reaguji, na to zase reaguje on, potom opět já. Tato hudba je živá. Každý den hrajeme jinak a díky tomu je to zajímavé.
0: Tak já se pak na to ještě trochu podrobněji zeptám, ale zeptám se teď Olivera, jaká byla jeho cesta třeba k tomu, že začal psát písně.
1: Celé to vlastně začalo na zadním sedadle auta mého otce. Pamatuji si, že když jsem byl malý, pouštěli jsme si v autě Ray Charlese, Fatse Domina, Randyho Newmana a podobně. A tito umělci jsou stále součástí sbírky mých oblíbených desek. To je hudba, kterou jsem nikdy nepřestal poslouchat. Byla to pro mě inspirativní doba. U nás doma se pouštěl rock'n'roll a R&B. Kytaru jsem poprvé vzal do ruky asi v 15. V té době jsem začal poslouchat blues. A tak jsem řekl rodičům, že se chci stát bluesovým muzikantem. Tak moc mě to zasáhlo. Dodnes si ty stejné desky pouštím a stále na mě mají obrovský vliv. Vzpomínám si, že hlavně jedna deska, Muddyho Waterse, úplně změnila můj život.
0: Ale jedna věc je mít rád blues, chtít být bluesovým muzikantem a jiná věc je potom sám ty písně i psát.
1: V první řadě jsem musel porozumět jazyku té hudby. V okamžiku, kdy jsem jej přijal za vlastní, jsem mohl začít tvořit něco osobního. Když posloucháte bluesového hudebníka, můžete rozlišit jednotlivé styly, z kterých čerpá a kterým se věnuje. Výsledkem pak může být váš vlastní hudební jazyk, který si sám vytvoříte. To by měl být cíl, protože pak si vás lidé všimnou a poznají vás. Musíte tedy předvést něco osobního. To je důležité. Mimochodem, když posloucháte staré bluesové desky, můžete si všimnout, že ti muzikanti nikdy nezahráli jednu píseň dvakrát stejně. A jak už řekl Petr, ani my nehrajeme jednu skladbu dvakrát stejně. Snažíme se každý večer najít nový přístup. A proto jsem rád takto ve dvou na turné. Máme tolik témat, o kterých můžeme hovořit. A tolik možností, které můžeme prozkoumat. Je to strašně inspirativní sedět na pódiu vedle tohoto chlápka a sledovat, co dokáže. Nikdy jsem mu ještě neřekl, jak obrovským zdrojem inspirace pro mne je. A teď už to tedy ví. Opravdu je to požehnání. Na své cestě za hudbou sice potkáváme spoustu lidí, ale je jich jen pár, s nimiž mohu spolupracovat takovým způsobem, jako s Petrem. Vedeme dialog prostřednictvím prostřednictvím našich nástrojů a udržujeme posluchače v neustálém napětí. Je to jeden z nejlepších spoluhráčů, jaké jsem kdy potkal.
0: Tak to je krásné, mě napadají hned další témata, ale necháme si to po další písni.
2: We have to do real blues, of course, after all that talk.
3: Well, I'm driving, driving, driving. I'm driving till the break of day. I'm driving, driving, driving. Until the break of day. I just want you to know, girl,

0: coming up, and I am standing at your door. I'm driving, baby. Driving blues.
1: V pořadu Jak se vám líbí, vám hrají Oliver Malý a Petr Schneider. Oliver před chvilkou mluvil o tom, jak je Petrova hra inspiruje. Teď by mě to zajímalo naopak, čím Oliver inspiruje Petra.
2: I don't know. I feel what he's doing, even before he's doing it.
3: Vlastně přesně nevím. Cítím, co dělá. Sice o tom nemluvíme, ale myslím, že oba vnímáme blues stejně. Poznám, kdy chce hrát na hlas a kdy potichu. Kdy chce hrát tvrdě a kdy něžně. Reagujeme jeden na druhého. Nepotřebujeme o tom hovořit. Prostě to tak děláme.
1: Říkali jste, že každá ta píseň, každý ten večer, každý koncert může znít nebo zní úplně jinak. Co ovlivňuje ten výsledek?
0: It's a cocktail of all of that. I mean, just look around and you can get it inspired, no matter where you are.
3: Myslím, že je to koktejl toho všeho. Stačí se podívat kolem sebe a najdete něco, co vás inspiruje. A je jedno, kde se zrovna nacházíte. Inspiraci můžete najít třeba při návštěvě toalety. Inspirující je cestování, krajina, lidé, které potkáváte, to, co právě cítíte, autoři, jejíž písně hrajete. Ať už je to John Lee Hooker nebo Townes Van Zandt. Když všechny tyto vlivy spojíte, dává to smysl. Sem jsme třeba jeli asi 200 kilometrů a tak jsme zahráli Driving Blues. Vůbec poslední dobou hodně cestujeme. No, posledních asi 35 let.
2: Week, so.
0: The last 35 years.
1: Takže při koncertech je výběr písní taky takhle spontánní, nebo máte něco připravené dopředu?
0: The approach to the song, it totally differs.
3: Ano, někdy písně vybíráme spontánně. Především k nim ale pokaždé přistupujeme jinak. Někdy zahrajeme nějakou podivnou předehru, jindy předehru ještě podivnější. Když hrajete, musíte cítit, že vám pod nohama praská led, jinak to bude nuda. Když bude publikum předvídat, co chcete udělat, už jste je ztratili. Musíte je udržovat v napětí. Lidé si musí klást otázku, jestli vůbec doběhneme do cíle. Ani my si tím někdy nejsme jisti. A proto jsou lidé na ty dva podivíny na pódiu zvědaví.
0: That's what I hope.
1: Tak dejme si další skladbu. Co to bude teď?
0: Let's do a love song. Yeah. Let's do a love song. I'm in the mood.
2: He's lonesome.
0: Yeah. I'm pretty lonesome, yeah. It's called Brave Enough. She was brave enough. This is already the intro, so please don't cut it.

0: Já z těch písní cítím, že texty, konkrétně tedy příběhy, jsou pro vás asi hodně důležité. Jak to pak řešíte v zemích, jako je třeba ta naše, kde lidé nemluví běžně anglicky, asi nepochytí úplně všechno z toho textu?
1: Můžeme jim třeba před písní text vysvětlit, nebo to můžeme nechat na posluchačích, aby vycítili význam slov. Někdy není důležité porozumět každému slovu. Texty jsou pro mne sice velmi důležité. Kytara je jen koberec, po kterém se procházejí slova. Ale to neznamená, že každé jednotlivé slovo musíte pochopit. Při hře se nořím hluboko do sebe a dávám lidem pocítit, co jim chci sdělit. Vlastně veškerá naše hudba jsou jen 3 akordy a hodně víry.
0: Tak to říká Oliver jako autor písní. Zajímalo by mě, jak jsou texty důležité pro Petra, který doprovází a který vlastně má na starosti tu hlavní část hudební složky.
1: Jsou velmi důležité. Já se snažím podbarvit to, co on zpívá a o čem zpívá. Ale ani já nepotřebuji rozumět úplně všemu. Jak jsem říkal na začátku, měl jsem od malička rád blues, které bylo zpívané anglicky a kterému jsem rozuměl dobře. Ale měl jsem rád také bosanovu a latinskoamerickou hudbu. A tam jsem nerozuměl jedinému slovu. Někdy se z hudby odnášíme jen pocit.
0: To je právě zajímavé, že ano, k té bosanově tam patří, k ní patří většinou brazilská portugalština, k blues patří angličtina. Vy jste neskoušeli psát třeba německy texty?
1: To je vynikající otázka. Jako malý jsem poslouchal hlavně písně v angličtině a proto se i mé pocity z hudby pojí s anglickým jazykem a s anglickými nebo americkými umělci. Když jsem tedy vzal poprvé do ruky kytaru, používal jsem těch pár anglických slov, která jsem v té době znal. Ale je to opravdu velmi dobrá otázka. Jak se člověk může přiblížit svému ideálu ve svém rodném jazyce? Už několik let nad tím přemýšlím. Znám několik výborných umělců, kteří dokážou psát texty v němčině. Ale sám mezi ně ještě nepatřím. Ale možná to jednou přijde a já něco německy napíšu. Dnes, a možná to zní zvláštně, když skládám písně, cítím se víc napojený na angličtinu než na němčinu.
0: Takže předpokládám, že i následující píseň bude v angličtině.
2: No, it's gonna be in Russia.
3: It's called Nastravie.
2: Nastravie. Spasiba, Peter. One of my favorite songwriters is Steve Earle, and the song is called South Nashville Blues. Actually, I didn't plan on that as well, so. I'm trying to get it out of tune, if you're wondering.

0: Když přijedu na bluesový festival, tak většina kapel hraje elektrické blues, blues rock a já jsem vždycky rád za každou kapelu nebo takovéto duo, které hraje akusticky. Tak zeptám se, v čem je pro vás přitažlivé akustické blues?
1: Pro mne není důležité, jestli je to akustická nebo elektrická hudba. Hlavní je, že je vaše hudba pestrá, že hrajete nahlas i potichu, rychle i pomalu, že dokážete přenést emoce. Pak je jedno, jestli hrajete na elektrickou nebo akustickou kytaru, nebo jestli někdo zpívá a doprovází jej kapela s bicími, nebo jen akustická sestava. Ovšem, když slyším pět hlučných kapel s bicími za sebou, je to na mne už příliš. Na Valašském Špalíčku, kde jsme teď hráli, byly kapely rozdělené na pódiích podle žánru. Mně by se bývalo líbilo, kdyby zahrála nějaká hlučná kapela, po ní duo jako my a potom opět kapela. Lepší je, když se na jednom pódiu odehrávají různé druhy hudby. Není nutné je od sebe oddělovat. Ale musím říct, že se mi na Valašském Špalíčku líbilo. Hráli jsme ve sklepním klubu, který připomínal slavný Cavern Club v Liverpoolu. A mistr zvuku byl opravdu velmi dobrý. Milí zvukaři, zdravíme tě. Zapomněl jsem tvé jméno, ale byl jsi opravdu dobrý. Už vím, Dušan. Dušan byl moc šikovný a dokázal nás nazvučit velmi rychle. Bylo tam mimochodem strašné vedro. Potili jsme se.
2: It was hot too. We sweated like.
3: What I appreciate about playing acoustic is, if electricity fails you, you can still provide a gig.
1: Mně se na akustickém hraní líbí jedna věc. Když vypadne elektřina, můžeme koncert odehrát i tak. Nepotřebujeme vlastně ani pódium. Mohu si vybrat. Když potřebuji hrát hlasitě, použiji zesilovač. Když budu hrát tiše u někoho v pokoji, stačí mi kytara bez zesilovače. Když umíte dobře ovládat akustickou kytaru, nepotřebujete velkou kapelu. Hlasitý v tomto případě neznamená silný. Můžete hrát potichu a přitom vytvářet svou hudbou obrovský prostor. Když slyším tři elektrické kapely za sebou, nejen, že mě to nudí, ale škodí to i mým uším. Když se na pódium postaví muzikant s akustickou kytarou a zahraje jednoduchou píseň, je to obohacující. Nejsem pro akustický nebo antielektrický. Jsem proto, aby se žánry na festivalech střídaly. Navíc, když jedete na turné po světě, dvě nebo tři kytary a malá aparatura je ideální vybavení. Naopak cestovat s pěti nebo sedmičlennou kapelou je mnohem náročnější. Opravdu můžete znít skvěle jen s akustickou kytarou. A když nefunguje elektřina, zapálíte si svíčku a pořád to funguje.
0: Tak, takže je možné, že po tomto pořadu si posluchači pustí třeba nějakou elektrickou rockovou kapelu, ale teď budeme pokračovat akusticky.
4: Two songs. Next song is a song Oliver wrote, by the way. It's called 21st Century Blues and it's about the blues you get in the modern times with too much information, handies, money, you know.
3: Yeah, it sounds like a cliche, but it's, we're all pretty much distracted and we somehow seem to like it, to not pay attention to real problems,
4: And it's one of my favorite Oliver Mulley songs, by the way.
3: And you said two songs, the song is about 37 minutes long. The sound guy's already panicking.

0: pořadu Jak se vám líbí nám živě hráli Sir Oliver Malý z Rakouska, Peter Schneider z Německa. Já moc děkuju, že jste k nám do studia přijeli v rámci českého turné a v rámci cest po světě, že jste nám tady hráli. Budu se těšit na příští setkání a poprosím ještě o jednu skladbu na závěr. Tak loučí se Milan Tesař od mikrofonu, od mixážního pultu Pavel Kunčar a ještě jednou tedy Oliver Malý a Peter Schneider.
1: Thank you very much. Děkujeme. How many points? Ten. Okay,
2: ten
1: thank
2: already.
1: You. Oh, already. Now it's time. Now it's time to leave. Because now, from now on, it's going to be a nosedive. Okay. Thank you so much. And I really have to say, I mean, it's a blessing to have shows like that where you can do what you love and it's going to be featured. Thank you so much, guys.

0: Darling, can't you hear me howl?
1: Denně či občas zapni si proglas.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Nyní budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ukrajina hlásí další ruské noční útoky, zemřeli při nich nejméně 2 lidé. A americký viceprezident zatím neodletí do Švýcarska na rozhovory s Íránem. Zprávy a Martin Matějka. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024 a předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
3: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: Během ruských nočních útoků na ukrajinskou Sumskou oblast zemřeli nejméně 2 lidé, další jsou zranění, informuje o tom ukrajinská policie. 6 raněných po ruském bombardování hlásí také úřady v Charkově. Tam bomby poškodily více než 40 rodinných domů. Mezi zraněnými jsou i 3 děti. Ukrajinské drony naopak útočily v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. O případných raněných a způsobených škodách podle gubernátora oblasti zatím nejsou žádné informace.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem. Tým vedený Vancem byl připravený odletět, ale cestu odkládá. Uvedl to Bílý dům s odvoláním na obtížnou logistiku jednání a podle agentury AP se tak Američané rozhodli poté, co televize blízká libanonskému proíránskému hnutí Hizbaláh uvedla, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Agentura DPA se obává o osud celé mírové dohody. Na její vyjednání totiž mají obě země podle platného memoranda jen 60 dní a předpokládá se, že kompromisy ohledně íránského jaderného programu nebo uvolňování mezinárodních sankcí se budou hledat velmi složitě. Stovky státních policistů i strážníků dohlíží na bezpečnost i dopravní situaci v Brně a kolem Masarykova okruhu. A tam dnes startuje třídenní velká cena silničních motorek. Loni závody navštívilo zhruba 220 tisíc diváků. Na co se hlídky v souvislosti s akcí soustředí, popisuje mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
4: Strážníci budou předcházet krádežím, vandalismu, v některých letech se zabývali i častějšími případy rušení nočního klidu a v ulicích bývá o poznání víc i opilých lidí. Hlídky ale také dost často pomáhají bloudícím návštěvníkům, několikrát v minulosti poskytovali první pomoc nebo předávali rodičům nalezené děti.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Národní divadlo Brno dnes jako poslední premiéru sezóny uvádí Shakespeareovu komedii Sen čarovné noci. Magický příběh, známý také jako Sen noci svatojánské, ale diváci uvidí v modernější podobě. Režisérka Aminata Keita v něm totiž prohodila osudy hlavních hrdinů, aby jej více odpovídal současnosti.
5: Shakespeare původně má brutálně citlivý vtip na úkor manželky Oberonovo, kterou on nechá poníženě se vyspat s oslem pod vlivem toho kouzla. Což mi nepřišlo úplně dneska aktuální, že bychom se měli smát omámeným dívkám, které někdo svetuje a pak je nechá se s někým vyspat.
6: Podle režisérky Aminaty Keity díky otočení rolí otevírá inscenace současná témata. Jedním z nich je ženská síla, potvrzuje herečka Jana Čtvrtecká.
7: Tam žena má mnohem větší prostor postavit se sami za sebe, zjistit, kdo jsou, najít v sobě tu sílu, odvahu.
6: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí diváci 4x před divadelními prázdninami. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
2: Na D1 stále silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 omezení a kolona je od sjezdu na Domašov z kilometru 167. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, pro osobní auta je zdržení asi 30 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je zastavený provoz za sjezdem na Lány na 25. kilometru. Opravují poškozenou vozovku a provoz je odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. Na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova a před sjezdem na letiště je kolona od odbočky na Horoměřice, zdržení asi 10 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je pomalý provoz před Benešovem, zdržení od Mráče je asi 5 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvýšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 35 stupňů, na horách naměří kolem 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začínáme.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 10 hodin a 16 minut na Proglasu. V tuto chvíli nabízíme relaci Rádia 7.
1: Uši k duši. S Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: O moudrosti je řeč v pořadu Uši k duši, u jehož poslechu vás i dnes vítá Lucie Endlicherová a jako tradičně naproti mě sedí psycholog Marek Macák. Marko, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My tady mluvíme spolu o moudrosti a zatím jsme o ní mluvili spíše z toho psychologického hlediska, ale samozřejmě, že nechceme opominout ani to, které bývá v tomto pořadu také reflektováno, tedy ono hledisko teologické. Když se řekne moudrost, tak to první, co mi vyskočí v hlavě, je počátek moudrosti, je bázeň před Hospodinem. Přijde mi, že to je takový dobrý bod, odkud začít, protože na snadě je otázka proč. Proč Bible říká, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem? Co spolu má společného moudrost a bázeň před Hospodinem? Navíc, když to slovo bázeň už nám dnes zní tak starosvětsky a možná nesrozumitelně.
1: Já asi navážu na to, jak jsme se bavili minule o tom, jak součást moudrosti je vědět, že ji nemám. Vědět, že kde co nevím a umět se ptát. V Jobovi je takový zajímavý text, který navazuje na ten text přísloví, o kterém mluvíš ty. Tam se Job ptá, odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem. Moudrost je skryta každému a všemu. Jo, moudrost jako něco, co nám ve své podstatě uniká. Jo, a tohle je velký biblický důraz, který mě se hodně líbí, když tohle je možná vyhrocené až moc, ale vlastně v tom teologickém pohledu vycházíme z toho, že moudrost právě není něco, čeho jsme vlastníky, ale moudrost je něco, co přesahuje naše možnosti, co má svoji vlastní objektivní existenci. O moudrosti, když se píše v jiném místě v písmu, tak se skoro o ní mluví jako o někom. Jo? A potom v Nové smlouvě máme náznaky, že moudrost přebývá v Kristu a že on je zosobněním Boží moudrosti. Ale je to něco, k čemu máme spíš vztah, než něco, co bychom vlastnili. Moudrost je něco, k čemu si hledáme cestu tehdy, když víme, že na svojí straně to nutně nenajdeme. A to si myslím, že je velmi specifický teologický přínos, právě který v tom našem biblickém pohledu máme. Že moudrost je něco, čemu se můžu otevírat. Že moudrost je něco, k čemu můžu hledat cestu a co ke mně může přicházet tehdy, když zaujmu správný vztah k Bohu. A ten správný vztah právě písmo nazývá jedním z těch slov, tak je právě bázeň, což je určitá forma ani ne strachu, ale obdivného vědomí, že Bůh je svatý, že Bůh je velký, že Bůh je taky svrchovaně dobrý, ale že je nade mnou. Jo? Je to prostě někdo, kdo je radikálně odlišný ode mě a to nás vede do bázně před ním. Jo, do vědomí toho, že je obdivuhodný a do schopnosti žít praktickým obdivem vůči němu. To znamená, když potom jednám v různých situacích s vědomím, že moudrost tady je velmi blízko, ale já nejsem jejím stělesněním, ale Bůh, který je za vším, co potkávám ve svém životě, tak nakonec jednám ve vztahu k němu. A jednat moudře znamená jednat s vědomím, s bázní před Bohem. Že otázka je, jak žít jako člověk, vědom si Boha jako stvořitele a Boha jako toho, který jediný nakonec ví a je soudcem a zdrojem toho, jak správně jednat.
0: Mluvili jsme hned na počátku o definici moudrosti a ty jsi vyjmenovával to, co je podstatou moudrosti, když říkáš, že je Ježíš stělesněním moudrosti. Mohli bychom teď vzít tu definici moudrosti, ty aspekty, o kterých jsme mluvili, že k moudrosti patří, a nějakým způsobem je ilustrovat na Ježíšově životě a třeba říct i to, co Ježíš přidal, co je jakoby navíc v jeho životě k té psychologické definici moudrosti?
1: Myslím, že je trochu riziko vzít Ježíše v tomhle smyslu za vzor, v tom, že Ježíš nám ukazuje Boží charakter a je stělesněním Božího charakteru. Zároveň Ježíš je Ježíš a my nejsme Ježíš. Jo? Takže leccos, co on si mohl dovolit, tak my si dovolit nemůžeme. Ale je zajímavé právě vidět, jak právě v něm se spojuje hluboký charakter, hluboká láska a dobro s rozumným jednáním vůči druhým. Jo, to je něco, co ho velmi definuje. Taky druhý aspekt toho vyvažování zájmu jednotlivce a druhých. Jo, když přišli druzí lidé za Ježíšem, aby chtěli, aby, já nevím, se postavil proti někomu, anebo aby rozhodnul o nějaké situaci, tak on velmi často jde a jedná úplně odchylně, jedná úplně jinak, než by se očekávalo, protože odmítá hájit zájmy jedních na úkor druhých a ukazuje, že je to ještě celé nějak úplně jinak. Ukazuje lidem neustále hranice jejich poznání. Ukazuje jim takhle ne. Jo, když za ním přijde bohatý mladík a řekne, následuju všechny zákony, dělám všechno, jak má být a půjdu za tebou, tak Ježíš mu řekne, tak prodej všechno, co máš. A ukazuje mu, že prakticky velmi moudře, tak mu tím ukázal, ty si myslíš, že se vším, co máš, tak jdeš za Bohem. Tohle je věc, se kterou zkusit za Bohem a uvidíme. Jo, a on mladík zjistí, že v této oblasti jeho finanční jistoty tak nepůjde. A ukazuje mu hranice jeho sebepoznání. Tak to je další aspekt, který Ježíš hodně ukazoval. A myslím, že lidé s Ježíšem často zažívali, že skutečná moudrost je těžko dosáhnutelná. Protože právě ve chvíli, kdy měli dojem, že přišli na to, jak ho trumfnout, nebo jak přemýšlí, nebo kam směřuje, tak velmi často je zaskočila. V tu chvíli jim řekl něco, co natolik přesáhlo jejich moudrost, že museli právě zbázní a některé to naštvalo, ale sklopit zrak a začít přemýšlet nad sebou a nad tím, čemu to vlastně nerozumím, že mě překvapuje to, co Ježíš říká, nebo to, jak Ježíš jedná. A tohle je zkušenost, kde spíš setkání s Ježíšem nás staví do perspektivy, kde můžeme se učit hledat moudrost, než že by on jenom byl vzorem, který máme a jdeme jednat jako on. Ale je to o tom setkání s ním, které nám dává ty správné otázky. Po dobrém setkání s Kristem, ať už u čtení písma, anebo v modlitbě, anebo někde jinde v kázání, nebo prostě někde, tak velmi často budeme odcházet s velkým otazníkem nad sebou. Jo? S otazníkem na to, co se to vlastně děje. Jo? A bude nás to vést do hlubšího uvažování, což je předpoklad získávání moudrosti. Ono v teologii se rozlišuje moudrost konvenční a moudrost kritická, nebo konvenční a kritické poznání. A to je v tomhle zajímavé, protože my si moudrost často představujeme jako to konvenční, jako ty popisy toho, jak se mají věci dělat. Jo, návody. Udělejte tohle a budete mít úspěšný život. Vychovávejte děti takhle a budou požehnané. A my máme v písmu řadu konvenčních doporučení, ale je zajímavé, že právě za Ježíšem, když přišli třeba farizeové právě s tou konvenční moudrostí a řekli, no podle Mojžíše je psáno, že máme jednat takhle, tak Ježíš udělal něco, kde ti lidi odcházeli z té situace, že jo, to je, často se vracím k tomu příběhu, Ježíš a cizoložnice, jo, přivedou za něm ženu, řeknou, tak podle zákona se má kamenovat, co ty na to říkáš, on píše něco prstem do písku, řekne, a kdo a si bez viny hoď první, a oni odejdou. Něco si uvědomili, asi jim došlo, že nejsou v pozici, kde si můžou dovolit a někoho soudit tímhle způsobem. A potom Ježíš něco řekne k jejímu hříchu a ona potom odchází, ale to oni už neviděli. Ježíš tomhle jedná, nepopírá konvenční moudrost, ale bere ji ještě úplně na jinou rovinu. Jo? Jedná tak radikálně ohledně posuzování a rozsuzování hříšnosti, že to jednoduché šablonovité konvenční přemýšlení těch zákonníků úplně vykolejí. A tohle je něco, co Bůh dělá, když se s ním setkáváme. Jo, proto Ježíš je velmi často otazníkem pro druhé lidi a proto i myslím si, že biblicky nebo křesťanský moudrý člověk tak častokrát bude otazníkem a častokrát bude těžko zařaditelný pro lidi, kteří si berou buď víru, anebo nějaký světonázor jako svůj oblek jistoty, svůj oblek bezpečí v tomhle světě. Protože křesťan není ten, kdo je majitelem moudrosti. Naopak se zdá z různých míst písma, že křesťan je ten, kdo právě ví, že moudrost je něco, co je nad ním. Moudrost je skryta v hlubinách božích a já jsem ten, kdo se musí učit před ní sklánět, abych ji mohl zahlédnout a abych do ní mohl vstupovat trochu víc.
0: Možná, že dobrou ilustrací toho je i ta obyčejná konvenční moudrost schromážděná ve Starém zákoně v knize Přísloví, protože když jimi člověk prochází, tak vlastně najde spoustu těch, která stojí úplně proti sobě, která jednou říkají, že se máme vyvarovat radám lidí a po druhé říkají ano, rady jsou to nejlepší. Prostě spousta těch přísloví stojí úplně proti sobě a to první, co to s člověkem udělá, je, že ho to vlastně strašně znejistí, protože najednou ty návody říkají to i to a je těžké se v nich zorientovat. Ale možná i tohle něco říká o tom, že nejenom ta konvenční moudrost, nejenom to konvenční poznání je pro život důležité.
1: No ano, navíc moudroslovná literatura ve Starém zákoně, knihy moudrosti, tak ty nejtypičtější, nejvíc se pod tím myslí právě kniha přísloví, potom kniha Kazatela, kniha Job. A je zajímavé, že jednak v knize přísloví je hodně velmi jednoznačných a přímočarých rad do života, ale někdy si odporují. A jako kdyby v nějaké situaci bylo po ruce tohle a v jiné tamhleto. Nakonec, když si vezmeme naše běžná česká přísloví, tak skoro ke každému najdeme jeho protipřísloví. Najdeme něco, co říká přesně opak. A často nás nenapadne je konfrontovat vedle sebe. Spíš použijeme to, které zrovna vystihuje situaci. Jo, a nejspíš to bylo velmi podobně ve Staré smlouvě. Ale zajímavé je, že potom vedle té knihy přísloví, kde je hodně rad, byť někdy protichůdných, ta kniha Kazatel tak je úplně jiného charakteru. To je kniha, která naopak ukazuje hranice lidského poznání. Ukazuje, jak nerozumíme věcem, ukazuje, jak zdaleka není tak jasné, jak smysluplné jsou naše rozhodnutí a naše směry a jak je vlastně život křehký a životní smysl křehký a těžko dosažitelný pro člověka. A potom tam máme knihu Job, kde je hodně rád, a hlavně od Jobových přátel a všechny jsou špatně. To je kniha, ve které všichni ti, kteří mají nejvíc jasno v průběhu celého toho textu, tak jsou ti, kdo se nakonec ukážou jako nejvíc pošetilí a nejvíc blízko Boží moudrosti. Ze všech těch lidí v té knize je nakonec Boží přítel Job, který říká to, co jsme četli minule, který mluví o tom, jak moudrost je utajena před očima všeho živého. On se dostane před Hospodina v té bázni, ve které najednou si uvědomuje, že jeho porozumění selhává tváří v tvář tomu, co se děje v jeho životě. A že to neznamená, že všechno je nesmyslné a prázdné, jak by možná řekl v některých pasážích Kazatel, ale že to znamená to, že Boží moudrost je větší a hlubší, že je skryta očím stvořených bytostí, ale že má smysl se k ní vztahovat. A pokud budeme se upřímně dívat na život, díky Bohu tohle není stav, ve kterém jsme většinou. A většinou si vystačíme s, jak to říct, jednoduššíma konceptama a mapama pro orientaci v životě. Ale každý člověk, který se dívá pravdivě na život, tak bude mít období a zpětně uvidí velmi často, že jsou to požehnaná období Boží blízkosti nebo Božího jednání, ve kterých vůbec netušíte, co se děje. A ve kterých vůbec nevíte, kudy dál, nebo co je za rohem a musíte stát tváří v tvář Bohu, o kterém víte, že ví, o kterém víte, že asi nad tím nějak celým je a zároveň vás hrozně frustruje, že vy nevíte a nevidíte víc. A tahle schopnost stát před Bohem a říct, Pane Bože, já nevím, já potřebuju tvoji moudrost, já potřebuju tebe a tvoje vedení, tahle období, která jsou těžká, tak jsou velmi formativní. To potom čteme v knize Jakub, v Nové smlouvě, kde Jakub říká, že jestli někdo nemá moudrost, ať se modlí. Ale křesťané dneska mají většinou dojem, že být křesťanem znamená ovšem něco vědět, znamená na všechno mít názor. Znamená být ten, kdo děkuje Bohu za moudrost, kterou má. Místo toho, aby jsme se učili opravdu stát před Bohem a prosili o moudrost, kterou nemáme. A to může trvat dlouho. To není o tom, že se pomodlím a mám hotovo, když někdy to tak je. Ale v tom samém textu, to je v Jakubově v první kapitole, tak je psáno o tom, jak v obdobích zkoušek, kdy právě nejvíc vnímáme, že nám chybí moudrost a jsme nejvíc pokoušeni k tomu začít vnímat, mít dojem, že všecko je špatně, protože teď nevím. A jsme vystaveni různým pokušením, abychom si ulevili. Takže to jsou právě období, kdy nás Bůh formuje k vytrvalosti. Kdy nás Bůh formuje ke skutečné hluboké víře a skutečné bázni před Hospodinem, protože ta nestojí na tom, že vím, ta stojí na tom, že ho znám. A nejvíc mu stojím tváří v tvář ve chvíli, kdy moje šablony a moje představy o tom, jak by věci měly být, tak nějak nesedí.
0: K tomuhle textu se rozhodně vrátíme ještě v našem příštím setkání. Děkuji, že jsme dnes poprvé společně nahlíželi do Bible i v souvislosti s moudrostí. Hostem pořadu Uši k duši bude i za týden, stejně jako dnes, psycholog Mark Macák. Marku, děkuji.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová. Naschledanou.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
3: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. O tomto víkendu Bzenec ožívá třetím ročníkem Bzeneckého folklorního festivalu. Program propojí tradiční i současné pojetí folkloru a nabízí návštěvníkům víkend plný koncertů, tanečních vystoupení i doprovodného programu. Páteční večer v amfiteátru u kaple svatých Floriána a Šebestiána vyplní autorský pořad Magdaleny Můčkové Ať si děcko nebo kmet, s folklorem těpavý svět. Představí se v něm soubory Olšava a Bzenčan spolu s cymbálovou muzikou Repetuša. Sobotní odpoledne bude patřit dětským folklorním souborům v pořadu V jednom kole. Večer pak nabídne dva vrcholy festivalu. Program Vandrovali hudci v podání tanečního souboru Hradišťan a následný autorský pořad Vlastimila Ondry Nad hlubinou lidové písně, který spojí hudbu, vyprávění i společné setkání u ohně. Celý festival vyvrcholí v neděli v Zámeckém parku koncertem Brolnu se solisty. Brolln uslyšíme také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a krásný víkend.

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský Krpec se uskuteční od dneška do neděle a přinese pestrý program autorských pořadů a vystoupení domácích i zahraničních souborů. Na festivalu se letos představí na 600 účinkujících z České republiky, Indie, Kolumbie a Polska. Festivalový víkend zahájí dnes večer slavnostní program Balada o Šenkérce, co ráda tancovala. Pořad propojí unikátní filmový snímek České televize s živým vystoupením domácích souborů Jasenka, Satsan, Kotár a pěvecké skupiny Blaženky.

Na letní scéně Eurocentra v Jablonci nad Nisou se po celý víkend koná 12. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Od čtvrtka do soboty se představí pestrá paleta folklorních souborů z České republiky i zahraničí. Na programu budou tradiční tance, písně a hudební styly. Vstup je zdarma. V případě deštivého počasí se akce přesouvá do velkého sálu Eurocentra.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Čtvrtá část.

0: Vidí-li člověk celý den kolem sebe jen kuchyni a pokoj s rozestlanými postelemi, jen dvůr s rozťapkaným blátem od drůbeže, s kravami, jak se ráno vyhánějí a večer se sami vracejí s koněm, před nímž se otvírají vrata, má-li před okny jen zahradu, kde se na šňůrách mezi zmrzačenými jabloněmi suší prádlo, a když se chce rozhlédnouti alespoň o kousek dále, odrazí-li se jeho pohled od vysokých hor po obou stranách údolí, velmi se diví, jak krátká je doba mezi Gitte Foch a Gitte Shabes, mezi chůzí do mikve a příští, mezi Jom Kippurem a Rosh Hashanah. Ta léta ubíhala úprkem. Dědeček byl již dávno mrtev. Tatínek, prodav dva z mlýnků a kus pole, vybavil Etelku a s velkou slávou ji provdal do Košic. Zanedlouho prohrál dva procesy proti Fuchsovům a krátce potom třetí. Útraty byly strašlivé. Maminka lomila rukama a tatínek musel prodat třetí mlýn a část pozemků. Pak, když Hanele dorůstala, vdával do Mukačeva Bálinku. Švagrův otec byl zlý člověk, také švagr se choval nestoudně a třeba, že si s Bálinkou dobře žijí a mají krásné děti, maminka mu to nezapomněla dodnes. Vydírali. Dvakrát hrozili, že zruší zasnoubení a tatínek nakonec dal, co požadovali. Prodal zas pozemky a protože se všech zbavovati nechtěl, zadlužil se. Snad to bylo trochu i navzdory Fuchsovům, neboť jejich malé tlusté holky nikdo nechtěl. Za Surou, která již nemá daleko do staropanenství, vodí Šatchenové ženichy na obhlídku marně. A Věru už jen jedinou pýchou Hanelinných rodičů je, že své krásné dcery dobře vdávají. A pak se stalo to největší neštěstí. Tatínek prohrál svůj velký, poslední a nejdražší proces proti Fuchsovům. To již nebyly dědečkovy doby a teď už měl více svědků bohatý pan Salomon Fuchs. Tou chvílí se stal z tatínka žebrák. Když byl oběma stranám doručen písemný rozsudek poslední instance, ustrojilo se všech pět malých, tlustých Fuchsových děvčat do svých nejlepších oděvů. 23letá Céza a 21letá Laja měli bílé batistové šaty, Céza šerpu višňovou, Laja zelenou, nejstarší Sura si přesto, že byl červenec, oblékla astrachánový kožich vpředu rozevřený. Napudrovali se, načervenili si do srdíček rty, navěsili na sebe všechny šperky své i matčiny, prsteny, náramky, brože. V Suře bylo pod kožichem vidět zlatý řetěz od krku až k pasu a šli na procházku před Šafarův krám. Po pusté Polanské ulici všedního dne, 400 kroků tam a 400 kroků zpět, bavili se spolu, vesele se smáli, ale na Šafarův dům ani nepohlédli. Jen jejich bratr Benci zůstal před krámem vždy o dva kroky pozadu, zastavil se, obrátil se k Šafarovům čelem a na prsty pronikavě hvízdl. Pomalu tak přešli čtyřikrát nebo pětkrát a odpluli domů, zanechavše tam jen Benciho, který se s rozkročenýma nohama pokoušel před krámem zahvízdat na dva prsty dokonce celou písničku. Maminka, stařena a za poslední léta už jen stín, brala v kuchyni bezmyšlenkovitě věci a hned je zas odkládala. Vzadu v pokoji plakala u okna Hanele a viděla, jak po zahradě prudce pobíhá tatínek a jak zeleň stromového listí činí jeho obličej ještě synalejším. Od těch dob šlo vše dolů. Stále a rychle. Salomon Fuchs se stal důvěrníkem nových úřadů. Pracuje s nimi a bude pro ně dělat i volby. Dostal trafiku, všechny koncese, vystavěl si dům s velkým obchodem a ne už s krčmou, nýbrž s hostincem, kde vysedávají četníci, respicienti, zřízenci lesní správy a páni, když přijdou z města. A Rusíni si zřídili konzumní družstvo a krčmu svůj k svému. K Šafarovům nejde už ani ten, komu nechtějí u Fuchsů nebo v konzumu počkat, protože ví, že tatínek na úvěr dát ti nemůže. Většina zásuvek a přihrádek v tatínkově krámě je prázdná. Stojí tu jediný pytlík s dobytčí solí, jediná zaprášená krabice nejlacinějšího cukroví, v koutě se válí hromádka zrezivělých řetězů, na stěně visí plechový kbelík, také v domácnosti používaný, a na regálu s půl druhým štůčkem látky a s pěti červenými šátky je přibita cedulka majetek firmy Herškovič a Lébl Mukačevo. Všechno dohromady bys to koupil za několik 20 korun. S bohatstvím zmizela také čest. A přijede-li sem někdy rabi, laskavý a přátelský rabi, který kdysi tak otcovsky hladíval Hanele po vláscích, vystupuje také u Fuchsů. Aby košická sestra zachránila rodičům holé živobytí, dala přepsati zadlužený dům s posledním zbytkem pole na své jméno. A kráva v chlévě, už jediná, drůbež na dvoře a dva stříbrné šábesové svícny jsou alespoň formálně vlastnictvím sestry Mukačevské. To je ochrana proti exekutorům. Tatínek je chudým chalupníkem, bydlícím ve velkém, chátrajícím domě. Hanele je děvečkou, kuchařkou, pradlenou, švadlenou. Vstává o 3:30 vyhánět na pastvu krávu a husy, v 8 hodin po dojení může jít spat. Životním účelem židovské ženy jest míti syny, z nichž jeden může být mesiáš. Hanelina maminka úkol nesplnila. Splní jej Hanele? Fuchsovi skřesanci nepodaření, sražení, nechutní, s chlupatými nosy, s mastnýma očima a potivýma rukama, protivné zlé opice s nosy jako bambule, nenajdou-li nikoho, kdo by se hodil do jejich šlechty, a nenajdou, pomohou po svých 30 letech Salamonovými penězi alespoň nějakému chudákovi.
1: Ale kdo si vezme ji? Hanele. Když takové myšlenky člověka v noci vyděsí ze spaní a dědečkovi mlýny najednou zaklapají, zaryl by nejraději hlavu do podušek a plakal lítostí a hněvem.
0: Ano. Kdo se přižení do krčmy, kde nikdo nic nepije? Do krámu, kde nikdo nic nekupuje a na dům, který je švagrův? Může si vzít i někoho ze zdejších hochů, kteří ničím nejsou, nikdy ničím nebudou a nevědí, co budou zítra jíst?
1: Nebo se stane zázrak? Hanele pláče, ale je jí 17 a v zázraky ještě věří.
0: Šábesové odpoledne, není-li příliš ošklivo, berou na sebe polanské židovské dívky vše, co mají nejhezčího. Chlapci se oblékají do dobrých šatů a promenují údolní silnicí 0,5 kilometru k myslivně a zpět. Dívky v skupinkách, hoši v skupinkách a když se potkají, usmívají se na sebe a koketují spolu. Je to jediná polanská zábava. S Hanele koketoval Šlojme Kacu. Líbil se jí. Měl hezké zuby, vesele se smál a pěkně šatil.
1: Jednou, když se podvečer vrátila z pastvy kráva,
2: Brinduša byla chytrá, chodívala sama a před vraty dávala zvoncem znamení, aby ji otevřeli. A Hanele šla do chléva, aby ji podojila. Přišel za ní Šlojme. Obrátila se ze stoličky u kravského vemene. Usmíval se na ní od dveří. Jdeš mi odtud. Stíníš.
0: Zašel dovnitř. Vypravoval veselé věci, smál se, ona s ním, a bylo to docela hezké. Bylo šero, Brinduša teple voněla a mléko zurčelo do pěny v dřevěném dojáčku. Pojednou se k ní Šlojme sklonil a dal jí hubičku. Začervenela se až do kořínků vlasů.
1: Počkej, povím to mamince.

0: Příští dny na ní čekával časně ráno, ještě za studeného šera, když vyháněla husy a krávu. A chodil si do krámu něco kupovat. Hanele neřekla mamince pranic, ale maminka něco vytušila. Od těch dob vyháněla krávu sama, dozírala na dojení, Šlojmovi prodávala zápalky nebo kousek mídla ona a o šábe se chodila na procházku s Hanele. Šlojme kacu, který se jen proto může tak hezky šatit, že jeho chromý otec jezdí v létě s rabínským doporučením do Prahy, Brna a do Bratislavy žebrat. Fuj. Jednou ji pozvala do Košic sestra na svatbu příbuzné svého muže. Etelka vzala do domu švadlenu, prohlédli si mnoho čísel módního žurnálu a ušili Hanele šaty.
1: Etamínové, krásné a nadýchnuté.
0: Na svatbě se Hanele velmi líbila. Mnoho tančila a mladí lidé jí říkali, že má překrásné oči. Ale ne více. Etelčin muž mýval s Polanským domem starosti. V kavárně mnoho hubovával a všichni věděli, kdo Polanský šafar je. Za 14 dní se Hanele vrátila domů.
1: Kam s tím, maminko? Čtyři jsou mrtví již zaživa. Chudý, slepý, malomocný a bezdětný.
0: Zdá se, že Hanele bude mrtva dvakrát. Jest ještě něco horšího, než zraditi Boha Izraele a přestoupit k jinému náboženství? Jest. Znáte přece poučnou talmudskou povídku Pinchesa Jakuboviče o rabim na rozcestí. Šel moudrý rabi cestou. Dohonil ho na voze muž Goj a vyzval ho, aby si přisedl. Jeli v dobré vůli spolu, až dospěli na rozcestí. A tam visel ten. Ten na tom dřevě. Však už víte, jak bývá na rozcestích. Goj nepozdravil. Proč si nesmekl klobouk? Otázal se za chvíli rabi.
1: Proč bych smekal? Zasmál se muž. V nic nevěřím. Pak zastav, prosím, a já slezu, řekl rabi. Mohl jsem jeti s člověkem jiného náboženství, ale s člověkem bez víry se cestovati bojím, poněvadž ten jest schopen všeho.
0: Žel. Do Polany přišly takové doby, že krásné povídky Pinchesa Jakuboviče nechtěl už nikdo poslouchat. Do Polany proniklo nevěrectví. Pro Boha odkud? Těžko říci. Jen poslední jeho stanici známe, odkud konečně našlo cestu do Polany. Bylo to Mukačevo a jeho nevěrecké hebrejské gymnázium. To nevěrectví se jmenovalo sionismus. Trvá vždy dlouho, než vlny, jimiž se přenáší lidské myšlení, jednozda zrakové, sluchové, elektrické, rádiové, nebo ty, které ještě neznáme, se dostanou až sem, do žlebu v horských pralesích, kam kdysi koho si napadlo v dlani uložiti Polanu. Stokrát, tisíckrát se na své cestě na pravém úbočí Karpat odrazí, proudí zpět, zas útočí a nějakým údolím sem konečně najdou cestu přec. Ale co záleží na trošce času v Goletu, kde se jen čeká na Mesiáše? A kde vše ostatní jest jen vyplňováním dnů a měsíců. Zaslíbená země otců, 2000 let vzpomínaná každodenními obřady, s gesty, pohyby a tisícerými slovy modliteb, po každém šábesu připamatovávaná čicháním k své vůni v zazátkované lahvičce, lákala. A lákali hrozny ze země kananejské, z nichž každý jednotlivý musí na toporu nésti dva muži. Nešťastný národe izraelský, volali rabíni. Opět jest blud v tvém prostředku. Zapomněl si na přísahu, již tě Hospodin zapřísáhl, posílaje tě do Goletu, aby ses nikdy nepokoušel návrat do země zaslíbené si vymoci, nýbrž sečkal, až ti pošle Mesiáše, který tě tam uvede? Ale ti, kdož tě chtějí vésti do Palestiny, činí z národa vyvoleného národ jako jeden z mnohých, vyzývajíce hněv Hospodinův a nové zášti národů proti nám. Nešťastný lidé izraelský, opět stojí v tvém prostředku nová modla a nové zlaté tele.
1: Lživá věda.
0: Jen tvrďte, že jest země kulatá a že se točí. Jen věřte, že povstal člověk ze zvířete a že jest svět starší než náš letopočet, blázni. Nechte si svá číslíčka, nezajímají nás. A s vašimi důkazy nedisputujeme, protože víme, že ve vaší vědě jest pravda každé století jiná, že není pravda dnes, co bylo pravda včera, a co je pravda dnes, nebude zítra. Protože víme, že nevěrečtí národové, nemajíce jiného prostředku, cestou vědy hledají to, co nám bylo zjeveno již před tisíciletími, a že jejich věda, je-li pravá, nemůže po blouděních a omylech a nových blouděních nezjistiti to, co víme již dávno i bez ní.

0: Jeho jméno budiš pochváleno.
1: Hlásáte zachování národa a přitom si stříháte pejzy, holíte se, jíte nečisté věci a tvrdíte, že jest sobota jako dny ostatní. Blázni. Zapomněli jste, že Hospodin národy mnohem větší než národ izraelský. Kde jsou Babyloniané, kde Římané? Rozprášil jako písek v poušti a zhladil z tváře země, zatímco my žijeme právě proto, že jsme zachovávali přikázání, jimiž nás Pán odlišil od národů ostatních. Odejděte z prostředka našeho. Buďtež prokleti. Studnice vaše ať vyschnou a ženy vaše nechť zůstanou neplodné. Ale takovéhle myšlenky Polanské ještě vůbec nenapadly. Začalo to vůbec nevážně a spíše jako žert.
2: Novelu Ivana Olbrachta O smutných očích Hany Karadžičové na pokračování četli Jiří Miroslav Valušek a Kristina Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
3: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
4: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
3: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
4: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

klin v pískovci, nad nenažraný město. Rozsvěcovala bilbou křídy, všechny zastíněný strže. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Chodil psát na kůži paneláků pod hladový kopce. Utahoval černí políčený oka na povrchnost. Protože v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. Vždycky v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. A vždycky v neděli

0: 11 hodin a 31 minut, jedna minuta po půl 12. Má je pátek 19. června a od mikrofonu Radia Proglas vás srdečně zdraví a krásný den přeje Martin Novotný. Na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě se ještě dnes koná mezinárodní konference o ochraně dětí a dalších zranitelných věřících před zneužíváním. Výročního setkání odborníků z celého světa se z Česka účastní premonstrátský kněz a terapeut Marek Drábek a výkonná ředitelka spolku Někdo ti uvěří, Anna Ptáčková. Proglasu v telefonátu přímo z místa řekli.
1: Letošní rok je zaměřený na specifika kultury, ve které žijeme a jak tato specifika ovlivňují safeguarding, tedy ochranu dětí a zranitelných lidí před zneužívání.
2: Tak třeba letošní rok byl zaměřen speciálně na ženy. Předtím ten rok byli lidé s různými omezeními, které jsou specifické, takže každý rok je vybráno něco, co nějakým způsobem nasvěcuje tuto problematiku.
1: Vlastně to každoroční téma, tím, že tady je letos asi 300 účastníků z celého světa, každý to téma toho roku uchopí nějak jinak a můžeme pak vidět, jak tohle téma rezonuje v různých koutech celého světa.
2: Tento ročník se právě, jak se zaměřuje na různé kultury, tak se spíš zaměřuje na to, že není možné mít nějaký univerzální jeden dokument, kterým všechno nějakým způsobem budeme měřit nebo budeme aplikovat, ale že v každé kultuře musíme hledat specifický přístup, jazyk, postupy a že nelze nějakým způsobem všechno dát do jedné a stejné škatulky, ale zároveň se mluví o tom, že jsou některé hodnoty, které je třeba udržet, ale je třeba je inkulturovat tak, aby ta kultura, aby to prostředí to bylo schopné přijmout.
0: Odborníci na římské konferenci se podle Anny Ptáčkové a Marka Drábka shodli na tom, že ochranu dětí a zranitelných osob nelze redukovat jen na soubor opatření. Klíčové je, aby se zásady ochrany promítaly do každodenního fungování církve.
2: Co mě leto zaujalo, bylo, že některý výzkumek se ukazuje, kolem 20% seminaristů zažili nějakým způsobem sexuální zneužívání, nějaký sexuální útok. To nějakým způsobem asi ovlivňuje kulturu. To jsou věci, které člověka provázejí pak celý život. A pokud se to nějakým způsobem to trauma nespracuje, zůstává nějak uzavřeno, není možnost, aby to mohli svobodně nahlédnout a pracovat s tím tématem.
1: To mě byl velmi zajímavý výzkum jedné řeholnice z Rwandy, která zjišťovala, jestli nějaké náboženské faktory můžou být jako podpůrné při uzdravování ze znásilnění. Tam ve Rwandě byla genocida a znásilnění tam bylo používáno jako jedna ze zbraní během té genocidy. A bylo zajímavé, že mluvila o tom, že ta spiritualita může být jak podpůrným faktorem, tak zároveň ale faktorem, který brzdí to uzdravování a záleží na tom, jak ji uchopíme.
0: Přiblížili Proglasu v rozhovoru z Říma kněz a terapeut premonstrát Marek Drábek a výkonná ředitelka spolku Někdo ti uvěří, Anna Ptáčková.
3: Od stvoření duhy poznáme se, nevím, zda paměť to unese. Kolik nádechů, kolik bezradných gest. Když jsme se hledali na konci svých cest, u zdinářku malovali truchlivě zeď. V prosbě naučili jsme se prsty plést. Věděla jsem, co mě nikdo neučil, možná mi Bůh ve spánku zprávu doručil. Když si někdo někdy moc mě miloval, se vším mě bral, se sudičkou

odkud pocházím, i to, že jsem křtěna. Doneseš starou Bibli, v ní nová jména. Vím, co všechno. Tiše, na mě znáš. Vím, co řekneš, i co se nezeptáš. Půjčíš mi staré sny, já tobě nový snáš. Osud nás kroutí, jak kliku starý ver klikář. Vím, já to vím, neptejte se jak, jak víte, že na nádraží přijede vlak. Jak znáte, že houslím patří slák, a taky víte, zda dobrý máte zrak.

0: Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.
1: Jore, jore, jore.

0: You're the McQueen.
1: Další ročník křesťanského multižánrového festivalu pro celou rodinu Ketas Fest zaplní ode dneška do neděle areál bývalého kláštera Róza Cély v Dolních Kounicích na Brněnsku. Za organizátory zve pastorační asistentka diecézního centra pro mládež Ludmila Kuchyňková.
2: Jednotící téma je téma Find the Way, překladu to znamená najít cestu, protože festival je takový bohatý, že si tam lidé můžou najít nový styl hudby nebo nějakou svoji novou cestu, kterou pak můžou jít. Takže toto je téma vždycky Ketas Festu, najdi svoji cestu. Tento ročník se můžou těšit v pátek na koncert pekaře Pavla Čatka nebo kapelu A tak, která to umí vždycky pořádně roztočit, a v sobotu pak můžou posluchači slyšet Pavla Helana nebo koncert kapely Way to Go či kapely Kamis, a v neděli, kdy je program už zdarma pro všechny, vystoupí cymbálová muzika Modruša a po ní vlastně kapela Kefír, která vznikla na Ketas Festu. Festival je pro všechny věkové kategorie, takže od nejmladších po nejstarší bych určitě pozvala. Pro ty nejmladší tam máme připravené různé skákací hry, různé dráhy pro děti nebo jedno kolky. Pro ty starší tak tam jsou připravené třeba taková chillzóna nebo kavárna. Festival je na principu toho, že spíte ve svém stanu právě v areálu toho bývalého kláštera. Je to takový přírodní festival. Podmínky jsou náročnější, ale myslím si, že to zvládne každý. Kdo si třeba netroufne na stan, tak tam máme i kulturní dům, ve kterém se dá přespávat. Nejlepší zpětná vazba je to, že se účastníci na ten festival vracejí. Už to mají třeba jako takovou tradici. Vždycky je hodně chválené jídlo a občerstvení a celkově ta atmosféra toho festivalu.
1: Uzavírá Ludmila Kuchyňková za organizátory Ketas Festu, který dnes začíná v Dolních Kounicích a trvá až do neděle 21. června. Lístky je možné zakoupit i na místě. V neděli je vstup volný.

0: Máme 11 hodin a 53 minuty. Za 7 minut bude poledne, pátku 19. června.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Možná nikdy v dějinách neměl člověk tolik možností něco vlastnit, pořizovat si a zároveň tolik strachu, že o to přijde jako dnes. Dnešní doba nás učí měřit hodnotu života úspěchem, počtem sledujících na sítích, množstvím zážitků nebo peněz. A tak člověk snadno začne věřit, že jistotu mu dá účet, kariéra nebo obdiv druhých. Jistě, že bez peněz nemůžeme být. Jenže Ježíš připomíná v tomto evangeliu něco jiného, velmi prostého. Srdce vždycky jde za tím, co považujeme za svůj poklad. Slyšíte to? A právě tady se můžeme zeptat sami sebe. Co je skutečně mým pokladem? Někdy zjistíme, že nejvíc energie dáváme věcem, které nevydrží. Tolik času věnujeme shoppingování, obrazovkám, scrollování na mobilu, porovnávání se s druhými, starostem o to, jak vypadáme nejen fyzicky, ale hlavně před druhými. Naše oči jsou zahlcené informacemi, reklamou a neustálým tlakem na něco chtít a vypadat v očích druhých bezchybný. Ježíš mluví proto také o oku, jako o světle těla. Nejde jen o fyzický zrak, ale o způsob, jak se díváme na svět. Ono čisté oko, jak jej nazval, totiž vidí dobro, umí být vděčné, nezávidí a nehledá jen vlastní prospěch. Nemocné oko vidí hlavně nedostatek, závist a strach. Upřímně si myslím, že dnešní člověk často netrpí ani tak nedostatkem věcí, jako nedostatkem pokoje. Máme plné domy, ale unavená srdce. A právě tam evangelium přináší osvobození. Skutečný poklad není něco, co musíme stále chránit před ztrátou. Skutečný poklad je vztah. Vztah k Bohu, k lidem, k pravdě, k lásce, ale i k sobě. To jsou věci, které res ani mol nezničí. Vztah můžeme zničit jen my sami. Ne, Ježíš nás nevybízí k pohrdání světem ani majetkem. Spíš nás zve, abychom se nestali jejich otroky, abychom používali moudrost, aby naše srdce nezůstalo připoutané k tomu, co pomine. Protože člověk nakonec vždycky žije z toho, co miluje nejvíc. Kam běží naše srdce, když stichne hluk kolem? Co nás skutečně naplňuje? A co po nás jednou zůstane? Možná žádný majetek ani dokonalý obraz života, ale dobro, které jsme dali druhým. Čas, který jsme věnovali blízkým. Víra, kterou jsme nestratili ani v nejisté době. A úsměv, který vyvoláme při vzpomínce u těch, kdo nás znali, i když už tu nebudeme. To jsou poklady, které mají hodnotu i před Bohem.

0: Přejme dobré poledne z Proglasu. V dnešní polední modlitbě chceme pamatovat na obyvatele obcí Slavětice, Kramolín a Senorady a také na Prachatice, odkud pochází dnešní světec Jan Nepomuk Neumann. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
3: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
3: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
3: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
3: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
3: Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
3: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A abychom my, křesťané v Evropě, solili a svítili, pomodleme se modlitbu Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Svatý Jan Nepomuk Neumanne,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
3: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Máme krátce popolední a v následujících okamžicích vás čeká hudební siesta. Nejprve vyslechneme koncert pro klavír, smyčcový orchestr a smyčcový orchestr Jana Nováka. Ansámbl Opera Diverza řídí Gabriela Tardonová a solový klavír interpretuje Alice Rajnohová.

Skončil koncert pro klavír a smyčcový orchestr Jana Nováka. Následuje symfonie ve třech větách Igora Stravinského. Londýnský symfonický orchestr řídí Sir Colin Davis.

z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.

Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den, 5 minut po

0: osob církvy svět bude mít 20 nových španělských blahoslavených. Na papežské generální univerzitě v Římě ještě dnes se koná mezinárodní konference o ochraně dětí a dalších zranitelných věřících před zneužíváním. Výročního setkání odborníků z celého světa se z Česka účastní premonstrátský kněz a terapeut Marek Drábek. Ten pro Glasu řekl.
1: Co mě leto zaujalo, bylo, že v některých výzkumech se ukazuje, kolem 20% seminaristů zažili nějakým způsobem sexuální zneužívání, nějaký sexuální útok. To nějakým způsobem asi ovlivňuje kulturu. To jsou věci, které člověka provázejí pak celý život. A pokud se to nějakým způsobem to trauma nespracuje, zůstává nějak uzavřeno, není možnost, aby to mohli svobodně nahlédnout a pracovat s tím tématem.
0: Audience papeže Lva 14. s prefektem dikasteria pro kauzy svatých kardinálem Marcellem Semerárem potvrdili nové blahoslavené. Stane se jimi 20 Španělů kolem ústřední postavy Juana Torrese Torrese. On a jeho spolupracovníci zemřeli v roce 1936 při proticírkevních persekucích během španělské občanské války. Sloužili na ostrově Ibiza, kde tvořili polovinu tehdejšího kléru.
2: Zpravodajství na Proglasu.
0: Komise evropských biskupských konferencí vydala prohlášení v reakci na úpravu pravidel pro cizince v Evropské unii. Europoslanci ve středu schválili dokument, podle kterého bude možné nelegální migranty vracet do zemí původu. Podle komise to může ohrozit ochranu lidských práv a důstojnost zranitelných osob. Metropole Srbská město Bělehrad hostila setkání generálních sekretářů evropských biskupských konferencí. Nesla téma povolání i formace kněží v moderní době. Zazněla diskuze o významu kněžství nebo neustálé proměně služby Bohu. Také se hovořilo o nové encyklice papeže Lva 14. Magnifica Humanitas. Židovská náboženská obec ve Vídni si zvolila nového vrchního rabína. Bude jím Jaron Ninsholz. Ten je duchovním od roku 2002 a působil například v Bazileji anebo Tel Avivu. Úřadu se ujme na podzim, bude také rabínem vídeňské hlavní synagogy Stadt Templu. Ocenění charitní sestra roku za olomouckou arcidiecézi převzala Kateřina Kolářová, vedoucí a vrchní sestra domácí zdravotní a paliativní péče Charity Valašské Meziříčí. Mluvčí organizace Martina Došková k tomu uvedla.
3: Paní Kolářová dlouhodobě vykonává svou profesi na vysoké odborné a hlavně lidské úrovni. Aktivně se podílí na zavádění nových přístupů do praxe. Co je však nejdůležitější, to je to, že paní Kolářová je mimořádně empatická, což se přirozeně odráží v její každodenní přístupu k pacientům i jejich rodinám. Je velmi komunikativní a dokáže rychle a citlivě navázat důvěryhodný vztah, což je klíčové zejména v prostředí domácí a paliativní péče.
0: Více informací nabídneme v dalším vysílání. Papež Lev 14. se zítra vydá do severoitalské Pávie a poté do Sant'Agnano Lodigiano. Právě tam se narodila roku 1850 svatá Františka Cambrini. Svatý otec navštíví baziliku svatého Antonína k eucharistické adoraci a uctění ostatků světice, avizoval server církev.cz.
2: Počasí.
0: Bude nadále jasno či polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 33 stupňů. Noc bude teplá a povětšinou jasná. Nejnižší teploty neklesnou pod 16 stupňů. Zítřek bude obdobný, ale obloha se postupně zatáhne. Pravděpodobnost přeháněk či dokonce silnějších bouřek bude vyšší. Teploty vyšplhají až k tropickým 36 stupňům. Meteorologové proto vydali výstrahu před vysokými teplotami. Pratí pro celé Česko s prvním místy druhým stupněm až do úterý. Tolik dnešní zprávy. Od mikrofonu se loučí Zdislava Horníková. Dál pokračuje odpolední vysílání s Martinem Novotným.
2: A já děkuji Zdislavě za zprávy z domova i ze zahraničí a my budeme pokračovat nějakou pěknou hudbou. A potom budu mít pro vás malou soutěž.

Tak jak jsem již slíbil před písničkou, mám tu drobnou soutěž na dnešní den a řekl bych, že je specifická tím, že je to na dnes a je to do Brna, tak to zřejmě nebude pro každého, ale i tak se můžete ozvat. V kostele svatého Jakuba v centru Brna se dnes, tedy 19. června v podvečer, znovu odehraje divadelní představení Santiago, čili svatý Kuba. Ve spolupráci s pořadateli z divadla Polárka a Visit Jakub Brno teď nabízíme 4 volné vstupenky na tento příběh o putování do španělského Santiago de Compostela. Každá z postav má k pouti svůj důvod. Někdo hledá odpuštění nebo se chce přiblížit Kristu, jiný má rád cestu samotnou. A třeba Kuba, hlavní postava hry, se na cestu ani vydat nechtěl. Nakonec to ale udělal, aby našel odpovědi na některé důležité životní otázky. Představení vzniklo přímo pro prostor brněnského kostela svatého Jakuba, který stojí na moravské části svatojakubské poutní trasy směřující k hrobu svatého Jakuba ve Španělsku. No a my vám dáme 2 vstupenky každému volajícímu. Takže první volající a poté druhý volající po 2 vstupenkách. Stačí tedy zavolat mě sem do studia na 739 850 345. Ještě opakuji, 739 850 345. A první a poté druhý volající dostane po 2 vstupenkách na toto představení, které se dnes koná ve svatojakubském kostele v Brně od 17 hodin. Tak, zavolejte. A my budeme pokračovat nějakou opět klidnou, doufám, že klidnou písničkou.

Tak ještě jednou zopakuji malou dnešní soutěž. Soutěžíme o vstupenky, ale otázka neexistuje. Stačí mi zavolat na 739 850 345. A můžete získat dvě volné vstupenky na dnešní představení ve svatojakubském kostele v Brně, které začíná v 17 hodin. Pravda, je to za chvíli, ale přesto mám tu čtyři lístky, tak první dva volající a je to vaše.

No a po této poměrně optimisticky znějící norské písničce si uděláme takový výhled na to, co bude dnes na Proglasu k slyšení. Ve 14 hodin klasicky hudební oktáva. Pardon, hudební kompas. A oktáva přichází v 16 hodin, takže ta hodinka před pátou s podtitulem Hudební mládí v oktávě. 17 hodin 10 minut, 10 minut po páté, před kostelem. Dnes s názvem Setkání s Raimondem Nádherem v Polsku. No a mluvíme o té 16. 17. hodině a v 17 hodin, pokud nebudete poslouchat zrovna Proglas, můžete jít do centra v Brně, do kostela svatého Jakuba, kde od 17 hodin je představení Santiago, čili svatý Kuba. A já mám pro vás dvě vstupenky, pokud mi ještě teď zavoláte během následujících dvou písniček na číslo 739 850 345. Stačí jen zavolat, nemusíte odpovídat na žádný dotaz, takže jenom opakuji 739 850 345.

0: Loni dokončená komplexní obnova čínského pavilonu i ostrůvku uprostřed divokého rybníku pod zámecké zahrady v Kroměříži se dočkala významného odborného uznání. Národní památkový ústav tento počin nominoval na prestižní cenu Patrimonium pro futuro v kategorii obnova památky. Více sdělí mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.
1: Stavba je jako dosti výrazná tím, jak je po té opravě, kterou jsme provedli, jako barevná. Tenhle ten návrat barevnost odpovídá stavu někdy na konci 19. století a projekt, který vlastně měl ten pavilon restaurovat a byl zakončen v květnu loňského roku, tak právě proto v průběhu prací, až zjišťovali, jak ten pavilon vypadal původně před těmi 100 a více lety, i vlastně se změnily ty jeho parametry. A tady tuhletu péči, kterou jsme věnovali práci k poznání původního stavu a k jeho obnovení, tak tuhle právě ocenil Národní památkový ústav.
0: Projekt opravy čínského pavilonu i ostrůvku běžel asi 2 roky a ukončen byl v roce 2025.
1: Předtím ale ještě v době, kdy vlastně pod zámeckou zahradu vlastnil stát a spravoval Národní památkový ústav, tak probíhaly práce terénní, protože ten ostrov, on opravdu není nijak velký, tak potřeboval zpevnit břehy a vlastně vyřešit vůbec stabilitu toho ostrůvku, takže to je vlastně zásluha Národního památkového ústavu a po převzetí arcibiskupského zámku v Kroměříži a pod zámecké zahrady arcibiskupství přistoupilo k té druhé fázi, k opravě samotné budovy a zeleně na ostrůvku.
0: Jiří Gračka, mluvčí arcibiskupství, také prozradil, jakým způsobem mohou lidé pro památku hlasovat.
1: Na webových stránkách Národního památkového ústavu je třeba si vyhledat soutěž Památky děkují a v rámci toho z těch 36 představených projektů vybrat ten, pro který chce někdo hlasovat, nejlépe tedy čínský pavilon. Jedním klikem člověk může vložit svou mailovou adresu, na kterou mu potom přijde potvrzovací mail a ve chvíli, kdy kliknutím z toho mailu potvrdí svůj hlas, tak je odhlasováno. Z každé mailové adresy je možné hlasovat jednou.

Je pátek 19. červen 2026 podle katolického kalendáře památka svatého Jana Nepomuka Neumana, misionáře a filadelfského biskupa zesnulého roku 1860, průkopníka katolického školství ve Spojených státech. V tento den roku 1977 ho papež Pavel VI. Kanonizoval. Připomíná se i svatý Romuald, italský opat z 11. století, otec řádu kamaldulských mnichů. 120 roků uplynulo od narození britského biochemika s Nobelovou cenou Sira Ernsta Borise Chaina, spoluobjevitele penicilinu. Zemřel v roce 1979. No a stovku by oslavil komentátor a publicista, propagátor vážné hudby Jiří Ješ, osobnost českého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Zemřel v roce 2011. 85 let by se dožil textař, básník a zpěvák, který dlouhá léta úspěšně parodoval absurditu socialismu, Jan Vodňanský. Odešel roku 2021. No a na dnešek připomíná také i 81. výročí masakru na švédských šancích u Přerova, jedné z nejtemnějších událostí poválečného Československa.

Je pátek 19. červen 2026. Před 35 lety poslední sovětský voják opustil Maďarsko. Země se stala první v bývalém východním bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. 40. narozeniny dnes slaví vojenský pilot Aleš Svoboda, člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury. A 90 let se dožívá sportovní redaktor a komentátor Jaroslav Suchánek. Na svátek má Leoš. Jméno z latinského Leon znamená lev.

Máme 14 hodin, pátek 19.6. A s tímto časem přichází odpolední hudební kompas. Dnes vychází nové album anglické hudebnice Alison Cotton, nazvané The Gods Laugh. Bohové se smějí. Jako první ukázku si poslechneme skladbu I Am.

Pustíme si ukázky z alba The God's Love anglické hudebnice Alison Cotton. Jedná se o velmi osobní nahrávku. Mnoho skladeb vznikalo v době, kdy umíral Alisonin otec, který ji kdysi přivedl ke hře na violu. Téma ztráty, vzpomínek a pomíjivosti se prolíná celým albem. Tvůrčí práce se pro autorku stala způsobem, jak se vyrovnat s bolestí a smutkem. Hudba, kterou violistka, zpěvačka a skladatelka Alison Cotton píše, se pohybuje na pomezí folku, zvukových ploch a experimentální tvorby. Základ nahrávky tvoří viola, harmonium a zpěv, které doplňují klavír, cymbál, zubcová flétna, melodika, perkuse a vůbec poprvé v její solové tvorbě také syntezátory, baskytara a bicí. My jsme jako první ukázku poslouchali zhudebněnou báseň I Am viktoriánského básníka Johna Clara. Alison Cotton tuto báseň hrávala na koncertech už delší dobu a cítila, že její hymnická struktura a téma osamělosti dokonale zapadají do atmosféry nové nahrávky. Teď si poslechneme ještě skladby Round of the Red Cape a What Were Those Words You Spoke to Me?

Poslouchali jsme anglickou violistku a zpěvačku Alison Cotton z alba The God's Love, které vychází dnes. V pondělí ráno si představíme argentinského pianistu Lala Zanelliho a v pondělí odpoledne se budeme věnovat skupině L'Alba z Korziky a její koncertní nahrávce Vivu. Yeah. Let's go for a while.

0: Čestnými občany Prahy se stanou hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista, který se v metropoli narodil, Jacques Rupnik. Schválili to včera pražští zastupitelé a shodli se také na ocenění pod policistky Kateřiny Brodňanové bronzovou medailí. Ty stříbrné udělí divadlu Spejbla a Hurvínka, sportovkyni Ludmile Ordnungové, historikovi Petru Čornejovi, malíři a ilustrátorovi Pavlu Vavrisovi a psychologovi, psychoterapeutovi a pedagogovi Jaroslavu Šturmovi. Tento někdejší člen Papežské akademie pro život a zakladatel dětského centra Paprsek ocenění od magistrátu dostane za mimořádný přínos v dětské psychologii, psychoterapii a pedagogice a za dlouhodobou práci ve prospěch dětí se zdravotním postižením a jejich rodin.
1: Večer se zbalím, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát.

0: 14 hodin 35 minut, máme 5 minut po půl třetí, pátek 19. června. 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy se otevře za měsíc v Praze. Ve stejném duchu se ponese zahajovací koncert 16. července.
1: Letní slavnosti staré hudby budou zahájeny v Emauském opatství v kostele Panny Marie a slovanských patronů vystoupením britského souboru Stile Antico, který se představí celé České republice úplně poprvé. Je to 12členný soubor, který je velice renomovaný. Obdržel dokonce i několik nominací na cenu Grammy, protože natočil několik vynikajících nahrávek. Stile Antico nám zaspívá vybrané skladby vokální polyfonie z pár těch nejslavnějších skladatelů tohoto žánru, které vzdávají úctu vybraným svědcům, například svatému Jakubovi, Ondřejovi, Vilémovi, svaté Cecílii, Kateřině. Nechybí František z Assisi, který letos slaví 800 let od svého úmrtí.
0: Přiblížila pro Glasu ředitelka letních slavností staré hudby Josefína Matyášová. Vstupenky na webu přehlídky se podle ní rychle vyprodávají.
2: Rock'n'roll má šťávu, rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože chtěli byste stát a trošičku si to vytrsat.

0: ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, a kdo tě jednou zachrání.
1: Charitní sestrou roku v arcidiecézi je olomoucká sestra Kateřina Kolářová, vedoucí a vrchní sestra domácí zdravotní a paliativní péče z Charity Valašské Meziříčí. Mluvčí oblastní organizace Martina Došková k tomu uvedla.
2: Ocenění Charitní sestra roku je výrazem uznání za dlouhodobou a obětovou práci, která má zásadní význam nejen pro pacienty a jejich rodiny, ale také pro rozvoj kvalitní zdravotní a paliativní péče v síti Charity. Ocenění Charitní sestra roku každoročně vyzdvihuje zdravotní sestry, které působí v charitních službách a které svou odborností, nasazením a lidským přístupem významně přispívají ke kvalitě péče o nemocné, seniory a další potřebné. A přesně tato kritéria splňuje paní Kateřina Kolářová, a proto jsme ji za Charitu Valašské Meziříčí nominovali na toto ocenění. Paní Kolářová dlouhodobě vykonává svou profesi na vysoké odborné a hlavně lidské úrovni. Aktivně se podílí na zavádění nových přístupů, moderních postupů do praxe, tím zvyšuje kvalitu poskytované specializované péče všem pacientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Co je však nejdůležitější, to je to, že paní Kolářová je mimořádně empatická, což se přirozeně odráží v její každodenní přístupu k pacientům i jejich rodinám. Je velmi komunikativní a dokáže rychle a citlivě navázat důvěryhodný vztah, což je klíčové zejména v prostředí domácí a paliativní péče.
1: Uzavírá na Proglasu mluvčí Charity Valašské Meziříčí Martina Došková.

0: Knihařství a písařství rodiny Oujeských v Boskovicích udržuje a rozvíjí knihařské řemeslo s 90letou tradicí. Firmu v roce 1936 založil Bohumil Oujeský. V jehož odkazu pokračují vnuci Ladislav a Marek. Ten pro Glasu řekl:
1: my se zabýváme teda výrobou svých výrobků, nejsme úplně klasický knihařství, kde by si lidi chodili opravovat knížky nebo vázali diplomky nebo vázali zákoníky práce tak věci, co se dřív dělalo, takže my si vyrábíme svoje zápisníky, diáře, fotoalba, s tím jezdíme po trzích, po jarmarcích. Před asi 6-7 lety se nám podařilo tady v Boskovicích koupit starou sýpku, kterou jsme zrekonstruovali, opravili. Máme zde knihařskou dílnu v prvorepublikovém stylu a prodáváme tady ty naše výrobky plus ještě výrobky, které se k tomu hodí.
0: Mají za cíl rozvíjet řemeslo a zpřístupnit jej veřejnosti prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů. Delší rozhovor s bratry Oujeskými připravujeme.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Máme pátek? Pátek 19.6.2026. A za pár okamžiků, za 3 minuty budou 3 hodiny. Posloucháte Proglas.

0: 15 hodin posloucháte páteční odpolední plus dnes odpoledne s Martinem Matějkou.
1: Český rozhlas plus.
0: A o čem budeme mluvit v příštích minutách? Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je v ohrožení, izraelské údery v Libanonu pokračují a komplikují diplomatické snahy o uklidnění situace. Může pokračující izraelská operace v Libanonu ohrozit dohodu mezi Washingtonem a Teheránem? Pachatelům násilí soud nařídí terapii, v některých regionech na ní ale čekají měsíce. Organizace, které programy zajišťují letos od státu, nedostaly peníze. Jaké důsledky může mít výpadek financování probačních programů? A Lionel Messi na dosah ruky. Náš zpravodaj se dostal přímo do tréninkového centra Argentiny a zažil, jaké šílenství mezi novináři vyvolává největší hvězda turné. Co se děje, když Argentina na chvíli otevře svůj trénink médiím? Nejdřív ale uslyšíte zprávy s Ondřejem Látelem.
2: A přeju dobré odpoledne. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že do 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
3: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat

0: počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
1: Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléře. Řidiči tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín taky mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů za litr. Je to o 11 haléřů méně než dnes. Informovalo o to ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Policie vyhlásila pátrání po karvinském primátorovi Janu Wolfovi. Vyplývá to z policejní databáze pohřešovaných osob. Politik je obviněný v korupční fotbalové kauze za ovlivňování zápasů ve prospěch městského klubu. Jan Wolf veškerá podezření odmítá. Jeho náměstek Lukáš Elašik ze SocDem policejnímu pátrání nerozumí, protože primátor je na dovolené.
2: Tam primátor je na normálně plánované dovolené, takže já nevím, co to je za hra, ale má normálně naplánovanou dovolenou, takže je na dovolené, příští týden se má vrátit, nic víc, nic mín, takže město normálně funguje. On nevím, že by měl zákaz vycestovat, ale normálně v zahraničí a komunikuje normálně, takže nechápu to.
3: Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Americký viceprezident J.D. Vance odmítl kritiku íránské dohody, které Trumpova administrativa čelí od části republikánů a izraelské vlády. Memorandum vyostřilo spor mezi Washingtonem a Izraelem, který se jednání neúčastnil.
4: And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States.
5: Každý, kdo si podle viceprezidenta Vance v Izraeli myslí, že hlavním problémem je Donald Trump, by se měl podle jeho slov probrat a pohybovat v realitě. Několika ministrům izraelské vlády, kteří amerického prezidenta kritizovali za dohodu s Íránem, vzkázal, že Trump je jediný světový lídr, který Izraeli momentálně straní. Viceprezident se také snažil uklidnit znepokojené republikány, kteří memorandum považují za prohru Spojených států a posílení Iránu. Výhody v podobě přístupu k rekonstrukčnímu fondu za 6 bilionů korun dostane podle něj Irán jen tehdy, když dodrží své závazky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 18 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda tvrdí, že na několika místech na jihu země útočila na ozbrojence militantního šíitského hnutí Hizballáh a jeho infrastrukturu. Mělo jí to reakci na opakované porušování příměří ze strany hnutí. Detaily z Blízkého východu chystáme v odpoledním plusu po zprávách. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby prvního důstojníka z katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Zůstat ve vazbě má nejméně měsíc. Vyšetřovatelé 33-letého muže podezírají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu. Píše o tom deník Jutarní list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě.
6: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájky plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Epidemie eboli v Kongu si vyžádala 232 obětí. Oznámila to tamní vláda. Počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a obtížná dostupnost některých oblastí. Proti variantě eboli nazvané Bundibugyo, která se v zemi šíří, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických potíží. Třeba jihomoravští záchranáři loni vyjížděli k pacientům s psychiatrickou diagnózou téměř 6000krát. Institut má pomáhat odborníkům vyhodnocovat data, rozvíjet nové služby v regionu. Doplňuje Pavla Kvářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
7: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
1: Tady jsou dopravní informace na Plusu. Dobrý den. D6 z Karlových Varů do Prahy zůstává uzavřená u Lán. Na 25. kilometru je řízený odklon kvůli opravě porušené vozovky. Objížďka vede přes Puchlovice a Doksy. Na dálnici se vrátíte exitem 16. Velká Dobrá. Dlouhou kolonu čekejte na D1 směrem do Brna na výjezdu z Prahy. Brzdí se už na 10. kilometru u Říčan a fronta se nesouvisle sune až k omezení na Šmejkalce na 24. kilometru. Celkové zdržení asi 40 minut. Silný provoz je taky na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Kolona začíná u Loděnice a pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. A nehoda stále komplikuje provoz ve Strakonické směrem z centra. Levý pruh po nehodě blokují 3 osobní a 1 nákladní auto. Úplně ucpaná už kvůli tomu je Dobříská a zpomalený je provoz v tunelech. Tak s tím počítejte a dobře dojďte. Zítra má být jasno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky anebo bouřky, můžou být i silné a teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jste zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, kterou přineseme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Omlouváme se za technické problémy. Tak si zatím pustíme nějakou pěknou písničku a uvidíme, jestli se Slavkovicemi spojíme.

Ještě jednou se pokusím o spojení se Slavkovicemi. Omlouváme se, stále je tady nějaký drobný problém.

0: Chvála Kristova Panie Marii, ze svätyne Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustiny Veslavkovicích. Zdravíme všechny posluchače Rere Proglas a po malých komplikáciích věříme, že se společně můžeme spojit v modlitbě korunky Božího milosrdenství před obrazem milosrdného Ježíše a vyprošovat touto modlitbou milosrdenství pro nás, pro celý svět. Dneska chceme taky pamatovat na brněnskou diecézi, za kterou se modlíme celý tento měsíc. Za otce biskupa Pavla, za otce biskupa Vojtěcha, za všechny, kteří potřebují Boží milosrdenství. Tak se modlila Faustina: Ježíši, dej mi rozum, hodně rozumu, jen k tomu, abych tě lépe poznala. Neboť čím lépe tě poznám, tím vroucněji si tě zamiluji. Ježíši, prosím tě o rozum zdatný v chápaní vyšších a božích. Ježíši, dej mi pronikavý rozum, jímž budu poznávat tvou božskou podstatu, tvůj život vnější, vnitřní, trojiční. Uschopni můj rozum zvláštní milosti. Vím o uschopnění milosti, kterou mi dává církev. Existuje však také velký poklad milosti, které udělíš ty, Pane, když tě o to prosíme. S těmito slovy naděje prosme o milosrdenství ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hřešné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvoritele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižovan, umřel i pohřben jest.
1: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění
0: hříchů,
1: vzkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Nasmíje za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
3: na smír za hříchy naše i celého světa.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
3: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, obětuji tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
1: na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
1: na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světlu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Modlitba za svěcení. Bože, milosrdný Otče,
1: který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás, utěšiteli Duchu Svatém. Tobě dnes směřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, pro jediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje, věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvých vstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
0: Svatý Cyril a Metoděj,
1: orodujte za nás.
0: Svatý Václav,
1: oroduj za nás.
0: Svatá Faustina,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Vincenci Palotti,
1: oroduj za nás.
0: Přijměte Boží požehnání, Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Drazí přátelé a posluchači Radia Proglas, děkujeme vám dnes za společnou modlitbu korunky. Chci vás ještě srdečně pozvat na pěší pouť k Božímu milosrdenství. Je pro všechny ty, kdo potřebují Boží milosrdenství. Koná se od 18. do 25. července. Je to již 18. ročník pěšího putování. Letos poutníci poputují z Fulneku, z Hodonina, Českých Budějovic, ze Sirákova, z Prahy, z Mladé Boleslavy a z Mezilesí z Polska. Přihlášky a informace naleznete na stránkach pout.cz. A heslo letošního putování je Jdi a opět.

0: Ještě jednou se omlouváme za zhoršenou kvalitu přenosu, ale dělali jsme, co jsme mohli. Je minuta po půl čtvrté a posloucháte Rádio Proglas.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: V Brně skončil už 18. ročník celostátní přehlídky České ručičky, která oceňuje nejlepší studenty odborných škol z celé republiky. Do finále se každoročně dostávají vítězové soutěží v desítkách řemeslných a technických oborů, od stavebnictví a elektrotechniky přes zahradnictví až po gastronomii. Studenti Jihomoravského kraje získali 10 z celkových 22 ocenění, tedy téměř polovinu všech zlatých plaket. O tom, jaký ročník byl a co studentům přinesl, nám popovídá organizátorka Helena Vyvozilová. Dobré odpoledne, slyšíme se. Vítejte.
1: Krásné dobré odpoledne.
0: Vítejte ve vysílání. Jak byste zhodnotila letošní ročník České ručičky?
1: Děkuji za tuhle otázku. Letošní ročník byl 18., takže pro nás byl takový symbolický. A zhodnotila bych ho, já jenom Katince se připomenu, o co ještě jakoby jde. Jde o to, že my vlastně jezdíme po soutěžích celostátních. A díváme se na ty děti, na ty studenty, na ty žáky a vlastně ti, kteří se stanou vítězi celostátních, případně mezinárodních soutěží, tak se pak stanou laureáty přehlídky České ručičky. A jak tak po těch soutěžích jezdíme a natáčíme a snažíme se je propagovat, tak ten trend je takový, že těch mladých lidí naštěstí neubývá, minimálně tedy na téhle úrovni. Ti, kteří chtějí a kteří jsou opravdu schopní, tak těch je pořád dost. A naštěstí i to zázemí těch krajských, okresních školních kol tam pořád je a ty školy a ti mladí lidi chtějí. A potom, když se dostanou na tu celostátní soutěž a uspějí, tak je vidět, že i toho nejtvrdšího tvrďáka, který se tváří, že mu o to moc nejde, tak to dojme a je to něco, co si pak odnáší do života, že je v něčem opravdu, opravdu nejlepší. Že ta radost je skvělá a zároveň je skvělé vidět ty stovky dětí a studentů, já jim pořád říkám děti, ale jsou to mladí lidé, s kterým už táhne na 18 dost často, kterým o to řemeslo jde a kteří se rozhodli, že nepůjdou na gymnázium, ale při něco budou, že budou mít pracovat rukama.
0: Ano. Čím si podle vás vysvětlujete tak výrazný úspěch Jihomoravského kraje?
1: No, ona je to tradice. Za těch 18 ročníků my jsme rozdali asi 340 plaket a přiznejme si, 78 jich šlo do Jihomoravského kraje. My tady to střední odborné školství prostě máme tradičně vynikající, ať už je to Bosonožská škola, Černovicích Charbulova, nebo elektrotechnické školy v Sokolnicích na Pokyme. Nedá se nic dělat. Za prvé, ty žáci jsou opravdu vynikající, za druhé je to prostě dost často ty soutěže prostě válcují ti naši Jihomoraváci, nedá se nic dělat. My, když si to o tom povídáme na gala večerech a na místě, kde se setkáváme, tak dost často o tom lidé z Čech mluví tak, že ta podpora té tradice řemesel a vůbec odborného školství je na Moravě obecně mnohem lepší než v Čechách. V Čechách ta úcta k tomu řemeslu není taková jako na Moravě a obzvláště na jižní.
0: Vnímáte, že se v ještě třetí otázku mám nachystanou. Co znamená ocenění pro samotné studenty a jejich budoucí profesní život? Vy jste to vlastně už částečně řekla, že mají opravdu taky z toho mají dobrý pocit, ale vlastně pro tu budoucí profesní dráhu.
1: Já si myslím, že reálně, že by to mělo dopad, že díky tomu, že vyhráli a dostali ocenění a tím pádem se z nich staly hvězdy, to se nám bohužel ještě nepovedlo tak mediálně prosadit České ručičky, aby o tom už opravdu věděl každý v republice, že zrovna Libuška Picharová vyhrála jako první klempířka v historii a podobně. Tyhle věci pořád se nám ještě nedaří tak medializovat, aby hnedka z toho byly hvězdy, ale je to pro ně obrovský posun, obrovská podpora, že to dělají dobře, že jdou správnou cestou. A je to na nich vidět, že hnedka poporostou, že se hnedka těší a když se jich ptáme, co plánují dál, tak kdybyste se jich zeptal před tou soutěží, tak by možná říkali, no vlastně nevím, ale ve chvíli, kdy se jich zeptáte po soutěži, tak celý napřímí a řeknou vám, že se těší, že půjdou do nějaké firmy nebo že budou v tom řemesle pokračovat. A je to vidět, že u toho ty oči září.
0: Vy jste mě teďka tak trošku nahlodala, já se zeptám tak jako ještě sám. Vy jste řekla firmy. Vlastně nějaké firmy sledují tuto soutěž a vlastně svým způsobem už si tak nějak zlanaří ty vítěze?
1: Určitě. Spíše teda na úrovni těch soutěží jako takový, než celé přehlídky, na té už se pak jenom setkáme a navzájem o tom o tom mluvíme, ale každopádně je to tak, bez podpory firem by dneska odborné školství mělo velké potíže, protože odborné školství je náročné v tom, že děti musí, studenti, žáci musí chodit do praxí. Nemůžou, byť máme krásně vybavené dílny a všechno, musí si to zkusit v praxi. A ta spolupráce s firmami je nutná, úzká a my strašně moc děkujeme všem firmám, které si to uvědomují a investují svůj čas do těch mladých lidí, protože když si je vychovají tou školou dohromady, tak potom mají úplně úžasné pracovníky. Ale je to potřeba si to uvědomit včas, protože dost často pak přijde firma, my potřebujeme teď hotového klempíře, pokrývače, obrábajte kovů, cokoliv. Jenže to je běh na delší trať. Vychovat si ho trvá 2-3 roky, nedá se nic dělat, to neuspěcháte.
0: Ano. Poslední otázka. Vnímáte, že se v posledních letech mění pohled společnosti na řemesla? Jakou roli v tom se hrávají tedy české ručičky?
1: No, my se snažíme apelovat na to, že to, že nemůžete sehnat nikoho, kdo by vám opravil dům, není koncepční problém úplně státu nebo toho demografické křivky, ale je to koncepční problém toho, že my jako rodiče chceme pro svoje děti v úzovkách to nejlepší a pořád si myslíme, že to nejlepší bude vysoká škola a titul, ale upřímně pro většinu, nebo pro spoustu těch dětí by bylo mnohem lepší mít, my to máme v naší hymně, mít svý dobrý řemeslo a vědět, že něco umí, protože všichni si těch řemeslníků vážíme, všichni je prosíme naklonou, přijďte, ale aby jsme svoje děti pustili na odborné školy, to tam jsme ještě nedošli v té jako společnost. Takže na to se snažíme apelovat, že to neznamená nic horšího. Naopak, že je to přímá cesta k něčemu reálnému.
0: Ano, to je krásná myšlenka. Já jen dodám, že jsem hovořil tady na Proglasu s organizátorkou Helenou Vyvozilovou. Děkuji a přeji hodně úspěchů do dalšího ročníku.
1: Děkujeme.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Budeme se těšit zase za rok.
0: Pěkný den.
1: Naschledanou.

0: Terezínské malé pevnosti je od včerejška, tedy 18. června, k vidění výstava, která ukazuje tvorbu českých karikaturistů z období první poloviny minulého století. Tento žánr byl v té době mimořádně důležitým nástrojem veřejné debaty, ať už šlo o zesměšňování politiků, anebo pouze o zábavu. Na stěnách pevnosti visí vyobrazení malíře Pabla Picassa, France Kafky anebo Adolfa Hofmeistera. Ředitel památníku Terezín Jan Roubínek to komentoval.
1: O Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu nebo do toho katalogu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci. Prostě je tam jasně vidět, co se očekává a o co si ta doba skutečně bohužel říkala a spousta lidí později potom říkala, že nevěděli, ale i na těch karikaturách můžeme vidět, že nemohli nevidět.

0: Svěcení jáhnů pro ostravsko-opavskou diecézi proběhne zítra, tedy v sobotu 20. června v Opavě. Slavnostní mše svatá bude v konkatedrále Panny Marie od 9 hodin a 30 minut, informuje mluvčí biskupství Ondřej Elbl.
1: Bude to dvojí jáhenské svěcení, protože k němu přistoupí jak bohoslovec Filip Kohut z farnosti Mosty u Jablunkova, tak kandidát trvalého jáhenství Jan Čech z farnosti Vlčovice u Kopřivnice.

Za pár okamžiků bude 16 hodin, máme pátek 19. června a s 16. hodinou přichází tradiční páteční hodinový pořad Oktáva.

Krásný den, milí posluchači. Naladili jste pořad Oktáva. Z brněnského koncertního studia při poslechu od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. Proglas podporuje hudební mládí a také dnešní živý koncert je jedním z plodů této krásné spolupráce. Letos jsme již po třetí byli mediálním partnerem Mezinárodní Heranovy violončelové soutěže a Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže pro mladé umělce do 16 let a také ústředního kola soutěže základních uměleckých škol v oboru komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, které se konalo ve Františkových lázních. Následující hodinu nás čeká koncert oceněných nejlepších českých účastníků. Připomínám, že dnešní koncert můžete sledovat i s obrazem na YouTube kanálu Rádia Proglas. V úvodu dnešního programu si vyslechneme dvě části ze slavného klavírního tria s podtitulem Dumky Antonína Dvořáka. Soubor, který nám je zahraje, získal první cenu ve své kategorii v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol ve Františkových lázních. Hraje v obsazení Tereza Holáňová housle, Veronika Hanáčková violončelo a Nela Truclová na klavír. Soubor je složen ze studentek soukromé základní umělecké školy Slovácko a základní umělecké školy Uherské Hradiště a pracuje pod pedagogickým vedením Davida Hrubého.

0: Milé dámy, děkujeme vám za krásný zážitek. Pojďte se přemístit k mikrofonům dopředu, opusťte své pódium. Já bych se vás nyní chtěl zeptat, vy jste prošli celým tím kolem, několika koli té soutěže základních uměleckých škol. To znamená, je to takový běh na dlouhou trať, ta příprava je dlouhá a je vlastně náročné se těmi koli probojovat až do těch Františkových lázní a vám se to podařilo. Získali jste z té jedno z nejkrásnějších ocenění, první cenu ve své kategorii. Zeptám se, kdo vybral tak krásný program? Důmky Antonína Dvořáka patří k těm naprostým skvostům. Čí to byl nápad? Pane učitele Hrubého nebo váš?
1: Ano, pane učitele Hrubého. A byl to skvělý nápad.
0: Skvělý nápad. My jsme si to říkali také, že vás tato hudba zřejmě úplně učarovala. Je to tak? A znali jste Důmky předtím? Myslím jako z poslechu, ne jako aktivní hráčky. Možná, že tato skladba vám připravila i některá úskalí. Oni nejsou úplně snadné pro interprety, že je to tak? A když se vás ještě zeptám, kolik jste věnovali času přípravě? To musely být hodiny zkoušek. Scházeli jste se třeba o víkendech a nelitujete toho teď? Že jste mohli třeba dělat něco smysluplnějšího? Kdo nám odpoví?
2: Tak často jsme se scházeli, vždycky jsme měli jednou za týden jako hodinu a potom někdy před těma soutěžima jsme vlastně se sešli třeba o tom víkendu a potrénovali jsme a tak, no.
0: Vy jste ze dvou základních uměleckých škol, které působí v Uherském Hradišti. Znáte se už delší dobu? Hráli jste třeba spolu někdy předtím?
3: Tak my s Terkou jsme spolu hráli. Bylo to dávno. Bylo to hodně dávno.
4: Já jsem holky jako znala, ale jako spolu jsme nějak nehráli úplně.
0: No a co teď, když jste se tolik zblížili, strávili jste už tolik společného času, chcete třeba pokračovat? Nastudovat si ještě něco dalšího?
2: Tak určitě by to bylo pěkné. Já si myslím, že jsme se jako jak hráčsky, tak vlastně lidsky jsme se vlastně strašně sešli. A jako to hraní je vždycky jako krásné a obohacující, myslím si, že pro všechny.
0: Tak to je moc dobře. Tak my vám přejeme, aby vám hudba stále dělala tolik radosti. Děkuji vám za rozhovor a za krásný výkon. No a nyní si uděláme krátký výlet do Hronova za ředitelem místní základní umělecké školy, panem doktorem Josefem Vlachem, který je zároveň předsedou sekce smyčcových nástrojů při Ústřední umělecké radě základních uměleckých škol České republiky. Josefe, vítám tě v Radiu Proglas v pořadu Oktáva. Ty jsi velmi bedlivě sledoval průběh právě toho ústředního kola z pozice předsedy smyčcové sekce umělecké rady základních uměleckých škol. Jak hodnotíš ten letošní průběh celé soutěže a právě toho ústředního kola soutěže s převahou smyčcových nástrojů komorní hry, která se konala letos zase po 4 letech?
5: To ústřední kolo, to je vždycky pro mě a myslím si, že i pro řadu kolegů, pedagogů, a doufám, že i pro ty zúčastněné soutěžící je to velký svátek. Vlastně se tam sejdou z celé republiky všichni, nebo všichni, kteří tam jsou, tak jsou, jak já říkám, stejným způsobem postižení. Hudba a vůbec umění a hledání, objevování krásy v umění je pro ně tak důležitá, že jsou ochotní pro to cvičit hodiny a překonávat vlastně sami sebe a pak jsou odhodláni vystoupit na pódiu a veřejně to tam prezentovat. Takže z tohoto pohledu to byl velký svátek. Nakonec se tam zúčastnilo 73 souborů, což představovalo 262 zúčastněných žáků a tito žáci byli ze 49 základních uměleckých škol vyslání a navíc ještě se tady objevuje poslední dobou takový fenomén. Viděli jsme toho v orchestrální soutěži, že některé základní umělecké školy se spojují a sestavují dohromady nějaké větší těleso, ať je to teda orchestr, anebo teď třeba i v případě komorních souborů, protože Tam totiž jde o to, aby sestavili hráče tak šikovně, že si budou vzájemně vyhovovat, speciálně v komorních hře, to je strašně důležité, a taky, že budou na podobné výkonnostní úrovni, aby tedy mohli předvést co nejlepší výkon. Tak mě těší, že to bylo tak široce zastoupeno vlastně ze všech krajů naší republiky a ten průběh samotný byl velmi bezproblémový, dobře organizačně zajištěn, měli jsme skvělou porotu a skvělého předsedu poroty Štěpáne tebe. A takže bylo to tam velmi příjemné, ale jenom bych ještě chtěl zdůraznit, že pro mě jsou stejně důležité ta, nebo možná ještě důležitější krajská kola, protože tady v tom středním kole už se sejdou vlastně všichni, kteří by potenciálně mohli třeba se i muzice věnovat. Ale v těch krajských kolech jsou i budoucí amatéři nebo jen, řekněme, konzumenti, poučení konzumenti hudby a setkají se právě, jak ta část amatérská nebo budoucí amatérská s tou částí profesionální a ta krajská kola daleko jako přesahují počty to, co se může potom poslat do toho středního kola. Tak jsem taky rád, že i v těch krajích to takto pěkně proběhlo.
0: Josefe, děkuji ti mnohokrát za rozhovor a zdravím srdečně do Hronova.
5: Děkuji, taky zdravím.
0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu. Nyní se opět vracíme do koncertního studia Rádia Proglas, kde jsme účastníky živého koncertu mladých umělců. V letošním roce byl Proglas již potřetí partnerem Mezinárodní Heranovy violončelové soutěže. Zvláštní cenu Rádia Proglas zde obdržela violončelistka Adina Weissová, která zde získala rovněž druhou cenu ve třetí kategorii. Za klavírní spolupráce Pavla Voráčka nám nyní přednese koncertní polonézu opus 14 Davida Popra. Adina studuje u Hany Kočí na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy.

0: Adino, děkujeme za tvůj doslova ochromující virtuózní výkon. Já se vždycky všech ptám, proč si vybrali svůj nástroj, proč jsi vybrala violončelo, jenomže ptát se v tvém případě, je vůbec někdo ve vaší rodině, kdo na violončelo nehraje?
1: No tak moje máma hraje na čelo a můj děda taky a moji sourozenci tak mají jiný nástroj a já jsem byla...
0: Tak to jsem si oddechl.
1: No já jsem nejstarší sourozenec a čelo jsem si vlastně úplně nevybrala, nebo jako baví mě to, ale...
0: Dostala jsi ho do kolébky.
1: Ano.
0: Jako ten nejstarší musíš to violončelo převzít v té rodinné tradici.
1: Dala, je to tak. Tak
0: podíváme se na maminku, co na to říká. Ona se usmívá. A máš violončelo ráda, předpokládám, že ano.
1: Jo, jo.
0: Kolik hodin denně cvičíš, kolik věnuješ tomu nástroji?
1: Tak přes týden podle toho, jako, podle toho, kolik je času a o víkendu většinou tak třeba 3 až 4 hodiny.
0: A chtěla bys být jednou profesionální violončelistka?
1: Jo.
0: Je to tvůj sen? A máš třeba nějaké sny, kde bys chtěla vystoupit? Chtěla bys se podívat do zahraničí, koncertovat po světě?
1: Tak já jsem teďka vyhrála soutěž, takže pojedu do Ameriky a budu hrát v Carnegie Hall, tak to je docela takový můj sen, který se mi splnil.
0: Tak to docela brzy. Tak my ti držíme pěsti, aby se ti tam krásně hrálo a děkujeme ještě jednou za tvůj úžasný výkon. Nyní opět hudbu na chvíli přerušíme a podíváme se do Ústí nad Orlicí. Popovídáme si totiž s ředitelkou Heranovy violončelové soutěže a Kociánovy houslové soutěže paní Lenkou Lipenskou. Lenko, vítám vás v Proglasu, opět po čase. Chtěl bych se zeptat...
2: Dobré odpoledne, dobrý den.
0: Jak proběhly letošní ročníky obou soutěží Heranovy i Kociánovy?
2: Tak já jako ředitelka musím říct, nebo s radostí říkám, že soutěže proběhly dobře, proběhly zdárně, účast byla bohatá, jsme rádi za tu účast a umělecká úroveň byla rovněž vysoká. Laureáti se objevili bez nějakého váhání a dokonce v případě Kociánovy houslové soutěže tak vynikající výkony, že porota měla až zamotanou hlavu, kdo vlastně tím laureátem bude, protože obě dívčiny ve druhé kategorii byly tak skvělé, že nakonec se muselo rozhodnout hlasováním, protože bodově se prostě potkali úplně na stejné úrovni, takže umělecká úroveň velmi vysoká, takže po té organizační stránce já jsem spokojená a jsem ráda, že i české děti uspěly a neztratily se.
0: To konec konců uslyšíme i na dnešním koncertě v Oktávě. Chtěl bych se zeptat, přibyly třeba některé národnosti nebo se drží stále stejné v tom soutěžním klání, které přijíždějí do Ústí nad Orlicí?
2: V případě Heranovy violončelové soutěže, tam už vlastně podruhé, už i v loni byl účastník z Kolumbie, což mě těší a jako překvapuje, protože opravdu on to není jako Kolumbiec, který by tady studoval někde v Evropě a byl takzvaně maskovaný, ale opravdu z té Kolumbie přiletěl. A jinak vlastně na Herance byli účastníci z Evropy a z Mongolska, tak Mongolsko je tradiční, ať už na violončelové nebo na houslové soutěži. A v případě houslové soutěže, tam mě příjemně překvapil poměrně vysoký počet Japonců. A opět to byli Japonci, kteří vlastně z ostrovů přiletěli. To znamená, zase nestudují tady někde v Evropě, ve Vídni, v Paříži a tak dále, ale opravdu přiletěli z těch svých ostrovů. Jinak Spojené státy americké, jako z těch nejvzdálenějších destinací, tradičně k nám jezdí Mongolsko a to poměrně taky početná výprava, vždycky jich je tak kolem 12-15. Docela dost bylo Norů letos, tak to je taky takové jako neobvyklé a jinak ta Evropa je hojně, hojně zastoupená.
0: Porota pracovala určitě v dobré shodě.
2: Tak to je otázka asi na předsedu poroty, já u těch jednání úplně nejsem, ale ano, byli ve shodě a na tom hodnocení se opravdu jako shodli, takže nezaznamenala jsem žádné rozbroje nebo nějaké nepokoje nebo připomínky. Porota byla fantastická, chválím.
0: Takže celou soutěž hodnotíte velice kladně a odnášíte si z ní opět krásné zážitky, i když poznamenané samozřejmě tou tíhou organizace, což je značný balík práce.
2: Tak je to balík práce a tady jde o to, aby si ty hezké zážitky odnášeli ti soutěžící. Ty děti, ti návštěvníci, aby to houslisty a violončelisty namotivovalo k dalšímu výkonu. Takže člověk tu práci, já se svým organizačním týmem rádi děláme, protože vidíme, že to má smysl. A vlastně zaplať pánbu za to, že můžeme pořádat soutěže pro děti, které skvěle hrají na housle a na violončelo. Takže to si myslím, že je jako, že to je prostě paráda. Takže ano, je to organizačně náročné a už vlastně teďka rozjíždíme další ročník, než to zase všechno usne přes prázdniny. Ale jo, stojí to za to, protože ty děti jsou mimořádné a je velmi obohacující se s nimi setkat.
0: Děkuji mnohokrát a děkuji za krásný rozhovor. Ať se daří.
2: Děkuji taky, ať se daří i vám.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Milí posluchači, nacházíme se opět v koncertním studiu. Posloucháte živý koncert z Oktávy. Další účinkující mladou umělkyní je houslistka Tereza Holáňová, která získala cenu Radia Proglas na Kocianově houslové soutěži a třetí cenu ve své kategorii. Byla to čtvrtá kategorie a byla nejúspěšnější českou účastnicí. Nejprve nám zahraje skladbu s poetickým názvem Zasněná víla Víta Micky za klavírní spolupráce Stanislava Halody. Tereza studuje pod vedením Josefa Kristoně na základní umělecké škole Uherské Hradiště.

0: Terezo, poprosíme tě, setři pot. Já bych se tě chtěl zeptat, ty už ses tady představila podruhé na tomto dnešním koncertě, nyní jako solistka, jak to všechno stíháš? Klavírní trio, do toho solové kusy a to ty nejtěžší z houslové literatury rovnou.
1: Nestíhám, ale tak jako... Když člověk, jako, když, myslím si, že když to člověk jako baví a hraje ty věci, které ho jaksi naplňujou, tak to ani jako moc nevnímá, jestli to stíhá nebo nestíhá, ale spíš jako se snaží do toho vynaložit tu energii a čas.
0: Je vidět, že housle jsou pro tebe velká radost. A jsi soutěžní typ? Jezdíš ráda po soutěžích?
1: No, tak záleží, jaké soutěže. Já třeba osobně nemám moc ráda ten koncept soutěží jako v umění, protože si myslím, že to je celkem takový jako dost subjektivní jako pohled na takovou věc, ale třeba ve sportu jako ráda si zasoutěžím.
0: Ale ty houslové soutěže k tomu teda tak jako nějak přibíráš a toleruješ to.
1: Ano.
0: Když už ta kociánka těch mnoho desetiletí tady je, tak proč se jí nezúčastnit? Tak my ti přejeme, ať se ti daří a děkujeme za rozhovor.
1: Děkuju.
0: Na závěr dnešního koncertu vyslechneme soubor, který se stal absolutním vítězem soutěže komorní hry s převahou smyčcových nástrojů v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol ve Františkových Lázních. Hraje ve složení Anna Olecká housle, Vít Langášek housle a Hana Grafová klavír. Žáci jsou žáky základních uměleckých škol Smetanova Brno, Varhanická Brno a Orchidea Klasik a pracují pod vedením Magdaleny Grafové. Dnes uslyšíme dvě skladby, nejdříve to budou dva rozhovory o Bachovi od anglického skladatele Artura Somervella.

Milí posluchači, čas běží neúprosně. Zazní poslední skladba dnešní oktávy a tou bude první věta ze sonatiny pro dvoje housle a klavír Bohuslava Martinu.

0: na závěr taky zeptám, jak se vám líbilo ve Františkových lázních? Co tam bylo nejlepší?
1: Samozřejmě Zuzka. Tak divadlo je samozřejmě hezký. Hezky se tam hraje. Teda až na tu suchou akustiku. Ale to divadlo je, to je normální jinak.
0: A co lázeňské oplatky? Byly dobré?
1: Ano.
0: A co místní vody? Co minerální prameny? Ty jste ochutnali?
2: Jenom pár.
0: A jak ti chutnali, Vítku?
2: No.
0: Určitě poděkování patří základní umělecké škole, která se zhostila krásně pořádání této soutěže. No a možná k těm minerálním vodám časem dospějete. Tak moc vám děkuji a přeji, ať se vám daří. Dnešní koncert v Oktávě je u konce. Děkuji za krásné výkony všem účinkujícím a přeji mladým umělcům hodně štěstí a radosti z hudby. Nashledanou. Hosty dnešní Oktávy byli nejlepší čeští účastníci Mezinárodní Heranovy violončelové soutěže a Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže a letošní nejlepší komorní soubory ústředního kola soutěže základních uměleckých škol s převahou smyčcových nástrojů ve Františkových lázních. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku a obrazu Šimon Vítek. Naslyšenou.

0: A po skončení oktávy na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Policie pátrá po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný ve fotbalové korupční kauze. Libanonský Hizballáh a Izrael uzavřeli podle agentury Reuters dnes odpoledne příměří. České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách i po třetí. Po vážné nehodě za Zbraslaví je ucpaný výjezd z Prahy na Příbram a Strakonice. A počasí taky zítra bude slunečno, místy, hlavně v Čechách, pozor na bouřky a teploměry ukážou až 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Etická komise fotbalové asociace Wolfovi kvůli ovlivnění 3 zápasů zakázala na 12 let působit ve fotbale a dala mu pokutu 3 miliony korun. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a funkci primátora chce obhajovat v komunálních volbách. Podle Wolfova advokáta Filipa Petráše je primátor na plánované dovolené a k policejnímu pátrání nevidí důvod.
3: Můj klient čerpá řádnou dovolenou, o tom bylo policie včera informována. Žádným způsobem policie nekontaktovala ani mě jako jeho obhájce, ani klienta a vyhlašuje pátrání, přestože neměl žádné omezení na vycestování a ten postup policie je absolutně v rozporu s jakýmikoliv pravidly řádného procesu.
2: Podle olomouckého vrchního státního zástupce policie pátrá po Wolfovi pravděpodobně proto, že mu hrozí vazba. Izrael a proíránské libanonské hnutí Hizballáh se podle Reuters dohodli na příměří. Agentura se odvolává na nejmenovaného amerického představitele, podle kterého začal dočasný klid zbraní platit v 15 hodin středoevropského času. Později to údajně potvrdili izraelské i libanonské zdroje. Kvůli trvajícímu konfliktu na jihu Libanonu odložili zástupci Spojených států a Iránu dnešní mírové jednání ve Švýcarsku. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian Memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě. Izrael i přesto včera dál útočil na jih Libanonu. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moct znovu ucházet o úřad. Prezident Tamáš Šujok podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010.
4: Změna pro maďarské premiéry zavádí limit 2-4letých volebních období. Zároveň ale počítá i roky, které politici ve funkci strávili už dříve. Prezident Tamáš Šujok upozornil, že volba premiéra patří k nejdůležitějším rozhodnutím parlamentu a nepřímo odráží vůli voličů.

0: Přesto novelu podepsal. Po dosažení osmiletého limitu tak nově mandát maďarského premiéra automaticky zaniká. Podle agentury AFP ale nejde o definitivní překážku pro případný návrat Viktora Orbána. Opatření by totiž v budoucnu mohla zrušit další ústavní změna. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Jihomoravský kraj chce založit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických potíží. Třeba jihomoravští záchranáři loni vyjížděli k pacientům s psychiatrickou diagnózou téměř 6000krát. Institut má pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a také rozvíjet nové služby v regionu, doplňuje Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
2: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
3: České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách s Japonskem 0-3. V Manile reprezentantky zatím ve třech zápasech nezískaly ani set. Před Japonskem podlehly i Italkám a Američankám. Nahrávačka národního týmu Květa Grabovská alespoň ocenila atmosféru, která na turnaji v Asii panuje.
4: Tady je jako menší česká komunita na Filipínách a díky minulému roku mistrovství světa chlapů, tak lidi o nás ví a přišli nám zafandit, tak bylo skvělý. Ti fanoušci tady korpázy nad tím žijou, takže to je úplně, je to hezké jim udělat radost. A i když hrajeme proti jejich domácímu, tak nám zatleskají a zafandí, když máme pěknou výměnu a je to pěkný.
3: Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti Dominikánské republice a čeští kordisté Michal Čupr, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Matyáš Pavlík obsadili na mistrovství Evropy v Šermu ve Francii 10. místo. V souboji o 9. příčku česká čtveřice podlehla Nizozemsku 28-45.
5: Nehody na Strakonické za Prahou, taky na D1 u Kývalky.
6: Zelená vlna. Ve Strakonické směrem z centra se poprvé zastavíte v Malé Chuchli, kolona se táhne až pod Cukrák a před druhý sjezd na Lipence. Tam vyšetřují nehodu, jak to na místě vypadá, poví Jakub Hodička z naší motohlídky.
7: Auta s motorkou, jak se tam jede, sleduje naše motohlídka Jakub Hodička.
8: Policie už zrušila úklon na baně, aktuálně už se
6: projíždí kolem nehody a to pravým druhem. Stále se
7: všimi
6: neplnou
7: směry kolem nehody a to pravým druhem.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Při poslechu relace Před kostelem vás vítá Antonín Žohnerčík. Na přelomu dubna a května se v Polsku uskutečnila duchovní cvičení rodiny svatého Šarbela, na kterých přednášel pan Raymond Nader z Libanonu. Akce se zúčastnil frář z Dobratic, otec Jan Vojnar a celá řada věřících z České republiky. V ostravském studiu tedy vítám otce Jana Vojnara.
1: Chvála Kristu.
0: A další, kteří vážili cestu do ostravského studia, aby se s námi o zážitcích z duchovních cvičení podělili. Prosím, můžete se představit.
2: Tak já se jmenuji Natálie Ramíková a jsem z Bašky, tady kousek od Frýdku Místku.
3: Moje jméno je Jiří Borík a jsem z Olomouce.
4: Já se jmenuji Josef Trajlínek a jsem z Újezdu Hulťova.
0: Oče Jene, o svatém Šarbelovi už je dostatečné povědomí, zvláště po návštěvě papeže Lva v Libanonu. Ale přece jen pro posluchače, kteří o svatém Šarbelovi uslyší dnes poprvé. Můžete svatého Šarbela představit?
1: Ano, velice rád, drazí posluchači. Šarbel Machlův z Libanonu narodil se roku 1828. Jeho svátek slavíme u nás 24. července. Je považován za velkého asketu, přímluvce za ochranu a uzdravení a je taky velice známým nejenom na středním východě, ale burcuje k víře, můžu říct, celý svět. Při křtu dostal jméno Josef, bylo to v době nadvlády Osmanské říše v Libanonu. Když měl Josef 3 roky, zemřel mu otec. Ve 23 letech Josef vstoupil do kláštera, nejdříve v Majfuku, pak žil v klášteře v Anaj a po teologických studiích byl roku 1859 vysvěcen na kněze. V roce 1860 se stal Šarbel svědkem hrozného masakru, kdy členové sekty druzů zabili přes 20 000 křesťanů. Stovky uprchlíků hledalo útočiště v klášteře v Anaj. Mniši se za ně modlili, postili. Šarbel činil pokání, nabídl Bohu sám sebe jako oběť za vykoupení z utrpení a prosil Boha o slitování. Ano, když někdo je takhle oddan zcela Bohu, tak je přemoženo to působení zlého ducha dobrotou, dobrotou Boží. Šarbel již byl tehdy považován za svědce, přemáhal zlo svou dobrotou, svou svatostí. Roku 1875 odchází do poustevny svatých Petra a Pavla, tam nosí říněnou košili, spí pouze několik hodin denně, jí velice málo. Ústředním bodem jeho života je Eucharistie, čte Písmo svaté, pracuje a modlí se. Skrze něj Pán Bůh už tehdy činil zázraky, ať už to byla záchrana úroda před zničením kobylkami, uzdravení princova syna Nagiba, který byl nemocný tyfem, uzdravení duševně postiženého člověka, který byl pro okolí nebezpečím a tak dále. Svatý Šarbel zemřel na Štědrý večer roku 1898, byl vložen do společné hrobky v klášteře, nad kterou se 45 nocí objevovala záře. Hrob byl otevřen, jeho tělo bylo neporušené a z jeho těla vytékala tajemná tekutina. K jeho hrobu začali přicházet ať už křesťané nebo muslimové nebo lidé jiných vyznání a byli uzdravováni. To se děje i dodnes. Papež Pavel VI. Šarbela blahořečil roku 1965 a svatořečil roku 1977 a jeho úcta se šíří po celém světě.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že duchovní cvičení v Polsku vedl pan Raymond Nader z Libanonu. Pro posluchače, kteří o něm ještě nikdy neslyšeli, to je kdo?
2: Tak pan Raimund Nader se narodil v roce 1961. Je to maronický křesťan, pochází z Libanonu a je ženatý a je otcem tří teď už dospělých dětí. No, když mu bylo asi 24 let, tak začal pravidelně navštěvovat poustevnu svatého Charbela, kde se modlil a tam taky prožil takovou hodně jedinečnou a hlubokou duchovní zkušenost. Po tom duchovním zážitku, který měl, úplně změnil svůj život. On opustil svoji práci, kterou v té době měl, založil modlitební skupinu s názvem Rodina svatého Charbela a v současné době jezdí po celém světě prakticky a podává svědectví o tom, co zažil. Tak je ředitelem křesťanské televize Nursat, která šíří vlastně křesťanství v muslimském světě.
0: Tolik svědectví paní Ramíkové. Před chvílí zazněl pojem maronická církev, maronité. O koho se jedná? Otec Jan?
1: Maronická církev je jedna z východních katolických církví, která používá liturgii vycházející z antiochijského ritu, sahající až k prvnímu jeruzalémskému biskupovi a apoštolovi Jakubovi mladšímu. Liturgie dnes je doplněna řadou prvků liturgie římské. Co se týče doktriny, neliší se od římskokatolické církve. Pouze její liturgie je sloužena v odlišném ritu a ženatí muži mohou přijímat kněžské svěcení, což tam odpovídá tradici blízkovýchodní.
0: Očejené Raimund Nader a svatý Charbel, jaká mezi nimi probíhá komunikace? Protože víme, že Raimund Nader vychází z poselství svatého Charbela.
1: Je to tak. Již více než 30 let pan Raimund přijímá ve formě takových, můžu říct, spirituálních zkušeností určité, nazvěme to poselství, po smrti svatého Charbela. A u nás byla vydána malá knížečka Myšlenky svatého Charbela karmelitánským nakladatelstvím. Nyní se pracuje na překladu novém z polského jazyka. Na téma soukromých zjevení je nutné říct, že katolická církev odlišuje veřejné zjevení, které vyvrcholilo v Kristu a bylo svěřeno apoštolům, od soukromého zjevení, která se mohou vyskytovat v průběhu dějin. Už dogmatická konstituce Dei Verbum učí, že Ježíš Kristus dovršuje celé zjevení a že apoštolové odevzdali všechno, co Bůh chtěl dát nám, lidem, pro naši spásu. A z toho plyne, že veřejné zjevení je definitivní a nepřekonatelné. A proto se po apoštolské době nemůže objevit nové závazné zjevení. Katechismus katolické církve tuto nauku shrnuje slovy. V průběhu staletí se vyskytla takzvaná soukromá zjevení, z nichž některá církev uznala, jejich úkolem však není vylepšovat nebo doplňovat Kristovo konečné zjevení, nebož pomáhá z něho plně žít v jisté době. Takže katechismus vyslovně uvádí, že soukromá zjevení nepatří k pokladu církve a jsou podřízena tomu hlavnímu Kristovu zjevení, jsou nezávazná, nenáleží k pokladu víry. Ale zároveň musím říct, že pomáhají duchovnímu životu, otvírají prostor pro osobní zbožnost, pevně zakotvenou evangeliu. Kladou důraz na opomenuté takové základní pilíže v životě naší víry. A to je důležité.
0: Tak už zde zaznělo, že duchovní cvičení se konala na přelomu dubna a května v Polsku. Očejené, pokolikáté už se konala a jaký byl jejich průběh?
1: Tato duchovní cvičení rodina svatého Charbela v Polsku organizovala již po třetí. Pokaždé přijel pan Raimund Nader a přednášel v jazyce anglickém, bylo to s překladem. můžu říct, že mě nejvíce zaujaly jeho přednášky, které se opíraly o duchovní poklad maronické církve, o prostě životy církevních otců, poustevníků. Kromě přednášek byly také skupinky, ve kterých jsme pracovali. Samozřejmě každý den byla mše svatá, kterou jsme slavili společně. Modlitba breviáře každodenní, protože svatý Charbel se modlíval v maronické církvi 7x denně breviář a dokonce i v noci. Je to modlitba nejenom kněží a zasvěcených osob, po druhém vatikánském koncilu je také modlitba laiků. Nebo rád jsem se setkával s lidmi u jídla, tvořil společenství, seznamoval jsem se s lidmi. Byl také večer smíření, byla možnost svátosti smíření.
3: Mě na těch cvičeních zaujalo, my jsme se mohli s Raimondem Aderem setkat a mluvit s ním osobně. A Joška, to se omlouvám, teďka mu beru jeho otázku, že se ho zeptal, co je důležité pro duchovní život a ochranu před zlem. A on říkal, že velmi důležitá je svatá zpověď, minimálně 2x za měsíc a půst, kterého si myslím, že hodně teďka ustupujeme.
4: Bych to ještě trošku doplnil, a to asi v tom směru, že ohledně toho půstu, on tam přímo jsme se ptali na takový ten duchovní rozměr, co konkrétně pod tím postem si myslí. A on teda říkal, že doporučoval ten půst, jak doporučuje Panna Maria z Medjugorje, kdy vlastně, že z pohledu duchovního je stejná síla toho postu, jestli je to voda a chléb dohromady, anebo jenom voda. Jo. Takže ve své podstatě, pokud někomu jako dělá problém vyloženě se postit bez jídla, tak není problém prostě si dát i ten chleba. A s tím teda, že moje zkušenost je taková, že teda hlavně v letních měsících teda doporučuji doplňovat i minerály, čili si posolit ten chleba nebo si dát trošku soli do té vody, aby přece jenom to tělo to lépe zvládalo. Já teda osobně jsem to začal dodržovat, takže teďka středa a pátek se postím. No a s tím, že opravdu pociťuji takový ten duchovní přínos a večer teda potom postuje člověk takovej unavený, ale na druhý den, když se člověk vyspí a trošičku nabere síl, tak se úplně perfektně modlí. Jo, můžu říct, že to tělo je takový prostě smysly trošičku otupělé, ten duch se dostává do popředí a i běžné modlitby, nemusí to být nic hlubokého duchovního, mají úplně jiný rozměr.
0: To bylo krásné svědectví, pane Josefa, ale chtěl bych se zeptat vás všech, tak jak jste se dozvěděli o tom, že v Polsku někde se konají duchovní cvičení s Raimondem Naderem? Zda jste tam byli poprvé a co vás tak nadchlo, že jste zvážili cestu někam do Polska, do neznáma?
2: Tak já jsem se vlastně vůbec nehlásila na ty exercicie, na to duchovní cvičení s nějakým duchovním záměrem. Mě požádal otec Jan, jestli bych netlumočila v případě, že by se našlo dostatek lidí, kteří by stáli o překlad do češtiny. A nakonec z těch Čechů na duchovním cvičení bylo, myslím, 15, včetně mě, takže ten překlad byl žádaný a já jsem se přihlásila vlastně z takových pracovních trošku důvodů.
0: Ale nakonec jste prožila duchovní zážitek?
2: Ano, plno. Nakonec z toho byl i duchovní zážitek, nejenom pracovní.
0: A pan Jiří?
3: Já jsem se s Raimondem Naderem setkal poprvé, předtím jsem o něm vůbec neslyšel, nevěděl. Pokud bych ho měl charakterizovat jedním slovem, nebo to, jak na mě zapůsobil, tak musím říct, že pozitivně. Je to velmi vyrovnaný, charismatický člověk a vyzařuje z něho obrovský pokoj. A o duchovních cvičeních jsem také nic nevěděl a dozvěděl jsem se to tady od Jošky, který mi zavolal v úterý asi tak kolem poledne a řekl mi, že jede na duchovní cvičení a že si na mě vzpomněl, že se tam uvolnilo jedno místo a že jestli bych nejel s nima, abych se do večera rozhodl a že ve čtvrtek teda odjíždíme. Tak jsem za podpory rodiny teda jel s Joškou a s jeho synem a musím říct, že to byl teda pro mě taky skutečně silný duchovní zážitek.
0: Pan Josef se o exercicích v Polsku dozvěděl jak?
4: Tak já jsem se o tom dozvěděl z knížky, která tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na tom, že vyšla v češtině. Tu knížku mi v Olomouci koupila manželka a uvnitř byl takový malý lísteček, kde bylo upozornění, že to cvičení v Polsku bude probíhat. Takže po přečtení té knížky, kterou jsem, dá se říct, přečetl jedním dechem, nebylo možné se od toho odtrhnout, tak jsem to četl, myslím, do 2 do rána, až jsem to teda přečetl a pak se mi teda velice krásně usínalo potom. Ta knížečka vyšla u nás v Česku a její název je Poslední úder srdce a napsal ji samozřejmě pan Raymond Nader. Takže jakmile jsem se o tom dozvěděl, tak jsem začal konat a prostě skontaktoval jsem prostě otce Jana, následně polskou stranu a okamžitě jsem tam rezervoval místo. Jsem moc rád teda, že jsem tam mohl být, protože opravdu změnilo to můj pohled na určité věci a i ten způsob, jak pan Nader to prezentoval, je trošičku jako jiný úhel pohledu, samozřejmě mluví o stejných pravdách, které slyšíme i u nás, ale trošku z jiného pohledu a je to velice obohacující.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovoříme o nedávných duchovních cvičeních vedených Raymondem Naderem z Libanonu na téma Spiritualita svatého Charbela Maclufa. Zatím jsme vůbec nehovořili o tom, kolik dnů taková duchovní cvičení s Raymondem Naderem trvala. Oče Jene?
1: Ta duchovní cvičení začínala ve čtvrtek 30. dubna večer, končila v neděli 3. května poledne. Hlavním tématem rekolekcí bylo, jak žít tajemství kříže. První večer ve čtvrtek nám pan Raymond dal body na naší životní cestě. Za prvé jíst Boží slovo, za druhé život z Eucharistie a za třetí vztah k paní Marii. Pátek byla nádherná jeho přednáška, která měla název Proč kříž? Kříž jako oběť? A v sobotu skrze kříž přichází Ježíš do našeho srdce a odpolední, čemu nás kříž učí. Poslední v neděli dopoledne, jak každodenně žít křížem.
0: Otec Jan hovořil o programu duchovních cvičení, tak program to byl jistě velmi nabitý, plný hlubokých myšlenek a usebrání, adorací, rozjímání. Co vám tak nejvíce utkvělo v paměti? Třeba paní Natálie.
2: Tak otec Jan už mluvil trošičku o obsahu těch přednášek, tak já bych řekla konkrétně, co se mě dotklo. A vlastně hned na začátku bych chtěla říct, že pan Nader mluví hodně tak srozumitelně a velmi jednoduchým jazykem o velmi složitých tématech. A to na takových akcích není úplně běžné, takže to mě hodně potěšilo. A asi úplně nejvíc mě zaujala ta poslední přednáška. Pan Nader tam mluvil o tom, jak prakticky v každodenním životě nějak smysluplně prožívat to tajemství kříže. A hodně tam zdůrazňoval, že všechno začíná v rodině a že pokud chceme mír ve světě, tak musíme začít v našich rodinách. A to je myšlenka, která určitě stojí za pozornost. A hlavně, když on mluvil o tom, že my máme v první řadě odpustit svým rodičům, sourozencům, dětem. Na nic nečekat a odpustit hned, teď, v tuhle chvíli. On říkal, zavřete si oči a teď to udělejte. Ony zranění v rodině jsou kolikrát ty nejbolestivější a někdy i nejtěžší odpustit křivdy právě v rodině, tak ten moment byl hodně silný, věřím, že nejenom pro mě.
0: Vy jste přednášky pana Raymonda překládala do češtiny simultánně. Vy jste neměla žádnou předlohu, které byste se mohla držet?
2: Tak on to nebyl úplně simultánní překlad, protože to by znamenalo, že bych musela mluvit zároveň s ním. A tam ještě zdaleka teda nejsem, já nejsem profesionální překladatel, ale pan Nader byl tak laskav, že vždycky řekl nějaký úsek. A mezi tím, co překládal ten polský tlumočník, tak já jsem do vlastně takových sluchátek překládala pro tu českou skupinu do češtiny.
0: Zatím nezaznělo, kolik osob se těchto duchovních cvičení zúčastnilo Očejene, vy jste tam byl podruhé. Můžete porovnat s loňským rokem? Přibylo, ubylo?
1: Úcta k svatému Šarbelovi se stále šíří, a to nejenom v Polsku, ale také jsem rád, že u nás v České republice, na Slovensku, v jiných zemích, vůbec ve světě. Tuším, že loni na těchto duchovních cvičení bylo 150 osob, letos 220. Mně se velice líbí, že to jsou duchovní cvičení nejenom pro samotné lidi, kněze, ale především také pro rodiny, to znamená i s dětmi. Nevím, já bych se zeptal tady otce a matky rodin, jak oni vnímali tuto atmosféru dospělých spolu s dětmi.
3: Jestli můžu mluvit teda za sebe, tak mně se tam líbilo, jak to bylo po této stránce velmi perfektně teda zajištěno. A vždycky, když jsme chodili do té kaple na ty jednotlivé přednášky, tak jsem si všiml těch menších sálků, kde byly různé skupiny malých dětí, měli to asi rozdělené podle věku a byli tam různí animátoři, kteří se těm dětem věnovali, hráli tam míčové hry, hráli tam deskové hry, měli tam omalovánky a další.
0: A kde jste byli ubytováni? 220 lidí ubytovat v nějakém obřím hotelu, paní Natálie?
2: A tak to ubytování bylo vlastně částečně přímo v místě těch duchovních cvičení. Je tam takový exerciční dům, jestli to tak můžu říct, nebo domov mládeže. A protože bylo těch účastníků tak moc, tak nakonec ještě byli ubytováni v takovém nedalekém městečku v hotelu. Ten zájem byl obrovský a těch míst bylo prostě víc, než ten dům mládeže zvládl pokryt.
0: Věřím, že taková duchovní cvičení s člověkem, který přijede z Libanonu a který na svém těle nese dotek svatého Šarbela, zanechá obrovský dojem. Změnila tato duchovní cvičení něco ve vašem životě, třeba, pane Josefe?
4: A jak už jsem předeslal před chvílí, začal jsem víceméně dodržovat to, co mi poradil pan Nader, čili chodím teďka ke zpovědi každé 14 dní. Předtím jsem chodil jednou měsíčně a druhá věc, co jsem teda začal vlastně praktikovat, je ten půst středa a pátek. Takže uvidíme, ovoce ještě asi je předčasné nějak jako sklízet nebo vyhodnotit, ale uvidíme teda, co to přinese pro ten duchovní rozvoj. No a co se týče potom přímo svatého Šarbela, tak jsem se vrátil k modlitbám. Teďka se s manželkou modlíme novénu k svatému Šarbelovi a víceméně jsem se začal víc zajímat o jeho spiritualitu a celkově o spiritualitu maronické církve, protože ty kořeny toho prvotního křesťanství tam jsou. Oni víceméně tu církev až tak moc nezměnili z těch dob Ježíšových. A řekl bych, že asi nám má to co říct a i zrovna co probíhá teďka synodální proces, tak jsme nedávno měli s muži v naší farnosti setkání, tak jsme se bavili i tady o tom, jako které prvky, co už církev tady měla třeba převzít do dnešní doby, tak aby prostě ten duchovní život té církvi se prostě zlepšil.
0: A pan Jiří?
3: Tak jak již bylo tady řečeno, tak první cvičení bylo na téma kříž. Mě tam velice zaujala jednoduchost, tak jak tady mluvila paní Natálie, s jakou na toto téma Raymond Nader mluvil. A zvláště také to zhrnutí, jak ten kříž žít v každodenním životě. On tam vlastně vypichl čtyři věci. Trpělivost, odpuštění, oběť a mlčení. A u toho mlčení mě teda zaujalo, že on říkal, že 90% hříchů pácháme svým jazykem. Tak to jsem si říkal, že na to si člověk musí dávat opravdu pozor a je to kritika do vlastních řad.
0: Tak to byla svědectví mužů a paní Natálie.
2: Tak co mě se týká, tak vzhledem k tomu, že se v posledních letech starám o tři děti, tak mám občas trochu potíž se sklidnit, tak jako stišit a vypnout, protože jsem pořád naladěná spíš na ty dětské potřeby. Ale díky tomu, že mám teda skvělého muže, který se o děti postaral, tak jsem tentokrát měla možnost se soustředit jenom na svoje duchovní potřeby. A už tohle samo o sobě je taková jako velká věc. Taky musím říct, že co se týká nějakého praktického života, tak mě hodně zaujalo, jak se pan Nádher chová k lidem, kteří s ním chtějí mluvit, protože, jak tady zaznělo, člověk páchá hříchy jazykem. A když pan Nádher mluvil s lidma, tak on jim věnoval plnou pozornost. Poslouchal, nepřerušoval, soustředil se naprosto výlučně na to, co ti lidé říkají. A to je v dnešní době hodně vzácné a pro mě osobně taky do dalšího života hodně inspirativní.
0: Říkala jste, že o tři vaše děti se postaral manžel. Musí to být skvělý muž tedy a jaká byla jeho reakce prvotní, když jste řekla, jedu do Polska, postarej se o děti?
2: Já jsem nejdřív tak opatrně naťukla, že jsem teda po té první zkušenosti v Dobraticích loni byla požádána o ten překlad a že to asi jako nevyjde, ale kdyby náhodou. A on říkal, prosím tě, jeď po 10 letech doma, jeď, já se o všechno postarám, vůbec nemusíš mít starosti. A taky, že jsem žádné starosti neměla, protože manžel je schopný děti naplno obstarat ve všech ohledech, takže i děti nesmutnily, takže mi to hodně usnadnili všichni. Bylo to moc fajn.
0: Tak to byla svědectví, můžeme říci, laiků, ale otec Jan?
1: Ve mně taky zůstalo mnoho myšlenek a rozhodnutí, co změnit ve svém životě, abych nesl svůj kříž a šel dál za Ježíšem. Jak v těžkých chvílích nestracet víru a důvěřovat Bohu. Uvědomil jsem si, že musím znovu tak bytostně uvěřit srdcem, že kříž je jazykem Boží lásky a transformací, proměnou mojí duše, která se díky zkušenosti kříže může měnit k lepšímu.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovoříme o nedávných duchovních cvičeních vedených Raimundem Naderem z Libanonu na téma Spiritualita svatého Šarpela Maklufa.
1: Jak hodláte vědomosti o svatém Šarpelovi a celou tu jeho úžasnou spiritualitu promítnout do svého dalšího života? To se musí na člověku nějak podepsat. Paní Natálie?
2: Tak já můžu říct, že se svatým Šarpelem zatím spíše seznamuju a vzhledem k tomu, že to je poustevník, který žil někdy před 200 lety v poustevně jako mnich, tak je pro mě trochu těžké si představit, co praktického do života si od něho můžu vzít, ale určitě si myslím, že v dnešním životě nebo v dnešním světě se vytrácí prostor pro ticho, bere se to jako něco negativního a nudného a zbytečného a svatý Šarpel jako poustevník asi chápal význam ticha hodně dobře a Pán Bůh prostě je slyšet jenom v tichu, tam, kde dostane prostor, on se nikam nevnucuje. A další věc z té spirituality, tak jak byla třeba představena na těch duchovních cvičeních, tak je určitě takové jako umění snášet nepohodlí. Protože život pro nás asi nikdy nebyl pohodlnější a strašně dobře se na to zvyká. Člověk to považuje pomalu za svoje právo, ale když chceme žít jako křesťané, tak prostě to sebou nějaké určité nepohodlí nese, ať už jenom v tom, že jdeme proti proudu, ale i v tom, že máme nést břemena jedni druhých a to se prostě, jak říkal pan Nader, při jedné z přednášek neobejde bez toho kříže.
1: Otec Jan?
3: Lidé, když se seznamují se svatým Šarpelem, mají představu o mši svaté slouženou ke svatému Šarpelovi, modlitbě, ať už korunky nebo novenny, modlitbě za uzdravení, pomazání olejkem svatého Šarpela. V celém světě, kde působí rodina svatého Šarpela nebo také v Polsku rodina svatého Šarpela, vznikají modlitebně formační skupinky. Lidé jsou pastoračně ve farnostech formováni, aby žili tuto spiritualitu asketickou a mnišskou ve svém životě tam, kde jsou. Praxi uvádějí evangelní rady do života, rozvíjejí teologické cnosti a mají to krásné heslo být mnichy v srdci světa. Já nosím ve svém srdci takovou touhu, aby s touto formační pastorační službou se začalo také u nás.
1: Oči je nevíste průkopníkem úcty ke svatému Šarpelovi v České republice. Můžete pozvat posluchače do Dobratic, do farnosti. Tam pravidelně jsou večery úctě ke svatému Šarpelovi zasvěcený.
3: Ano, jistě každého 22. měsíci od 16 hodin prožíváme den úcty svatého Šarpela. Lidé přicházejí z okolí i z větší dálky. Prožíváme takové vnitřní duchovní uzdravení během svátosti, svatosti smíření, svatosti Eucharistie, během modlitby svatého Ružence, přímluvné modlitby, lidé mohou využít duchovní rozhovory. Taktéž už je stanoven termín na příští rok těchto duchovních cvičení. Opět to bude od 30. dubna do 3. května roku 2027. A s radostí jsem si přečetl na webových stránkách Hvězda Mořská o prvním poutním zájezdu od nás do Libanonu za svatým Šarpelem, za ostatními svědci, svatou Ravkou, svatým Nimatulahem, blahoslaveným Stefanem a je tam termín od 12. do 21. listopadu letošního roku 2026. Kéž je velký zájem a i takto lidé chtějí poznat svatou Šarpela. A jinak víme, že v Dobraticích nejsme jediní. V Kladně je uctíván svatý Šarpel, na Cvilině, v Pohořelicích u Napajedel. Jsou to také Kvasice nedaleko Kroměříže a další místa.
1: Já bych vám všem chtěl poděkovat za svědectví, která jste tady vyslovili, ale na závěr přece jen ještě otázka asi na vás všechny, co byste chtěli vzkázat posluchačům a všem, kteří o svatém Šarbelovi slyší třeba poprvé. Pan Josef.
4: Tak já bych chtěl asi vzkázat, že jak se rozvíjí rodiny svatého Šarbela po celém světě, že to má obrovský význam a víme, že ten rozvoj těch rodin je obrovský i na místech, kde by to člověk nečekal, třeba na Aljašce. A naposled, když jsme byli v Polsku, tak pan Ader říkal, že na Filipínách je aktivní kněz, který v podstatě za jeden měsíc založil 200 poboček. Takže vidíme, že jako nikdo ani nechápe proč, ale prostě oslovuje svatý Šarbel lidi na celé planetě. Asi takový jeho vzkaz, jak to sám říkal, že mnicha nedělá kutna nebo to oblečení, ale prostě nastavení srdce, takže je možný žít to mnišství i v reálném životě a nemusíme utíkat do pouště nebo být v klášteře. A to je asi takový vzkaz pro nás, pro všechny, co bychom měli zkusit nebo aspoň se na to zaměřit.
1: Pan Jiří, co bych chtěl vzkázat?
5: Já bych se ke Ježkovi připojil na jednoduché aspekty duchovního života, modlitba, půst, almužna. A potom by si zjistili posluchači, kdy Raymond Nader dává duchovní cvičení a jeli na ně.
1: Paní Natálie?
2: Tak já bych to vzala tak prakticky a posluchačům bych určitě vzkázala, že jestli se rozhodují, jestli třeba příští rok taky se nepřihlásit na ty duchovní cvičení, tak určitě ať neváhají, ať se nebojí, protože ta akce byla fakt skvěle zorganizovaná, ať už po stránce ubytování, stravování, ta atmosféra tam byla nádherná, ty přednášky byly opravdu unikátní. A pokud nechcete nebo z nějakého důvodu se nemůžete zúčastnit, tak si aspoň přečtěte knihu pana Nádera Poslední úder srdce, protože to je v skutku vynikající.
1: Otec Jan má v rukou útlou knížku, která je ale svým duchovním rozměrem obrovská. Chcete, oče, jen něco přečíst na závěr pro posluchače?
6: Velice rád. Všichni lidé byli obdarováni párem uší, aby slyšeli, ale jen málo je těch, kteří poslouchají. Mezi těmi, kdo slyší, jen málo je těch, kteří chápou. A také mezi těmi, kdo slyší a chápou, jen velmi málo je těch, kteří žijí podle toho, co pochopili. Jen málo je těch, kteří směřují ke království a brána je úzká. Slyšte, chápejte a svědčte. Popřejte sluchu Božímu hlasu. Pochopte pravdu a vydejte o ní svědectví. Žijte ji.
0: Hosty relace Před kostelem byli pater Jan Vojnar, Natálie Ramíková, Jiří Borik a Josef Trajlinek. V pořadu zazněla živá nahrávka modlitby Bože Otče pravdy v aramejštině. Zbývá ještě dodat, že Raymond Nader přislíbil v roce 2027 návštěvu České republiky. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

Možná nikdy v dějinách neměl člověk tolik možností něco vlastnit, pořizovat si a zároveň tolik strachu, že o to přijde jako dnes. Dnešní doba nás učí měřit hodnotu života úspěchem, počtem sledujících na sítích, množstvím zážitků nebo peněz. A tak člověk snadno začne věřit, že jistotu mu dá účet, kariéra nebo obdiv druhých. Jistě, že bez peněz nemůžeme být. Jenže Ježíš připomíná v tomto evangeliu něco jiného, velmi prostého. Srdce vždycky jde za tím, co považujeme za svůj poklad. Slyšíte to? A právě tady se můžeme zeptat sami sebe. Co je skutečně mým pokladem? Někdy zjistíme, že nejvíc energie dáváme věcem, které nevydrží. Tolik času věnujeme shoppingování, obrazovkám, scrollování na mobilu, porovnávání se s druhými, starostem o to, jak vypadáme nejen fyzicky, ale hlavně před druhými. Naše oči jsou zahlcené informacemi, reklamou a neustálým tlakem na něco chtít a vypadat v očích druhých bezchybný. Ježíš mluví proto také o oku, jako o světle těla. Nejde jen o fyzický zrak, ale o způsob, jak se díváme na svět. Ono čisté oko, jak jej nazval, totiž vidí dobro, umí být vděčné.

Ježíš nás nevybízí k pohrdání světem ani majetkem. Spíš nás zve, abychom se nestali jejich otroky, abychom používali moudrost, aby naše srdce nezůstalo připoutané k tomu, co pomine. Protože člověk nakonec vždycky žije z toho, co miluje nejvíc. Kam běží naše srdce, když stichne hluk kolem? Co nás skutečně naplňuje? A co po nás jednou zůstane? Možná žádný majetek ani dokonalý obraz života, ale dobro, které jsme dali druhým. Čas, který jsme věnovali blízkým. Víra, kterou jsme nestratili ani v nejisté době. A úsměv, který vyvoláme při vzpomínce u těch, kdo nás znali, i když už tu nebudeme. To jsou poklady, které mají hodnotu i před Bohem.

Za pár okamžiků je 18 hodin. Od mikrofonu vás vítá Lenka Pekařová a vy posloucháte Proglas. Já vás nyní zvu k poslechu mše svaté. Z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích celebrovat mši bude pater Josef Mendel. Jestli se chcete připojit k věřícím v kostele se zpěvem, stačí si nalistovat v kancionálu píseň číslo 904 Tvůrce mocných. 904 Tvůrce mocných.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Sestry a bratři, vítám vás zde na mši svaté v kostele svatého Vojtěcha, také naše milé posluchače Rádia Proglas. Máme dnes radost, protože si v naší diecézi připomínáme památku našeho patrona, svatého Jana Nepomuckého Neumanna, prachatického rodáka. Vyprošujme si tedy i při této bohoslužbě jeho zápal, jeho nadšení, jeho misijní zápal, jeho nadšení pro Krista. Připravme se na setkání s Ježíšem upřímnou lítostí. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouval. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Bože, ty zdával svatému biskupu Janovi sílu k neúnavnému plnění pastýřských povinností. Pomáhej i nám, ať ho následujeme v každodenním úsilí o dosažení dokonalosti, abychom v tvé církvi přinášeli užitek. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

0: Čtení z druhé knihy královské. Když Atalia, matka krále Achaziáha, viděla, že její syn je mrtev, rozhodla se vyhubit všechno královské potomstvo. Jehošaba, dcera krále Jorama a sestra Achaziáhova, vzala Joaše, syna Achaziáhova, i jeho kojnou a tajně ho odvedla ze středu královských synů, kteří byli pobíjeni, a skryla ho před Ataliou v ložnici, takže nebyl zabit. Byl s ní ukryt v Hospodinově domě 6 let, zatímco Atalia vládla nad zemí. 7. roku poslal velekněz Jojada prosetníky karů a tělesné stráže a přivedl je k sobě do Hospodinova domu. Sjednal s nimi smlouvu. Když je v Hospodinově domě, zavázal přísahou. Pak jim ukázal králova syna. Setníci vykonali všechno, co jim nařídil kněz Jojada. Každý vzal své mužstvo, jak ty, kteří nastupovali službu v sobotu, tak ty, kteří v sobotu končili, a přišli ke knězi Jojadovi. Kněz dal setníkům oštěpy a štíty, které patřily králi Davidovi a byly v Hospodinově domě. Tělesní strážci se postavili, každý v ruce zbraň, od jižního rohu chrámu k jeho severnímu rohu mezi oltářem a budovou chrámu, a tu kněz vyvedl králova syna, vložil na něj diadém a náramky. Prohlásil ho za krále a pomazal. Lidé tleskali rukama a volali, ať žije král. Když Atalia slyšela hlas lidu, přišla k lidu do Hospodinova domu. Podívala se a hle, král stál na vyvýšeném místě, jak bylo zvykem. Zpěváci a trubači u krále a všechen venkovský lid plný radosti troubil do trub. Atalia si roztrhla šaty a zvolala. Zrada, zrada. Kněz Jojada nařídil setníkům, velitelům vojska. Vyveďte ji ven z nádvoří. Kdo za ní půjde, bude zabit mečem. Kněz totiž poručil, aby nebyla zabita v Hospodinově domě. Vložili tedy na ní ruce a šla do královského domu cestou, kudy vcházeli koně, a tam byla zabita. Jojada sjednal smlouvu mezi Bohem a králem i lidem, který se zavázal, že bude lidem Hospodinovým, a druhou smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid z venkova přišel do Bálova chrámu, zbořili ho, jeho oltáře a obrazy rozbili na kusy a Mátana, kněze Bálova, zabili před oltáři. Kněz ustanovil stráže nad Hospodinovým domem. A všechen venkovský lid se radoval, ale město se nevzrušilo. Ataliu pak zabili v královském domě. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a res, a kam se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani res nekazí, a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy tvé vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota. Slyšeli jsme slovo Boží. Milí přátelé, mnozí si určitě vzpomínáme, když jsme byli dětmi a jezdívali jsme na různé prázdninové pobyty, ať už na nějaké tábory, skautské, salesiánské chaloupky, jiné tábory, anebo třeba k našim babičkám a dědečkům. A tam třeba s kamarády jsme někdy hráli takzvané pokladovky. A pokladovka znamenala, že jsme měli různé úkoly plnit na té cestě a pak někde na konci objevit poklad, který často nesl jako svůj obsah nějaké sladkosti. A určitě jsme měli velikou radost z toho, co jsme objevili, že se nám to podařilo. A mnohdy třeba to mohlo být i něco takového, co jsme si odvezli z těch táborů domů, a když jsme si to někde vystavili a podívali se na to někdy později, tak se nám vlastně vrátily ty krásné vzpomínky na společně prožité chvíle s kamarády někde na těchto prázdninových pobytech. Ježíš mluví o pokladu. A Ježíš mluví dnes trochu o jiném pokladu. Tím pokladem je on sám. Vztah s ním v nás může probouzet velikou radost a nadšení. A my vlastně během toho našeho života tak nějak objevujeme stále nějaké poklady různého druhu. Neměli bychom zapomínat na poklad, který máme v Ježíšovi. A myslím si, že podobně jako když si vzpomínáme na tu radost z nějakých táborů a nalezení pokladu, tak jsme prožili i radost s Ježíšem. Radost z Boha. Podobně, jako tom vlastně vyprávějí apoštolové nahoře proměnění tábor, kde také vlastně jsou plní radosti z blízkosti jejich velikého Boha a Mesiáše. Podobně tento poklad v Ježíši objevil i dnešní světec, svatý Jan Nepomuk Neumann. Vlastně vztah, jeho osobní vztah s Ježíšem, jak si ho hnal stále dopředu při zakládání mnoha škol, kostelů v Severní Americe. Stal se biskupem a vlastně postavil více než 80 kostelů, více než 100 různých škol, především pro přistěhovalce z Evropy. A jeho život nám právě říká, že on čerpal sílu z tohoto nalezeného pokladu ve vztahu k Ježíši Kristu. I dnes nám tedy Boží slovo připomíná, že tento poklad jsme získali, objevili. Ale že ho vlastně tak nějak tu radost prožíváme, nebo je nám nabízeno, abychom tu radost prožívali vlastně během celého svého života z tohoto objeveného pokladu.
Připomínejme si ty radostné chvíle, kdy jsme prožívali blízkost Boží, radost z Ježíše, radost z víry. Amen.

0: Drazí, horlivý pastýř, jehož biskupské heslo znělo Utrpení Kristovo posiluj mě, byl svatý Jan Neumann. S důvěrou ho prosme.
1: Prosíme za horlivost a lásku biskupů při návštěvách farností.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za požehnání pro kněžské semináře a katolické školy.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za stále větší víru a lásku věřících k eucharistickému Kristu.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za náš národ, jeho víru, naději a lásku.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za sebe navzájem, za naši touhu po tobě a lásku k tobě.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Přijmi, Pane, tuto nejsvětější oběť na úmysl dárce.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Věčný Bože, posíláš své církvi horlivé pastýře, abys zjevil svou lásku ke svému lidu. Dej nám na přímluvu svatého biskupa Jana, svaté pastýře, aby vedli tvůj lid k tobě. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Amen.

Modleme se, aby Bůh přijal obě své církve, ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. V den, kdy slavíme památku svatého biskupa Jana, klademe Bože na oltář tyto dary a prosíme tě, pohlédni na ně a posvěť je, abychom účastí na Kristově oběti dosáhli odpuštění a oslavovali tvé jméno, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci, je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsi dal církvi svatého Jana, aby pro ní žil, aby ji vyučoval slovem i příkladem, aby jí pomáhal svou modlitbou. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme.

Vpravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď jí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, našimi biskupy Vlastimilem a Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou panou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravená.

Pane Ježíši Kriste, věřím si, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Prosíme tě, Bože, dej, ať ze svátostného pokrmu čerpáme síru, abychom vždy věrně vyznávali víru, kterou vyznával a hlásal svatý Jan Nepomuk Neumann, a abychom podle ní žili skrze Krista, našeho Pána. Svědomím, že Bůh je s námi i během zbývající části tohoto dnešního dne a také ho chceme pozvat, aby byl s námi během pokojné noci. Přijměte požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás i vaše blízké a chraň vás před jakýmkoliv zlem. Všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Poslouchali jste mši svatou z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích, celebroval pater Josef Mendel. Nyní vám nabízíme skladbu mše od Vittoria, od Tomase Luise de Vittoria. Skladbu přednese sbor karmelitánského kláštera v Londýně, dirigovat bude John McCarthy.

0: Foostera pod vedením Johna McCarthyho.
1: Všedních dnů je spousta. Udělejte si každé nedělní ráno svátečním.
2: Okrášlete ho duchovní hudbou.
1: Na Proglasu vždy od 8 do 9.

Ahoj holky a kluci. Pro dnešní pohádku si půjde holčička Rozmarínka k rybníku za kačenkami. V další pohádce pro nejmenší děti Svatavy Kašparové.

0: Rozmarínka byla jedna malá holčička, která bydlela s maminkou a tatínkem v chaloupce u rybníka. Z chaloupky vedly tři cesty. Bílá, oblásková k rybníku. Druhá, měkoučká a vonavá, se stáčela za chaloupkou do hlubokého lesa. Tam chodila Rozmarínka nejraději. A ta třetí byla hlavně pro mámu a tátu a taky kamarády, kteří si chodili za Rozmarínkou hrát. Dnešní vyprávění je z Bílé cesty k rybníku. O divoké kačence. Tenhle rok bylo jaro na rybníku obzvlášť zdařilé. Všechno kvetlo, vonilo 106, pípalo i cvrlikalo jako o závod. Kachní máma Vrákosí měla také napilno. Právě se jí vyklubalo z vajíček zeleně kropenatých 9 kačátek.
1: Děti moje, kdo vás jen uhlídá a ochrání? Kdo vám půjde za kmotra? Je vás tolik a jsme docela chudí.
0: Rákosím se zrovna proháněl vítr, česal jeho dlouhé stvoly a zaslechl kachní stýskání. Zastavil se na chvíli, aby si kačenky prohlédl a dočista se v nich zhlídl.
2: Uí, nestýskejte si, teta. Máte krásné děti. Jestli vám to bude stačit, za kmotra bych šel já.
0: To byla kachní máma ráda, že má o starost méně. A tak je pěkně porovnala, aby bylo vidět, jak jsou všechny roztomilé, světle žluté a hebounké jako plyšový králíček. Vítr jim lehounce usušil a načehral prachové peří na rozloučenou a letěl dál. Kačenky byly hned neposedné. Ferda nejvíc byl nejmenší, měl pořád největší hlad a mimo to i nejvíc řečí. Mámě z toho šla až hlava kolem. Každý den opatrně vyváděla káčata za potravou. Nejvíc jim chutnala šťavnatá travička na louce u rybníka. I když se krmili sebe víc, drželi se poblíž mámy. Někdy se sice stalo, že se trochu zatoulala, ale jak máma zavolala, hned byli u ní. Tak je to správné, protože kdyby neposlechla, možná by dopadlo všechno jinak. Kachní máma dobře slyšela sojku v nedalekém lese, ta nekřičí nikdy nadarmo. Jak ji zaslechla, svolala svoje děťátka, přikryla je křídly a ustaraně se dívala na oblohu. Vysoko nad lesem kroužilo káně. Jak káčata rostla, ubývalo mámě starostí. Prachové peří vyměnili kačenky za hnědozelený kabátek. Už uměli plavat a učili se létat. Kmotříček vítr je ve vzduchu starostlivě opatroval a taky nadnášel. Létali už docela daleko, aby byli k podzimu dobře připraveni na dalekou cestu. A jednou se zase vraceli domů, když Ferda, který letěl poslední, vycítil ve vzduchu nebezpečí. Hned si pomyslel.
3: Co budu dělat, tamhle je káně? Co když chytí někoho z nás, nebo

0: nebo dokonce mámu, co bychom si bez ní počali. Musím ho odlákat pryč, poletím ji nudy.
1: Káně viděl, že jedno káče letí jinam, hned za ním zamířilo. I kachní máma viděla, co se děje. Rychle se letěla s ostatními schovat. Ferda letěl jako o závod.
0: Jejda, jejda, kam já jenom poletím? Uf, uf, jak dlouho to ještě vydržím. Ale máma je v bezpečí a kačenky také. Snad jsem je zachránil. Kam bych se jenom schoval?
1: Ale ať se rozhlížel sebe víc, žádný úkryt neviděl. Káně se nebezpečně přiblížilo a chystalo se k útoku. Zobákem udeřilo Ferdu do křídla a už ho chytá do drápů, chce se opřít do křídel. Ale co to? Najednou se nemůže ani pohnout, stojí ve vzduchu, nemůže tam ani zpátky.
2: Mělo by si se najít jiný revír, tady to není nic pro tebe.
1: Zasvištěl vítr a odfoukl ho na míle daleko. Ferda si vydechl, konečně může zvolnit. Poletí hned za mámou, aby jí všechno pověděl.
0: Větříčku, děkuji, zachránil jsi mě.
2: Však jsem tvůj kmotr, rád jsem pomohl.
1: Když se všichni v pořádku sešli, letělo se jim pěkně domů. Vítr v zádech je nadnášel a chránil. Kachní máma nevěděla, jak by kmotříčkovi nejlépe poděkovala. Ale ten vděčnost nečekal. Věděl moc dobře, jak je kachna šťastná a úplně mu to stačilo. A když vítr na podzim doprovázel letící hejno kachniček do teplých krajů, říkal, že měli tu nejhezčí jedničku široko daleko a že už jich viděl. Musíme mu to věřit. Vždyť létání nejlíp rozumí. Každý na světě má kamaráda, a když Bůh dá, i přítele. Ten je mu hvězdou, která ho vede i sluncem, jež ho zahřívá. Mějte se rádi, človíčkové.

Mít za kmotra vítr může být někdy velice dobré, jak zjistil kačler Ferda. A jestli pak děti víte, koho máte za kmotra vy? Zítra otevřeme knížku Rozmarínka, pohádky pro nejmenší Svatavy Kašporové znovu. Čeká nás příběh o kapří rodince. Dneska máme děti čas na dvě písničky. První se jmenuje Zelí a ta druhá Prstýnek. Tak si je pojďme poslechnout.

To byly obě slíbené písničky. A teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý pane, patří ti dík za dnešní den. Chci ti poděkovat za dar humoru, za možnost rozesmát lidi kolem sebe. Prosím, pomoz mi, abych uměla přinášet radost a úsměv všude tam, kde to budou potřebovat. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí. A tím vás bude dnes provázet Martin Kišperský. Mými dnešními hosty budou Marta Kloučková a David Dorůžka. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: A děkujeme za pozvání.
0: Důvodem k tomuto rozhovoru je především to, že máte nové album, a pokud se správně pamatuju, tak se jmenuje How We Little Dream. Nebo je to jinak?
1: How Little We Dream.
0: How Little We Dream.
1: Promiň, já se směju, protože nejseš jediný, kdo to neřekl na poprvý úplně přesně. Takže to vůbec není v téhle situaci, jenom se směju tomu.
0: Já jsem spolehal na...
1: Ty vzpomínce na ten minulý rozhovor.
0: No ale tak to může být hezká záminka tady moji sklerózu využít k tomu, abychom ten název zopakovali víckrát.
1: Tak.
0: Tak ještě jednou, jak to je?
1: How Little We Dream.
0: How Little We Dream. A je to tedy deska vás dvou, jste duo, které tam účinkuje, nejsou tam žádní lidi, jiní hudebníci, pouze vy dva. Tedy vlastně takhle komorní album. Než si pustíme první skladbu, tak... Vždycky dávám nějakou otázku, kterou si nepromyslím. A teď by mě třeba zajímalo, jak jste se vy dva potkali. Kdy jste se potkali, kde a jestli se to dokážete vzpomenout, jak jste se viděli poprvé.
1: Jako úplně poprvé? Mm-hmm. No já si myslím, že já jsem Davida poprvé viděla v roce 2008 na Czech Jazz Workshopu v Praze.
2: Mm-hmm. Aha.
1: Si myslím, jo. Protože já jsem tam byla na workshopu jako frekventantka a ty jsi tam učil. A podle mě předtím asi jsem tě neviděla.
2: Hmm.
1: Já si mluvím na mikrofon.
2: No, tak...
0: A David si pamatuje frekventantku?
1: A David si pamatuje.
2: To a upřímně tehdy nepamatuju, no.
1: No. To nevadí. To je v pořádku.
0: Ale potom je nějaký okamžik, jak už jsi se jako Martu uložil, ne?
2: No tak pak asi během studia na Vošce takzvané, no. Mm-hmm. Což je oddělení na Ježkově konzervatoři v Praze. Mm-hmm. Teda, kde já jsem učil a učím stále.
0: Mm-hmm.
2: Tak, ale to nevím, jestli je nutný tuhle tu.
1: Jako není to až tak úplně zajímavý, no.
2: To není až tak zajímavý, asi, no.
0: Ale pak... pro mě třeba jo, protože já vůbec nevím, jak tyhle ty věci fungují. Já jsem se nikdy nic neučil, takže třeba nevím, co jsi vlastně Martu učil.
2: No, nějaký asi prostě ty předměty, který učím tam stále už řadu let, což je takzvaná teorie jazzové improvizace, ale ona to tam není moc teorie, spíš je to zkrátka o jazzové improvizaci v praxi a pak a potom ansámbl hraní v kapele. Mm. Ale já k tomu můžu vlastně říct hlavně to, že já už učím takhle spoustu let, už vlastně víc než 20 let a učení mě baví občas, když toho učení není moc, jako daleko víc mě baví vždycky hrát, prostě hraní, to je to, proč dělám hudbu, to učení je spíš taková vedlejší aktivita. A i v rámci toho učení vždycky to, co mě na tom učení nejvíc baví, je zase to hraní. Ale za ty léta jsem zjistil takovou dobrou věc, že některý studenty a studentky, co člověk učí, tak vlastně, že to je dobrý, že člověk někoho něco naučí a pak může s těma lidma hrát a pak dokonce potom dokonce ty bývalí studenti nebo studentky mi volají na hraní. Takže vlastně je to taková aktivita, která se velice vyplatí, že jednak je to zábava, baví to snad i ty studenty. A ještě to má různý takovýhle prostě přínosy do budoucna. Takže vlastně za ty léta, co učím, tak je celá řada lidí, kteří původně byli mými studenty, s kterýma teď hraju. S některýma častěji, s některýma méně často. A to je vlastně krásná věc. Tak a vlastně já jsem to měl podobně, že když... úplně podobně jsem to neměl. Já jsem to měl tak, že když jsem studoval na Berkeley, tak některý učitelé, ke kterým... jsem chodil na hodiny, tak oni mi pak začali volat na různý kšefty v Bostonu. Ale já jsem jim nevolal, takhle to nebylo, takže...
1: Já jsem
2: ty hraní neměl tehdy, já jsem neměl na co jim volat. Ale no, tak to je jenom taková malá vsuvka prostě, že tahle ta souvislost s tou školou.
0: Takže to vlastně tak je, jak se opravdu říká, že škola dává člověku ty kontakty. který později jako se velmi hodí. Že nejenom vědomosti a skills, ale i tu jakousi sociální výbavu a známosti.
2: No, určitě. Myslím si, že tak by to mělo fungovat.
0: Výborně. Oslavíme tuto situaci první písní z vaší desky How Little We Dream. Pojďme na to.

0: Tak, to album vychází zcela čerstvě u firmy Bivak Records. Říkám to správně?
1: Ano.
0: Ano. A vychází na vinylu. Měl jste nějaký koncept, když jste se... Nebo kde vzešel ten impuls udělat desku písní pro kytary a hlas a to, že to jsou prostě písně třeba lidí, který máte rádi. Jak to začalo, tahle ta cesta?
1: Tak my jsme v pandemii si řekli, že by bylo fajn udělat duo a začali jsme zkoušet a nějak jsme dali dohromady vlastně pár písní a ty jsme natočili, to bylo v roce 2021, natočili jsme je v Sonu jako takovou live session. A pak jsme vlastně hráli koncerty a říkali jsme si, že by bylo hezký udělat desku celou. A na tom jsme pak začali pracovat, že jsme vlastně některé ty skladby původní ponechali. To byly takzvané jako jasné věci, které musí být i na té desce. A tam je to třeba píseň Dreamland nebo White Rabbit. A pak jsme další doplnili stylem, že jsme, jak jsme si poslali písničky, které se nám líbí. Snažili jsme se vybrat třeba z jazzových standardů ty netolik známé. A pak z toho tak nějak jako docela přirozeně vycházel výběr písní 60. 70. let. A plus je tam i jedna teda velmi současná.
0: To Billie Eilish?
1: Ano, ano.
0: No, to mě právě zajímalo, jako jestli ten koncept byl třeba hudba jako mládí, nebo jak to říct, protože jsou věci, které jste mohli slýchat, když jste začínali hrát, nebo když jste se začali zajímat o třeba standardy a tyhle ty věci, že ten repertoár je takhle postavený hodně na věce, který patří k nějakému kánonu trošku, jo. Jestli to nějak souvisí třeba i s tou školou, jestli to byly písničky, na kterých jste se třeba spolu jako sehrávali, učili, nebo který dostala třeba jako domácí úkol, nebo ne.
1: Jo, takhle. Ne, to ono s tou školou opravdu to nemá tolik jako společného tohle duo. To spíš jako jestli bych, já většinou ten nějaký zlom spolupráce s Davidem uvádím moje první album, debut Loving Season, kdy jsem ho oslovila, aby na něm hostoval. A tak vlastně nějak od té doby tu spolupráci jsme tak jako započali, že pak z hosta se David stal řádným členem mého kvintetu a z toho vlastně vzniklo i tohle duo. Ale že by to mělo jako nějakou spojitost se školou, to asi úplně ne. Že, i když David zadává super věci do kapely, co si pamatuju, tak to bylo vždycky moc hezký program, takže to...
0: A co je vlastně vnitřní motivací nahrát písně, které už byly mnohokrát nahrány většinou? Proč vlastně si člověk řekne, tohle bych chtěl, aby slyšel svět teda v tom podání, jak to zpívám?
1: No takový najít tam něco nového, něco, co člověk může přinést, co ještě snad nikdo jiný nepřinesl. Tak otisknout tam víc sebe, ale zanechat i tu esenci těch původních písní, to možná ještě David rozvede.
0: Dochází jako vlastně k posunům u těch písní, že třeba jak velká je možnost ohýbat ten originál? No, třeba měnit akordy nebo měnit si melodii. Děláte i tohle přitom?
2: Někdy jo, někdy ne, ale já vlastně úplně takhle o tom nepřemýšlím, protože oni často se ptají lidi, nebo myslím, že nejseš první, kdo se ptá, jaký je tam koncept a tak. A vlastně, jak už si poprvé položil tu otázku před chvilkou, tak mně to přišlo, že si přesně vystihnul ten celý koncept. Protože ten koncept je strašně jednoduchý. Marta zpívá, já hraju na kytaru a hrajeme písničky, které se nám líbí, nebo ke kterým máme nějaký vztah. A nic víc vlastně zatím moc není, si myslím. A samozřejmě, když někde třeba mě napadne nějaký jiný akord, tak jako je pravda, že u některých těch písniček jsem změnil trošku harmonii, ale ne proto, že bych si řekl, že koncept je najednou jako zkoušet, jaký jiný harmonie tam budou fungovat, ale prostě proto, že mě to napadlo. A zrovna v tu chvíli mi to přišlo, že to do toho způsobu, jakým to budem hrát, funguje určitá harmonie daleko líp než ta původní. A bylo to čistě intuitivní rozhodnutí v tu chvíli, že jsem si řekl, zkusím tady to, tohle by mohlo být hezký, jo, funguje to, tak to uděláme takhle. A pro mě, jak jsem o tom přemýšlel, teď nedávno, zrovna jsem se bavil s někým o skládání hudby a o tom, jak, já nevím, jestli to máš třeba podobně s tvýma písničkama, ale já jsem, myslím, první písnička, kterou jsem napsal, to bylo, když mi bylo 14 let a
0: Tak nebo vlastně taky, ale bylo to strašný.
2: A zrovna, nebo v těch 14 jsem měl pocit, že jsem napsal první takovou, jako, která se dá brát nějak vážně. A kterou bych třeba i teď ještě byl ochoten zahrát klidně. A že není špatná. Ale...
1: Počkej, to je slovo do pranic. Ale... to mě zajímá.
2: No ale každopádně pak za ty léta, že teď letos mi bylo 46, tak za ty léta jsem napsal spoustu písniček a některý z nich hraju pořád doteď. Který, prostě věci, které jsou třeba 25 let starý už. A spoustu už jich nehraju, protože už mě to nebaví. A vlastně jsem zjistil, že tyhle ty autorské věci starší, že už je hraju určitým způsobem tak, jako kdybych je nenapsal já a kdyby je napsal někdo jiný. A vlastně naopak, co se týče převzatých věcí, tak jsem zjistil, že ideální je ten, pokud se člověk dovede dostat do toho stavu, že hraje převzatou věc tak, jako kdyby to byla moje vlastní věc. Mm-hmm. Že se k té skladbě dostanu tak blízko a taky jako porozumím, jako kdybych ji napsal já.
0: Jo, že člověk se pak nebojí být jako v ní svobodný v té písni, protože už prostě se s ní kamarádí.
2: No, že to je naprosto přirozený. A takže netroufám si říct, že se mi to úplně daří, nebo to nemůžu sám posoudit. Ale jestli mám nějaký cíl, tak je to tenhle ten cíl dostat, prostě proniknout do těch skladeb tak, že už tam není taková ta bariéra, že to je něco vzdáleného, ale že to je něco, s čím jsem naprosto zžitej, tak to, to možná je takový můj koncept.
0: Bylo rozuměno. Já jsem milovník konceptu, líbí se mi, když je nějaký koncept jako působivý, jo, a už sám o sobě vytváří příběh, ale na druhé straně je hrozně úlevný slyšet, že někdo něco dělá jen tak, protože má chuť a protože mu to přijde hezký, líbí, nelíbí, chuť. To jsou dobrý důvody, proč něco dělat, obzvlášť jako v něčem tak emocionálním, jako je hudba. Takže dobrý, já beru. Dáme druhou píseň dnešního pořadu.

0: Posloucháte Radio Proglas a já si povídám s Martou Koučkou a s Davidem Doruškou. Pojďme si teda říct, jaké písně tam jsou. Jestli si chceme říct něco k ním, proč jste si je vybrali, co máte na nich rádi. Já třeba jsem byl okouzlen tím, že tam je Paul Simon a jeho písnička 50 Ways to Leave a Lover, kterou jsem teďka slyšel i v Praze nedávno od mistra osobně.
1: Já taky.
0: No a bylo to skvělý. A byl jsem hrozně napnutý, jsem si říkal, když jsem to slyšel poprvé, jsem říkal, no, co pak se stane asi v tom refrénu, který je v tom originále takový jako nakopnutý. A tak se mi líbilo, že jsem tam jako trošku taky teda taky rozparáděla. Tak pojďme si říct něco k těm písničkám, jaké tam jsou.
1: Tak zrovna tuhle 50 Ways to Leave Your Lover, to myslím, že vybral David a mě se samozřejmě taky líbila. A ta je taková kuriozní, že vlastně Paul Simon píše z pozice muže, já ji zpívám jako žena. Tam jsem třeba řešila, jestli ten text trošičku změnit a nakonec jsem se rozhodla, že ne. A tak to je prostě hravá věc, to je velká radost jí zpívat. Pak je tam třeba If You Could Love Me od Normana Simonse, to zpívala krásně Carmen McRae. Tu jsem vybrala já, protože já zase mám ještě jako velký vztah k takovým dramatičtějším písním a takovým srdcebolným textům. Takže pro mě je třeba osvěžující vlastně zpívat právě i jiný texty, než tohle drama. Třeba právě to 50 Ways to Leave Your Lover, kde je to s nadhledem. A no, co tam zadal? Dreamland od Jemini Mitchell, to jsem vlastně už zmiňovala. If you see her, say hello. Originálu. If you see him, say hello. Bod od Boba Dylana. To je taky krásná věc, kde je spousta prostoru si hrát s tím textem. Ale zase to člověk nechce moc přehnat. Jako pro mě to docela byla výzva interpretačně. Tenhle repertoár, právě dostat ho pod kůži.
0: A v čem?
1: A,
0: nezní to, že by se s tím měla práci technicky?
1: To ne, ale opravdu se jako žít s těma myšlenkama těch původních autorů. Tím, že jsme ty věci vybírali společně, tak ne všechny písně pro mě byly úplně na první dobrou, že bych si řekla, jasně, tam to úplně přesně cítím, to je můj příběh. Ale to je právě něco, co mě strašně baví, protože tam vidím tu cestu, ten progres, co tam nastane a i tam nastává pořád během koncertu, že a tak to mám asi i u jiných písní, že člověk je v nějaký jiný situaci a ten text se ho dotýká zas úplně jinak, než se ho dotýkal před pár měsíci. Takže to mě moc baví na tomhle repertoáru, že prostě já mám pocit, že nevím, jak to má David, ale já s každým tím koncertem mám ještě pořád co objevovat. A to mě na tom strašně baví.
0: To já třeba vůbec neumím si představit, protože jsem takhle jako neználek, jo, ale když máte koncert, jak moc ty písně jsou jako ještě dneska jako šlágrama? Jo, když řeknete, teďka zahrajeme a teďka řeknete název té písně, tak se v tom publiku ozve, jo! Jo? A nebo asi spíš lidi jsou překvapováni těmi písněmi.
1: Podle mě tak půl na půl, nebo myslím, že zrovna ta 50 Ways, ta funguje, to je, lidi znají.
0: Jo, to jo. No.
1: White Rabbit... Tak to je samozřejmě hitovka skrz naši interpretaci a Davidovo kouzlení s drátěnkou.
2: No, ale nevím, jestli jako kromě 50 Ways to Leave Your Lover a ty Billie Eilish, jestli to lidi znají jako tady třeba v Česku. A i ten Bob Dylan třeba, tahle ta písnička, to není zrovna hit, že jo? To není jeho nějaká extra známá věc, si myslím. Dreamland taky si myslím, že není až tak známá věc, takže... A tak možná i trošku jsme to vybírali právě, jako aby tam nebyly...
1: Aby tam nebylo Blowing in the Wind.
2: Přesně, no.
0: Nejprovařenější.
1: No. Teda jako samozřejmě s tím je všecko v pořádku, no, no, s no. Ale...
0: Jak to bylo s těma možnostma toho, jak ty písničky třeba, jsem se ptal na ty změny, ale třeba lákalo vás jako spíš, aby se to blížilo tomu koncertnímu provedení, nebo využít třeba jemných možností vrstvení v tom studiu? Ta deska na mě působí hodně komorně a někde mám pocit, že těch kytar je tam víc, ale možná teda vyhraje zaraz, já vlastně nevím. Ale jestli si říkali třeba, no tak v té písničce bych nahrál třeba tři kytary přes sebe, a můžeme tam udělat ještě potichoučku třeba hlas do refrénu, anebo jste si říkali, necháme to prostě dejchat bez těch overdubů, protože v jazzu se moc nedohrávají overduby, jako aspoň teda, co já vím.
2: Ale jo, už jako posledních 40 nebo 50 let celkem, jo. Jako ne,
0: tak to mě uniklo ten vývoj, poslední 40 let jsem tak nesledoval.
2: Není to nějak výjimečný v jazzu taky do hry. Nebo jak kdo, záleží jak kdo, ale výjimečný to není.
0: Já se vždycky dívám, ty disky tam je napsaný nahráno 5. a 6. dubna, smícháno 7. a 8. května. Jo. Se říkám, tak to nebyl žádný čas nic dohrávat. Jo.
1: Já jsem teďka na poslední desce Kurta Ellinga viděla dokonce, že tam je opravdu časové okno, že to natočili od 2 do 4 odpoledne. No. To už je
0: hodně beatlesácký
1: specifický styl. Ale tak on David vrství skrz Looper i na živých koncertech a samozřejmě, že tam jsou vrstvy v některých písničkách na té desce. Ale třeba zpěv, jakoby já myslím, že tam vokály nikde nedělám.
0: Taky
1: si dobře pamatuju. Takže ten koncept je spíš taková koncertnější verze.
0: Dobře, pojďme si dát další píseň, abychom si to pěkně vychutnali poslechem.

0: To album, které posloucháme, tak vychází u Bivak Records, to jsme už zmínili, ale potřeba to říct znova, že v případě zájmu se to dá koupit teda nejenom na koncertě, ale i přes objednání, přes stránky tohoto vydavatelství. A když jsem teda zmínil koncerty, tak jak to je s tím živým hraním? Jaké máte plány, jak moc jste schopni často hrát? Jestli to je tolik, kolik byste chtěli, nebo byste chtěli víc, nebo míň? Jak to máte?
1: My bychom určitě chtěli hrát víc. To myslím, že jako platí, ale zároveň se povedlo, že s tím vydáním, po vydání desky a před křtem jsme hráli asi 8 koncertů, že vlastně tu desku doprovázelo takové pěkné turné a ty koncerty byly moc fajn. Takže 10. června jsme měli takový jakoby závěrečný koncert toho jarního tour v Ostravě v rozhlase na festivalu Jazz Open. A máme na podzim naplánováno pár koncertů i právě v Brně na Jazzfestu Brno. To myslím, že bude 22. října. Mm-hmm. A dál ty koncerty bukuju. Já jako ten management dělám spíš já. Mm-hmm. A posnažím se ještě na nějaký jarní šňůry a tak, takže...
0: Tam je velká výhoda, že jste dva, to se dá podle mě jako zmáknout stran termínu, ale zase ta hudba je tak křehká, že třeba si představuju, že na spoustě míst to může být jako náročný, třeba na festivalech a tak. Jo.
1: Tak není to jako vyhrávačka úplně na městské slavnosti, ale myslím si, že to zase, jako i když jsme hráli open airy, tak to bylo krásný. Takže já si myslím, že to je spíš na konceptu toho kterého festivalu a na vnímavosti toho publika. A nemyslím si, že tahle muzika jako nutně musí být v komorním temným klubu. Okay. Ukázalo se, že ne, takže nebráníme se ani hlavní stage na Colors of Ostrava.
0: Tak. Uvidíme, co se přihodí. Ale zrovna tam bych to měl představit pěkně. Třeba v tom gongu. Jo.
1: Tak v gongu to je samozřejmě bylo nádherné.
0: No a tak počítám, že toho repertoáru máte ještě víc, než na té desce je. Když máte koncerty, tak hrajete víc věcí. Už je nová deska, ale už plánujete věci do budoucna, třeba stran toho hraní?
2: Jo, tak plánů máme spoustu a na koncerte hrajeme ještě víc věcí samozřejmě, které nejsou na desce, několik autorských věcí.
0: Hrajete autorské věci?
2: Ano.
0: Jsem se chtěl zeptat a nechtěl jsem vás tím jako nějak trýznit zbytečnou otázkou, když člověk má desku písní, které se mu líbily, tak proč by mu někdo vnucoval autorský písně, ale pokud máte autorský písně, tak mě naznačte třeba, jakým směrem se vydávají ty písně.
1: Tak jedna je, kterou jsme napsali společně, to je jako zhudebněný text můj, a druhá je Davidova z alba Silently Dawning. A myslím si, že ve chvíli, kdy se rozhodneme hrát víc autorských, tak jak David, tak jak máme těch autorských opravdu hodně. A možná by to bylo taky zajímavé jít tímhle směrem, ale zatím spíš jdeme směrem těch standardů písní, co máme rádi, ale... já bych se tomu určitě jako nebránila i napsat nový repertoár přímo jenom pro to duo. Na další album třeba.
0: To jsem zvědavý. Tam se to odpíchne.
1: Ono to opravdu vychází z toho, jako že co nás baví hrát takhle společně. A je to takový volný.
2: No, takže pro mě vlastně tohle, tahle ta deska je zajímavá tím především, že naprostá většina muziky, kterou hraju, ať už jako kapelník, anebo jako sideman, tak jsou to vždycky autorské věci. Jsem, myslím, nikdy nenatočil žádnou desku, kde by byly jenom převzatý skladby, takže v tom tohle bylo něco úplně novýho, něco, co mě hodně lákalo. A zkrátka nová zkušenost. Ale myslím si, že do budoucna určitě to bude nějaká kombinace. Nebo že buď to třeba zase převáží ta autorská tvorba, tak jako to je, když hrajeme s Martou v kvintetu, anebo to bude nějaká kombinace převzatých věcí a těch našich vlastních. A i co se týče těch převzatých věcí, tak by zase ještě bylo spousta dalších možností, kam sáhnout ještě zase úplně jinam třeba, než jaký je ten repertoár na tomhle albu, takže to se mi na tom líbí, no, že těch možností a směrů možných je spousta, že vlastně všechno je možný tady takhle v tom našem duu, mám pocit.
0: Prima, já jsem zvědavý, co se bude dít dál, držím vám palce a přeju vám, ať si to užíváte, ať se máte hezky, ať jste zdraví. A to vlastně přeju i posluchačům Rádia Proglas, s kterými se tady kolektivně loučíme pro dnešní den a přejeme jim také hezké dny. Tak ještě jednou díky za návštěvu, mějte se pěkně a je nutno říct, že dnešními hosty pořadu, jak se vám líbil, byla Marta Kloučková a David Doruška a povídal se s nimi Martin Kišperský. Ahoj.
1: Tak děkujeme za pozvání a ahoj.
2: Děkujeme. Ahoj.

0: Ministerstvo spravedlnosti chce omezit, kdo uvidí do registru, který odhalil střet zájmu premiéra Babiše. Policie pátrá po karvinském primátorovi Wolfovi, hrozí mu vazba. Na mistrovství světa ve fotbale se domácí Američané střetnou s Austrálií. A počasí taky zítra bude slunečno, místy, hlavně v Čechách, pozor na bouřky a teploměry ukážou až 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moct novináři, neziskové organizace nebo třeba akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Pracovní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvádí, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná úplatky ovlivňovat výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Radiožurnálu potvrdil, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
2: Jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
0: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policie kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. Kubánská komunistická strana schválila sérii ekonomických reform a posun k tržní ekonomice. Změny povedou k privatizaci velké části státních podniků a zemědělské půdy. Ostrovní stát chce taky otevřít hranice pro export a import zboží. Opatření Kuba zavádí mimo jiné pod tlakem amerických sankcí.
3: Změny schválili kubánští zákonodárci jednomyslně. Do země budou moci vstoupit zahraniční investoři a taky banky. Otevřou se hranice pro zboží a to by pro Kubu mohlo znamenat třeba konec éry opravovaných amerických aut z 50. let. Ostrov reformami reaguje na nedostatek pohonných hmot, jídla a léků po letošním zpřísnění amerických sankcí a začátku ropné blokády. Washington za zavedení reform slíbil 100 milionů dolarů v humanitární pomoci. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Policisti na Vysočině budou kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně víc dohlížet na dálnici D1. Kontroly se zaměří i na další silnice, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na motocyklech. V Horní Litči na Vsetínsku dnes zahájil provoz nový domov pro seniory Senika. Zatím se do něj nastěhovali 4 klienti, do konce července jich bude 25. Zařízení, jehož výstavba stála zhruba 130 milionů korun, přitom před 2 lety odmítli lidé v místním referendu. Nakonec ho ale obec dokončila. Jak nové prostory vypadají, přibližuje ředitelka Iveta Cigánková.
4: Každý pokoj má jinačí nábytek, jinačí dekor, má jiná světla, která jsou taková domácká a i ta orientace pro toho klienta je důležitá v tom, že když otevře dveře toho pokoje, tak podle barvy se může zorientovat, že je opravdu u sebe doma.
5: Fotbalisté Spojených států amerických se za necelou hodinu podruhé představí na domácím mistrovství světa. V Seattlu se utkají s Austrálií, o půlnoci českého času se střetnou Skotsko a Maroko, v půl třetí nastoupí Brazílie proti Haiti a v pět ráno Turecko proti Paraguaji. Všechny zápasy nabídnou Radiožurnál Sport a Radiožurnál v pravidelných vstupech. České softbalistky už nemají šanci na postup do finálové fáze mistrovství světa v příštím roce. Ve skupině teď hrají závěrečný zápas s Kanadou. V Praze je u toho Jakub Kanta.
6: V první směně inkasovali Češky jednou, ve druhé ale třikrát a tak v její dohrávce jsou na pálce, ale prohrávají 0-4. Z pražské Bohnice Jakub Kanta, Radiožurnál.
7: Překážky na dálnici u Olomouce i na D2 za Hustopečemi. Na dálnici D35 se vyhněte překážkám u Olomouce, pokud jedete směrem na Ostravu. Za odbočkou na Nemilany se na kilometru 274 po vozovce povalují kusy roztrhané pneumatiky. Je tam také osobní auto s defektem. Na D11 podobná překážka za

0: Prahu ve směru do Hradce Králové. Na 4. kilometru leží kus pneumatiky aktuálně v levém odstavném pruhu. Na D2 z Brna do Bratislavy pozor za Hustopečemi. Na 30. kilometru opět překážka, kus plastu v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna je stále kolona na půl hodiny před opravovaným mostem Šmejkalka. Kolona od sjezdu na Popovice, tedy od 15. kilometru až na 24. kilometr. A zdržíte se i na D1 z Přerova do Ostravy na kilometru 302 a před zúžením do jednoho pruhu policie vyšetřuje nehodu. Kolona má asi kilometr, zdržení je tam ale kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého...
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Pěkný poslech přeje ze studia Christian Jana Beránková. Milí posluchači, nabízím dnes čtvrté setkání nad tématy spirituální teologie s docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hovořili jsme už o vydávajícím se Bohu a obdarovaném člověku, o křesťanské duchovní zkušenosti a naposledy o mystice. Jaké téma nás čeká dnes?
1: Čeká nás, myslím si, jedno z nejkrásnějších témat křesťanské spirituality a to je modlitba. Já bych na začátku chtěl poděkovat za pozvání opět do vašeho studia. Zdravím tedy vás, zdravím i všechny posluchače Rádia Proglas a mám z toho radost, že dneska budeme mluvit o tomto tématu. My jsme na našem putování po tématech spirituální teologie vyšli od epistemologie oboru, tedy od toho, čím se spirituální teologie zabývá, také jsme si ji definovali. A už v úvodu té definice jsme mluvili o tom, že vlastně dva prameny, o které se opírá spirituální teologie, je boží zjevení a ten druhý je ta životní zkušenost s tímto božím zjevením. A jakým způsobem člověk vlastně od počátku až takovou tou cestou obrácení, očišťování, osvícení a sjednocení postupně se vlastně sjednocuje s Bohem, s Boží trojicí. A proto jsme si hnedka na začátku kladli otázky, co to znamená, že Bůh je v trojici jediný. Jaký máme vztah k Bohu Otci, co to znamená být synem, být dcerou. Jaký máme vztah k Ježíši Kristu, k synu. Co to znamená být bratrem, být sestrou. A co to znamená také prožívat onu vnitřní proměnu? Co to znamená mít osobní vztah k Duchu Svatému? A jak se třeba s těmito třemi božskými osobami setkáváme během slavení liturgie, kdy vlastně prožíváme boží zjevení zvláštním způsobem? A takhle jsme sestupovali potom dolů k člověku a k tomu, řekněme, běžnému životu člověka, k tomu duchovnímu boji, kdy člověk bojuje i s těmi neřestmi, s takovým tím ostnem toho prvotního hříchu. Každý z nás ví asi, kde má ten osten a kde musí na sobě zapracovat, kde bojovat. A ono z toho pohledu našeho ten duchovní rozvoj je právě ten boj, ale z pohledu Boha je to takové to očišťování a sjednocování. Takže mějme obě ty roviny na paměti. A jak už říkal Tomáš Pídlík, na té naší duchovní cestě je to vlastně spolupráce s tou boží milostí. Je to ta synergie. A spolupráce vyžaduje dialog. Dialog znamená být osloven božím slovem a v dialogu na toto boží slovo odpovídat. A kde je ten prostor dialogu, vnitřního dialogu s Bohem? Je to prostor modlitby.
0: Ano, to je téma dnešní kapitoly. My máme takový vlastně úvod do spirituální teologie, tam se mluví odborněji. A vy jste tuto kapitolu nazval paradigmatický rozvoj života modlitby. Vysvětleme slovo paradigmatický, abychom se toho slova nebáli, jak se dá říct tento pojem, vysvětlit česky.
1: Tak obecně, když mluvíme o paradigmatu, tak je to určitý názor skupiny vědců, teologů na daný fenomén, na daný jev. A když mluvíme, tak je to vlastně názor teologů na to, jakým způsobem dochází k onomu zvnitřňování modlitby, když člověk se stále více na té cestě přibližuje k Bohu. A proto je dobré si také uvědomit, že modlitba je cesta. Že to není něco, co je hnedka jasné, zřejmé, spontánní. Ono tyto projevy může mít taky. Ale aby byl člověk modlitbě věrný, tak to je cesta. A je to taky vnitřní boj. A o tom budeme dneska mluvit. Proč je modlitba naším vlastně zásadním duchovním postojem? Když se podíváme na život Ježíše Krista, tak čteme v evangeliích, jak Ježíš brzo ráno ještě za tmy vstál, vyšel ven, šel na opuštěné místo a tam se modlil. Vidíte, že ten vztah Ježíše k Bohu Otci byl právě vztah modlitby. Ježíš také říká, že máme modlitbu pěstovat i v té skrytosti, skrytosti života našeho. Když říká, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je ve skrytosti. Takže modlitba je něco vnitřního. A zároveň už i první křesťané si uvědomovali, že se máme modlit. Pavel vyzývá, bez přestání se modlete. No tohle byla výzva pro mnichy a pro každého křesťana. Jak to mám udělat, když mám přes den tolik starostí, když mám přes den tolik jednání, vyřizování, tolik práce manuální, doma, rodinu a vedle toho se neustále modlit. Jak to mám udělat? A proto mniši i vyvinuli takovou určitou meditativní praxi, jak má být ta modlitba, ta bdělost před Bohem v tom každém přítomném okamžiku, jak to udělat. A o tom také budeme dneska mluvit.
0: Způsobů, jak se lidé modlí, je ovšem mnoho. Ke komu se modlí křesťané? Odpověď je jednoduchá – k Bohu. Křesťané však vědí z evangelia o Bohu víc, než se o něm dá říci jen pouhým rozumem. Věří v nejsvětější trojici. Slovo Bůh pak v Novém zákoně znamená především Boha Otce. Proto liturgická formule zní – modlitba se obrací k Bohu Otci skrze Syna, Ježíše Krista, v Duchu Svatém. Staré bohoslužebné modlitby jsou tomuto pravidlu věrné.
1: Modlitba také vyžaduje určitou askézi. Vyžaduje tedy určitou naší sebekázeň. A tedy, jestliže putujeme na cestě k Bohu, tak někdy je potřeba takový ten vnitřní řád. Někdy je potřeba si říct tak a teďka už je prostor pro modlitbu a když hledáme ona slova, tak třeba ta sformulovaná modlitba, což může být modlitba žalmů, to může být modlitba Otčenáš, ze které vlastně každá křesťanská modlitba vychází, modlitba růžence, Ježíšova modlitba a tak dále. To jsou slova, která nám pomáhají se dotknout právě Božího zjevení, Božího slova. Tedy to znamená také trošičku si udělat vnitřní disciplínu. Znamená to také ona slova si osvojit. A na co bych chtěl upozornit? Někdy vnímáme modlitbu jako takovou morální povinnost. Ona to samozřejmě je. O tom nemusíme pochybovat. Ale to, na co upozorňoval Tomáš Pidlík, je, že modlitba, vlastně, když si ji osvojíme, se vlastně stále více stává tím nejvnitřnějším, tím přirozeným, co máme v sobě. On ji nazýval jako dýchání ducha. Stejně tak jako člověk pro ten život tělesný potřebuje dýchat, potřebuje, aby se ta jeho krev okysličovala, tak ten život na té rovně duchovně duševní potřebuje tu modlitbu, aby se také oživovala, okysličovala. A takhle člověk vlastně vrůstá do něčeho, kým opravdu je. V modlitbě objevuje ten Boží obraz, jak jsme o tom hovořili. V modlitbě nalézá to, jakým způsobem se stále více připodobňuje Kristu. A proto je modlitba důležitá. Je to tedy vnitřní rozhovor, ve kterém můžeme mít ten rozměr jak určité modlitby ústní, které se modlíme nahlas, formulované, tedy modlitby, kdy vycházíme třeba z žalmu, vycházíme z modlitby Otčenáš a z dalších modliteb, střelných modliteb a podobně. Nebo je to modlitba spontánní, modlitba díků, modlitba žehnání, modlitba prosby, i modlitba třeba úzkostného volání, spontánně řečená. A potom máme ten rozměr zvnitřňování a to je, když se na ta naše modlitba stále více stává takovým vnitřním postojem. Jak se říká, když nám z toho mentálního úsilí, když se soustředíme na ta slova a prožíváme, tak nám jakoby stále více sestupuje do srdce. Taková ta klasická definice modlitby je, že to je povznesení mysli k Bohu. A Tomáš Pidlík k tomu dodával, je to povznesení mysli a srdce k Bohu. Tedy z mysli ta modlitba se zvnitřňuje do srdce, jakožto jakoby symbolického duchovního orgánu, který pravidelně tepe a vlastně oživuje tělo, tak stejně tak tepe pravidelně ta naše vnitřní modlitba a takhle stojíme před Bohem vlastně v modlitbách, v díku, vzdáních, v prosbách, v žehnání a podobně.
0: Na vlnách Proglasu se s docentem Karlem Sládkem věnujeme základním tématům spirituální teologie. Dnes hovoříme o modlitbě. Každá i sebe kratší křesťanská modlitba má nedozírnou perspektivu. Malým lidským slůvkem, citem srdce, vnikáme do vnitřního života nejsvětější Trojice. Mluvíme teď o zvnitřňování modlitby.
1: Tak já na našem kurzu spirituální teologie vždycky připomínám takové dva teology, nebo řekněme jednu teoložku a jedno dílo, které se právě tímto zabývá. Chci tím také podtrhnout, že vlastně ten názor na to zvnitřňování modlitby v křesťanství západu a východu je, dá se říct, i totožný. Že oni mniši, kteří popisovali ten rozvoj modlitby, jakým způsobem dochází k zvnitřňování a zkušenosti s Duchem svatým, tak tyto fenomény svatosti jsou vlastně stejné jak v tom západním křesťanství, tak i v tom východním křesťanství. A proto také studentům zmiňuji především tu klasickou zkušenost svaté Terezie z Avily. A jako ten příklad východu, tak uvádím knihu o zkušenosti poutníka z ruské literatury 19. století, která popularizovala knihu Filokálie. A zde se mluví o té praxi Ježíšovy modlitby a o tom, jakým způsobem dochází k zvnitřňování této modlitby.
0: Můžete to říct ještě přesněji, jaký je to titul?
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, právě o ní bude řeč.
0: Tak, teď z pohledu teologa. Půjdeme nejdříve k Terezii nebo kam?
1: Ano, to, co je velmi zajímavé u Terezie z Avily, když bychom se podívali na její základní dílo Kniha života, tak ona zde popisuje modlitbu velmi zajímavým způsobem a prostým způsobem. Využívá k tomu činnost, kterou ty její svěřenkyně znaly, a to je zalévání. A ona popisuje zvnitřňování modlitby jako takový proces zalévání zahrady, kdy tou první fází je asketická modlitba, přemítavá meditace. Ta druhá fáze je modlitba klidu. Třetí modlitba duchovního opojení. A čtvrtá fáze, závěrečná vyvrcholení té cesty modlitby, je modlitba extatického sjednocení. A právě tyto fáze popisuje skrze zalévání. Na začátku, když tam máme právě onu přemítavou meditaci, tu asketickou modlitbu, tak zde říká, to je jako čerpání vody ze studny. Když chcete čerpat vodu ze studny, tak musíte vynaložit určité úsilí. A to znamená, že potřebujete vyvinout určité, jak jsme to mluvili, asketické úsilí, usebrat smysly. Opravdu navyknout si samotě a ústraní. Zamilovat si takové to lidství Ježíše Krista, to, jak on se chodil modlit. A řekněme, učit se, co to znamená být v Kristově přítomnosti. Tedy v této první jakoby přemítavé fázi modlitby se vlastně učíme být s Kristem. Na základě například nějakých konkrétních scén z evangelií. A k tomu potřebujeme vlastně usebrat smysly, vyvinout určité úsilí, to v tom je ta naše askeze, přivyknout té přítomnosti, radovat se z ní. Až potom dospějeme k takové modlitbě klidu. A co to znamená? Na začátku jsme tahali vědra ze studny silou a najednou zjistíme, že můžeme použít čerpadlo, že můžeme využít kanály, už vidíte, že vlastně to, už to nevydává takové úsilí, ještě pořád tam potřebujeme jakoby zapojit to naše promýšlení, jak to udělat lépe, abychom nevyvinuli tak velkou námahu, a člověk v této fázi zjistí, že vlastně spontánněji se usebrává vnitřně, že jako zažívá určitou radost z přítomnosti ducha, že vlastně se nechává ta vůle zajmout, dává souhlas tomu, aby ten Bůh v ní promluvil, a dobře ví, že je to Bůh, který tu duši miluje a že stojí vlastně před Boží láskou. A tak řekněme, ty smysly se stiší, i ta obrazotvornost se pomalinku také stiší a žijeme v té Boží přítomnosti lásky. To je taková ta modlitba klidu, modlitba před milující tváří Boha. A když jdeme postupně dále, tak zjistíme, že to zavlažování těmi kanály můžeme také zprostředkovat skrze potůček. A tedy už to naše úsilí není tak namáhavé, ale stále více vnímáme toho Boha jako toho zahradníka, který nám pečuje o tu naši duši, který nás oslovuje k tomu našemu povolání a poslání v životě. Chce opravdu nám dát onu moudrost, se kterou máme vstupovat třeba nějaké charisma. A v tomto, řekněme, duchovním opojení člověk vlastně setrvává takto před Bohem a stále více rozpoznává, kde je to jeho místo v životě, kde je ten jeho smysl života a vlastně se z toho raduje, že je takto přijat a že takto je před Boží tváří. A může se stát, že vlastně v tomto okamžiku dojde k vnitřnímu sjednocení s Bohem. Může mít takový okamžik vytržení, ve kterém duše prožívá takové extatické spojení s Bohem. A to Terezie přirovnává k dešti. Protože když prší, to jsme neovlivnili my. A přece dochází k závlaze. A tedy tímto způsobem vlastně toto vnitřní sjednocení, tato vnitřní extáze s Bohem nám dává poznat onu lásku a onen stav, řekněme, věčnosti, který se dotýká naší časnosti. A právě v této proměně potom jdeme k těm našim bratřím a sestrám, do našich rodin, do našich farností, do našich pracovišť. A v této modlitbě potom se snažíme i to naše prostředí měnit, aby bylo trošku blíže tomu Božímu království. To je právě ta modlitba vnitřní.
0: Znovu budu listovat v knize Tomáše Špidlíka Prameny světla. Cestu k Bohu v modlitbě můžeme přirovnat k výstupu nahoru. Hora a její skály znamenají lidské pojmy a myšlení. Cesta vzhůru vede od pojmů nízkých k vyšším, k širšímu rozhledu, k poznání stále čistšímu a jasnějšímu. Nedá se ale vystupovat do nekonečna, přijde vrcholek hory. Lidské myšlení končí a Bůh tam ještě není. Poznáváme, že Bůh není v tom pojmu, který si o něm můžeme vytvořit. A přece duše žízní po něm, touží k němu blíž. Protože myšlení se vyčerpalo, duše rozvírá křídla touhy a lásky. Její vzlet bývá účinný. Bůh je láska. Až k němu se tedy dospěje ne rozumem, ale láskou a srdcem. A to je vzácné.
1: Tak samozřejmě je to vzácné, ale Bůh každého člověka vede. Každý člověk je povolán ke svatosti a každý člověk prochází určitým vývojem. A Terezie mluví o tom, že člověk prochází určitými, řekněme, komnatami a z takových těch asketických příbytků, kdy je tam nutné takové to obrácení, taková ta vytrvalost, takový to čelení zkouškám, tak v této fázi svého duchovního života se člověk snaží o tu modlitbu meditativní, o to vnitřní usebrání. A poté, když dojde k vnitřnímu stišení, tak prochází takovým paschálním příbytkem, takovým tím přechodem, tím přerodem, tou proměnou, tím připodobněním se, chceme-li tím vnitřním zboštěním k tomu, že vstupuje do takových těch příbytků mystických. A právě z tohoto vlitého usebrání, z této modlitby klidu, potom zažije právě tu zkušenost modlitby sjednocení. Takže tady vidíte, jakým způsobem Terezie vnímala ten duchovní rozvoj i v kontextu rozvoje života modlitby. Od toho nějakého obrácení přes nějaké různé zkoušky, po té fázi paschálního rozšíření srdce, až po vstup do té mystické fáze, kdy zažívá člověk novost v Kristu, kdy zažívá Boží divy uvnitř svého srdce a kdy kontempluje ty vztahy Boží trojice.
0: Rozloučíme se s Terezií a čeká nás jenom to putování s poutníkem. Mm-hmm. Východní zase způsob modlitby.
1: Je to velmi populární metoda, jelikož ona zahrnuje také určité psychosomatické prvky. Jestli je tam doporučeno se stišit, mít meditativní stoličku, soustředit se na vyslovování modlitby, soustředit se na dech, na nádech a výdech a následně se člověk soustředí na tep srdce a Co je velmi důležité hnedka na začátku říct? Samozřejmě to jsou určité meditativní techniky, které jsou také na rovině tělesné a je potřeba, aby v této fázi člověk měl dobré duchovní vedení. To nebezpečí klamu je velmi silné, protože když potom se nám zdá, že máme nějaké vnitřní světlo nebo nějaké zkušenost tepla a vnitřního a spojujeme to s Duchem svatým a může se přitom jednat jenom o, řekněme, přirozený jev, který pramení z toho, že pravidelně dýcháme a soustředíme se na té srdce, tak abychom nepodlehli tomuto klamu, tak je důležité, aby nám někdo pomohl rozlišovat. Nám totiž nejde jenom o tuto techniku. To bychom, řekněme, zůstali pouze u těch vnějších projevů, ale nám jde o ten vnitřní život. A tady je důležité, aby člověk vnímal právě ten rozměr modlitby jako dialogu s Bohem. Aby se příliš nesoustředil na sebe a na tyto psychosomatické prvky. Oni od toho ti duchovní autoři zrazují. Jo? Jakmile si člověk začne myslet, že něco prožívá, tak radši pryč, radši se modlit dál. A ta modlitba poutníka, to je vlastně taková metoda, ve které si člověk opakuje modlitbu žebráka z evangelií: Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou, a Rusové dodávali hříšným. A ten poutník dostává doporučení, aby se tuto modlitbu neustále modlil 1000krát za den a více. A on naráží na určité překážky, na to, že když vyslovuje neustále tuto modlitbu, tak bolí pusa, což je přirozené, ale stále více potom zažívá zkušenost, že třeba se mu zdá, že když v noci sní, že se modlí. A zdá se mu potom, že najednou lidi okolo sebe vidí jinak, že prostě je vidí tak, jak je má rád Bůh, ne skrze ty naše často předsudky a podobně. A stále více se tato modlitba stává jeho vnitřní modlitbou, takže je vlastně vnitřně vyslovovaná a, jak se říká, harmonizovaná s tím tepem srdce. A to je právě ta vnitřní modlitba, se kterou potom můžeme dělat jakoukoliv činnost. Když jsme si říkali, že hledali jsme, co to znamená neustále se modlit, tak znamená to osvojit si právě tu vnitřní modlitbu, kdy potom v této modlitbě můžeme se učit, můžeme pracovat, můžeme se starat o blížního a podobně.
0: To jsme se zamýšleli nad pojetím modlitby ve východním křesťanství, jak ho najdeme v knize Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Zhrňme na závěr fáze modlitby.
1: Mluvíme o té první fázi, to je taková ta modlitba ústní. Je to taková ta snaha pečlivě vyslovovat slova modlitby: Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Potom ta druhá etapa je modlitba mentální, kdy vlastně, jak oni říkají, ta moc toho Ježíšova jména, Pane Ježíši Kriste, začíná působit v nás a člověk začíná prožívat tuto modlitbu stále více uvnitř. A v třetí fázi se ta jeho mysl sjednocuje se srdcem a stává se modlitbou srdce. Vlastně světlo milosti prozařuje celé srdeční nitro. A k tomu je potřeba vnitřní očišťování a svatost života. Mniši mluví o tom, že v této fázi zažívali zkušenost nestvořeného světla, světla nahoře Tábor, který zažili apoštolé, když hleděli na proměněného Krista a padali k zemi, protože tu zář ducha neunesli, tak právě toto světlo proměny člověk zažívá během vnitřní modlitby srdce.
0: S docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsme dnes probírali další kapitolu ze spirituální teologie – modlitbu. V příštím setkání budeme hovořit o symbolice včely, ve spiritualitě a křesťanském umění. Dnešní pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Vzdejme chválu Bohu Otci, který stvořil všechny věci, nebe, zemi i co v nich jest, vše pro svou slávu a čest.
1: Stvořil člověka prvního, aby byl obrazem jeho, k podobě svého učinil, aby slávou jeho byl.
0: Člověk žíti nedokázal, věrně, jak mu Bůh přikázal, uvedl v svém přestoupení na sebe odsouzení.
1: Avšak Bůh, Otec náš milý, v milosrdenství nestihlý, nad hříšníky se smiloval, spasení zasliboval.
0: Až nám poslal Syna svého, krom hříchu nám podobného, ten je výblesk jeho slávy, podstaty obraz pravý.
1: Přijal účastenství lidské, abychom my měli božské, a proto se tak ponížil, by nás lidi povýšil.
0: Pokorně v světě přebýval, pracoval, neodpočíval, vykupoval přestoupení skrze své utrpení.
1: Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte Hospodinovi služebníci.
1: Kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha.
0: Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin. Opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
1: Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, Izraele za svůj majetek.
0: Vždyť já vím, velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Cokoliv chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech hlubinách vod.
0: Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ze svých komor vyvádí větry.
1: Pobil egyptské prvorozence, lidi i dobytek.
0: Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho služebníky.
1: Potřel mnohé národy a zabil mocné krále.
0: Sichona krále amorického, Oga krále bašanského a všechny krále kananejské.
1: Jejich zemi dal do majetku Izraeli svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Dome Izraelův, velepte Hospodina, opěvujte jeho jméno.
0: Hospodine, tvé jméno trvá na věky, Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení.
1: Neboť Hospodin brání svůj národ a smilovává se nad svými služebníky.
0: Modly pohanů jsou stříbro a zlato, díla lidských rukou.
1: Mají ústa, ale nemluví. Mají oči, ale nevidí.
0: Mají uši, ale neslyší a není dechu v jejich ústech.
1: Jim jsou podobní ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
0: Dome Izraelův, velepte Hospodina, dome Áronův, velepte Hospodina.
1: Dome Levího, velepte Hospodina. Vy, kteří se bojíte Hospodina, velepte Hospodina.
0: Buď veleben Hospodin ze Sionu, on přebývá v Jeruzalémě.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Dome Izraelův, velepte Hospodina, opěvujte jeho jméno.
1: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.
0: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný

0: ty svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanit, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanit. Krátké čtení je z listu Jakubova z první kapitoly. Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry bude k vytrvalosti. S vytrvalostí, ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem, abyste nezůstali pozadu.

0: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.
1: A obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví. Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství. Pán Ježíš od Otce poslaný se vydal na smrt za naše hříchy a svým zmrtvýstáním obnovil náš život. Proto ho prosme.
1: Pane, smiluj se nad svým lidem. Pane, vyslyš prosby pokorných a odpusť hříchy těm, kdo se z nich vyznávají.
0: Abychom dosáhli smíření a pokoje.
1: Ústy apoštola jsi řekl, kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost.
0: Ve své štědrosti promiň naše mnohé viny.
1: Mnoho jsme, Pane, zhřešili, ale vzýváme tvé nekonečné milosrdenství.
0: Přiveď nás k polepšení života a dej, ať vytrváme.
1: Pane, osvoboď svůj lid od jeho hříchů,
0: abys v něm mohl mít zalíbení.
1: Ty jsi otevřel ráj i kajícímu Lotrovi, když vyznal, že jsi spasitel.
0: Nezavírej nebeskou bránu našim zemřelým.
1: Pane, smiluj se nad svým lidem.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi dával svatému biskupu Janovi sílu k neúnavnému plnění pastýřských povinností. Pomáhej i nám, ať ho následujeme v každodenním úsilí o dosažení dokonalosti, abychom v tvé církvi přinášeli užitek. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Je 21.15, to znamená, že vás nyní zvu k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Jestli se chcete připojit ke mně a jeden z desátků se mnou pomodlit, stačí zavolat na číslo 739 850 345. Po začátku modlitby tak budou brány k nám do studia otevřené, tím pádem můžete zavolat na číslo 739 850 345. 4, 5.

Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. A s prvním volajícím se pomodlíme první desátek bolestného růžence, Ježíš, který se pro nás krví potil.

0: A máme první volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a Paní Marii. Tady je Marie, vaše posluchačka. Tento desátek, když s vámi pomodlila za všechny své drahé zemřelé, za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu Paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí a za manžela a za švagrovou a za svatého otce a za švagrovi celou rodinu. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proklase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme druhý desátek, Ježíš, který byl pro nás bičován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a Paní Marii. Já bych všechny prosila, aby se mnou pomodlili na můj úmysl. Za všechny zemřelé z naší rodiny a za všechny zdravé, za větší víru v rodině a za moje uzdravení, za mír ve světě. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který za nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který za nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který za nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který za nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který za nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který za nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který za nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili, a vám v Proglase, a taky jsem se chtěla pomodlit za vás a za televizi Nové. Hezký večer všem, s Pánem Bohem, dobrou noc.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme třetí desátek, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu, všechny zdravím a prosím o modlitbu za šťastné ukončení studia mé vnučky, za našeho pana faráře a za všechny další moje úmysly a za mír. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kteří se modlili se mnou, a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. My se s dalším volajícím pomodlíme. Čtvrtý desátek, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

0: A máme tady další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu. Tady je Božena z Brna. Já bych prosila, před poslední desátek se budu modlit za našeho papeže, za jeho zdraví a úmysl, za biskupy, za kněze, za novokněze, za kněžská povolání, za řeholní sestry, za nemocné a trpící a za celou naši rodinu, vnoučata a jejich rodiny. A prosím o víru v rodinách a ochranu Boží. Za naši farnost, za otce Karla, Pavla a Františka a za jejich zdraví. Vě, Otče náš, jenci na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A tomu zaplať, že jsem se mu dovolala a že jsem se mohla modlit růženeček. A kdo se se mnou modlil, tak mu děkuju. A s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A my se s posledním volajícím pomodlíme poslední pátý desátek. Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

0: máme dnes poslední volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a paní Marii. Tady je Marie. Prosím všechny, aby se se mnou pomodlili. Na tyto úmysly. Pane Ježíši, prosím za všechny prosby, které mám ve svém srdci. Pane Ježíši, prosím za zázrak. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Sláva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Évy, k Tobě vzdycháme, kajíce a plačíce, v tomto se zovem údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesvatká, Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného ružence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Na úmysli svatého Otce, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, panoslavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, porodovnice naše, usina nám smilováním vypros, synu svému nás doporuč, synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Čtvrtá část.

Vidí-li člověk celý den kolem sebe jen kuchyň a pokoj s rozestlanými postelemi, jen dvůr s rozťapkaným blátem od drůbeže, s kravami, jak se ráno vyhánějí a večer se sami vracejí s koněm, před nímž se otvírají vrata, má-li před okny jen zahradu, kde se na šňůrách mezi zmrzačenými jabloněmi suší prádlo, a když se chce rozhlédnouti alespoň o kousek dále, odrazí-li se jeho pohled od vysokých hor po obou stranách údolí, velmi se diví, jak krátká je doba mezi Gitte Foch a Gitte Shabes, mezi chůzí do mikve a příští, mezi Jom Kippurem a Rosh Hashanah. Ta léta ubíhala úprkem. Dědeček byl již dávno mrtev. Tatínek, prodav dva z mlýnků a kus pole, vybavil Etelku a s velkou slávou ji provdal do Košic. Zanedlouho prohrál dva procesy proti Fuchsovům a krátce potom třetí. Útraty byly strašlivé. Maminka lomila rukama a tatínek musel prodat třetí mlýn a část pozemků. Pak, když Hanele dorůstala, vdával do Mukačeva Bálinku. Švagrův otec byl zlý člověk, také švagr se choval nestoudně a třeba, že si s Bálinkou dobře žijí a mají krásné děti, maminka mu to nezapomněla dodnes. Vydírali. Dvakrát hrozili, že zruší zasnoubení a tatínek nakonec dal, co požadovali. Prodal zas pozemky a protože se všech zbavovati nechtěl, zadlužil se. Snad to bylo trochu i navzdory Fuchsovům, neboť jejich malé tlusté holky nikdo nechtěl. Za Surou, která již nemá daleko do staropanenství, vodí Šatchenové ženichy na obhlídku marně a Věru už jen jedinou pýchou Hanelinných rodičů je, že své krásné dcery dobře vdávají. A pak se stalo to největší neštěstí. Tatínek prohrál svůj velký, poslední a nejdražší proces proti Fuchsovům. To již nebyly dědečkovy doby a teď už měl více svědků bohatý pan Salomon Fuchs. Tou chvílí se stal z tatínka žebrák. Když byl oběma stranám doručen písemný rozsudek poslední instance, ustrojilo se všech pět malých, tlustých Fuchsových děvčat do svých nejlepších oděvů. 23letá Céza a 21letá Laja měli bílé batistové šaty, Céza šerpu višňovou, Laja zelenou, nejstarší Sura si přesto, že byl červenec, oblékla astrachánový kožich vpředu rozevřený. Napudrovali se, načervenili si do srdíček rty, navěsili na sebe všechny šperky své i matčiny, prsteny, náramky, brože. Suře bylo pod kožichem vidět zlatý řetěz od krku až k pasu a šli na procházku před Šafarův krám. Po pusté Polanské ulici všedního dne, 400 kroků tam a 400 kroků zpět, bavili se spolu, vesele se smáli, ale na Šafarův dům ani nepohlédli. Jen jejich bratr Benci zůstal.

0: Stál před krámem vždy o dva kroky pozadu, zastavil se, obrátil se k šafarovům čelem a na prsty pronikavě hvízdl. Pomalu tak přešli čtyřikrát nebo pětkrát a odpluli domů. Zanechavše tam jen Benciho, který se s rozkročenýma nohama pokoušel před krámem zahvízdat na dva prsty dokonce celou písničku. Maminka, stařena a za poslední léta už jen stín, brala v kuchyni bezmyšlenkovitě věci a hned je zas odkládala. Vzadu v pokoji plakala u okna Hanele a viděla, jak po zahradě prudce pobíhá tatínek a jak zeleň stromového listí činí jeho obličej ještě synalejším. Od těch dob šlo vše dolů, stále a rychle. Salomon Fuchs se stal důvěrníkem nových úřadů. Pracuje s nimi a bude pro ně dělat i volby. Dostal trafiku, všechny koncese, vystavěl si dům s velkým obchodem a ne už s krčmou, nýbrž s hostincem, kde vysedávají četníci, respicienti, zřízenci lesní správy a páni, když přijdou z města. A Rusíni si zřídili konzumní družstvo a krčmu svůj k svému. K šafarovům nejde už ani ten, komu nechtějí u Fuchsů nebo v konzumu počkat, protože ví, že tatínek na úvěr dát ti nemůže. Většina zásuvek a přihrádek v tatínkově krámě je prázdná. Stojí tu jediný pytlík s dobytčí solí, jediná zaprášená krabice nejlacinějšího cukroví, v koutě se válí hromádka zrezivělých řetězů, na stěně visí plechový kbelík, také v domácnosti používaný, a na regálu s půldruhým štůčkem látky a s pěti červenými šátky je přibita cedulka majetek firmy Herškovič a Lébl Mukačevo. Všechno dohromady bys to koupil za několik 20 korun. S bohatstvím zmizela také čest. A přijedeli sem někdy rabi, laskavý a přátelský rabi, který kdysi tak otcovsky hladíval Hanele po vláscích, vystupuje také u Fuchsů. Aby košická sestra zachránila rodičům holé živobytí, dala přepsati zadlužený dům s posledním zbytkem pole na své jméno. A kráva v chlévě, už jediná, drůbež na dvoře a dva stříbrné šábesové svícny jsou alespoň formálně vlastnictvím sestry Mukačevské. To je ochrana proti exekutorům. Tatínek je chudým chalupníkem, bydlícím ve velkém, chátrajícím domě. Hanele je děvečkou, kuchařkou, pradlenou, švadlenou. Vstává o 3:30 vyhánět na pastvu krávu a husy, v 8 hodin po dojení může jít spat. Životním účelem židovské ženy jest míti syny, z nichž jeden může být mesiáš. Hanelina maminka úkol nesplnila. Splní jej Hanele? Fuchsovi skřesanci nepodaření, sražení, nechutní, s chlupatými nosy, s mastnýma očima a potivýma rukama, protivné zlé opice s nosy jako bambule, nenajdou-li nikoho, kdo by se hodil do jejich šlechty, a nenajdou, pomohou po svých 30 letech Salamonovými penězi alespoň nějakému chudákovi.
1: Ale kdo si vezme ji? Hanele. Když takové myšlenky člověka v noci vyděsí ze spaní a dědečkovi mlýny najednou zaklapají, zaril by nejraději hlavu do podušek a plakal lítostí a hněvem.
0: Ano. Kdo se přižení do krčmy, kde nikdo nic nepije? Do krámu, kde nikdo nic nekupuje a na dům, který je švagrův? Může si vzít i někoho ze zdejších hochů, kteří ničím nejsou, nikdy ničím nebudou a nevědí, co budou zítra jíst?
1: Nebo se stane zázrak? Hanele pláče, ale je jí 17 a v zázraky ještě věří.
0: šábesové odpoledne, není-li příliš ošklivo, berou na sebe polanské židovské dívky vše, co mají nejhezčího. Chlapci se oblékají do dobrých šatů a promenují údolní silnicí půl kilometru k myslivně a zpět. Dívky v skupinkách, hoši v skupinkách a když se potkají, usmívají se na sebe a koketují spolu. Je to jediná polanská zábava. S Hanele koketoval Šlojme Kacu. Líbil se jí. Měl hezké zuby, vesele se smál a pěkně šatil.
1: Jednou, když se podvečer vrátila z pastvy kráva, Brintuša byla chytrá, chodívala sama a před vraty dávala zvoncem znamení, aby ji otevřeli. A Hanele šla do chléva, aby ji podojila. Přišel za ní Šlojme. Obrátila se ze stoličky u kravského vemene. Usmíval se na ní od dveří. Jdeš mi odtud. Stíníš.
0: Zašel dovnitř. Vypravoval veselé věci, smál se, ona s ním, a bylo to docela hezké. Bylo šero, Brinduša teple voněla a mléko zurčelo do pěny v dřevěném dojáčku. Pojednou se k ní Šlojme sklonil a dal jí hubičku. Začervenala se až do kořínků vlasů.
1: Počkej, povím to mamince.

0: Příští dny na ní čekával časně ráno, ještě za studeného šera, když vyháněla husy a krávu. A chodil si do krámu něco kupovat. Hanele neřekla mamince pranic, ale maminka něco vytušila. Od těch dob vyháněla krávu sama, dozírala na dojení, Šlojmovi prodávala zápalky nebo kousek mídla ona a o šábe se chodila na procházku s Hanele. Šlojme kacu, který se jen proto může tak hezky šatit, že jeho chromý otec jezdí v létě s rabínským doporučením do Prahy, Brna a do Bratislavy žebrat. Fuj. Jednou ji pozvala do Košic sestra na svatbu příbuzné svého muže. Etelka vzala do domu švadlenu, prohlédli si mnoho čísel módního žurnálu a ušili Hanele šaty.
1: Etamínové, krásné a nadýchnuté.
0: Na svatbě se Hanele velmi líbila. Mnoho tančila a mladí lidé jí říkali, že má překrásné oči. Ale ne více. Etelčin muž mýval s Polanským domem starosti. V kavárně mnoho hubovával a všichni věděli, kdo Polanský šafar je. Za 14 dní se Hanele vrátila domů.
1: Kam s tím, maminko? 4 jsou mrtví již zaživa. Chudý, slepý, malomocný a bezdětný.
0: Zdá se, že Hanele bude mrtva dvakrát. Jest ještě něco horšího, než zraditi Boha Izraele a přestoupit k jinému náboženství? Jest. Znáte přece poučnou talmudskou povídku Pinchesa Jakuboviče o rabim na rozcestí. Šel moudrý rabi cestou. Dohonil ho na voze muž Goj a vyzval ho, aby si přisedl. Jeli v dobré vůli spolu, až dospěli na rozcestí. A tam visel ten. No, ten na tom dřevě. Však už víte, jak bývá na rozcestích. Goj nepozdravil. Proč si nesmekl klobouk? Otázal se za chvíli rabi.
1: Proč bych smekal? Zasmál se muž. V nic nevěřím. Pak zastav, prosím. A já slezu, řekl rabi. Mohl jsem jeti s člověkem jiného náboženství, ale s člověkem bez víry se cestovati bojím, poněvadž ten jest schopen všeho.
0: Žel. Do Polany přišly takové doby, že krásné povídky Pinchesa Jakuboviče nechtěl už nikdo poslouchat. Do Polany proniklo nevěrectví. Pro Boha odkud? Těžko říci. Jen poslední jeho stanici známe, odkud konečně našlo cestu do Polany. Bylo to Mukačevo a jeho nevěrecké hebrejské gymnázium. To nevěrectví se jmenovalo sionismus. Trvá vždy dlouho, než vlny, jimiž se přenáší lidské myšlení, jednozda zrakové, sluchové, elektrické, rádiové, nebo ty, které ještě neznáme, se dostanou až sem, do žlebu v horských pralesích, kam kdysi koho si napadlo v dlani uložiti Polanu. 100krát, 1000krát se na své cestě na pravém úbočí Karpat odrazí, proudí zpět, zas útočí a nějakým údolím sem konečně najdou cestu přec. Ale co záleží na trošce času v Goletu, kde se jen čeká na Mesiáše? A kde vše ostatní jest jen vyplňováním dnů a měsíců. Zaslíbená země otců, 2000 let vzpomínaná každodenními obřady, sty pohyby a tisícerými slovy modliteb, po každém šábesu připamatovávaná čicháním k své vůni v zazátkované lahvičce, lákala. A lákali hrozny ze země kananejské, z nichž každý jednotlivý musí na toporu nésti dva muži. Nešťastný národe izraelský, volali rabíni. Opět jest blud v tvém prostředku. Zapomněl jsi na přísahu, již tě Hospodin zapřísáhl, posílaje tě do Goletu, aby ses nikdy nepokoušel návrat do země zaslíbené si vymoci, nýbrž sečkal, až ti pošle Mesiáše, který tě tam uvede? Ale ti, kdož tě chtějí vésti do Palestiny, činí z národa vyvoleného národ jako jeden z mnohých, vyzývajíce hněv Hospodinův a nové zášti národů proti nám. Nešťastný lidé izraelský, opět stojí v tvém prostředku nová modla a nové zlaté tele.
1: Lživá věda.
0: Jen tvrďte, že jest země kulatá a že se točí. Jen věřte, že povstal člověk ze zvířete a že jest svět starší než náš letopočet, blázni. Nechte si svá číslíčka, nezajímají nás. A s vašimi důkazy nedisputujeme, protože víme, že ve vaší vědě jest pravda každé století jiná, že není pravda dnes, co bylo pravda včera, a co je pravda dnes, nebude zítra. Protože víme, že nevěrečtí národové, nemajíce jiného prostředku, cestou vědy hledají to, co nám bylo zjeveno již před tisíciletími, a že jejich věda, je-li pravá, nemůže po blouděních a omylech a nových blouděních nezjistiti to, co víme již dávno i bez ní.

0: jeho jméno budiš pochváleno.
1: Hlásáte zachování národa a přitom si stříháte pejzy, holíte se, jíte nečisté věci a tvrdíte, že jest sobota jako dny ostatní. Blázni. Zapomněli jste, že Hospodin národy mnohem větší než národ izraelský. Kde jsou Babyloniané, kde Římané? Rozprášil jako písek v poušti a zhladil z tváře země, zatímco my žijeme právě proto, že jsme zachovávali přikázání, jimiž nás Pán odlišil od národů ostatních. Odejděte z prostředka našeho. Buďtež prokleti. Studnice vaše ať vyschnou a ženy vaše nechť zůstanou neplodné. Ale takovéhle myšlenky Polanské ještě vůbec nenapadly. Začalo to vůbec nevážně a spíše jako žert.
2: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Lávka a Jaroslav Topinka.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Začíná pořad Na stole je téma, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer. Tentokrát se trochu ochladíme na severu. Procestujeme totiž se dvěma mladými cestovateli země, kde žije národ Sámů. Podíváme se do severních částí Norska, Švédska a Finska. Část Sámů žije i za Finskem v Ruské federaci, ale tam naše cestovatele zadržela státní hranice. Dozvíme se nejen o tom, jak cesta vlastně začala, ale i o mnoha specifikách a zajímavostech ze života Sámů, o kterých se příliš nehovoří. Mými hosty ve studiu jsou Štěpán Chalupa a Filip Karlíček a etnografickou vsuvkou nám také národ Sámů přiblíží Tomáš Koloc. Tak já vás tady všechny tři vítám. Díky, že jste dorazili do našeho studia a že jste si udělali čas na naše, věřím, že velice zajímavé vyprávění o vaší, dalo by se říct, až dobrodružné cestě. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Abychom to vzali po pořádku, my bychom měli možná nejdříve si říci, co vlastně jsou Sámové, kterým se také říká Laponci, ale to oni neradi slyší, takže my se přidržíme názvu Sámové. A to bude otázka na Tomáše Koloce, který je znalcem národnostních menšin.
3: No, spíš bych řekl, že jsem milovník etnologie od mládí. Laponsko se říká té zemi, která je vlastně nejsevernější v pevninské Evropě z toho důvodu, že ve švédském jazyce existuje slovo lap, neboli záplata. Ve finštině lap znamená okraj, nebo jakoby venkovan. A neví se, z čeho to teda vzniklo. Každopádně pro ty Laponce, neboli jejich v jejich jazyce Sámy, je to hanlivé, stejně tak jako třeba je hanlivé, když mluvíme o Romech jako o Cikánech. To znamená, budeme mluvit o Sámsku. To Sám zřejmě pochází z baltského žeme, z baltoslovanského žeme, ze slova, které znamená půda, země. Všimněte si, jak je to podobný, to znamená z úplně jiného druhu jazyka. Sámové jako takoví jsou Uralci, to znamená příbuzní Maďarů, Estonců, řady národů v Rusku, jako jsou Komijci, Karelové, Mordvini a tak dále. A to samotné slovo Sámy se pojí se slovem Suomi, což ve finštině znamená Finové. A Finové to taky tak vnímají, že vlastně ti Sámové jsou v zásadě prafinové. Ten jazyk těch Sámů už dneska je naprosto nesrozumitelný s finštinou vzájemně, ale ještě jsou tam třeba některá podobná slova. A co se týká uralských národů, jak jsem říkal, jsou to třeba Maďaři, Estonci, Finové, to znamená podle vzezření už totální Evropané, tak svým jazykem je to jazyk uralský, to znamená, jejich předkové po jazyku byli Asiati a na Laponcích je to ještě částečně vidět, protože mají takové ty asijské oči, ačkoliv oni etnicky nejsou čistí Uralci, jejich předkové 10 000 let zpátky se říká, že byli praevropané stejně jako Baskové na jihu Evropy, mají nejstarší haplotyp několik tisíc let starý v Evropě. To znamená, že ten etnografický fond je tam zajímavý i tím, že se tam etnografové vydávají zkoumat, jak pravděpodobně fungovali ti Evropané před mnoha tisíci let. Sámsko je veliké 388 tisíc kilometrů čtverečních. To je rozloha jako celé Norsko a víc než Německo. A na tom území žijou 2 miliony lidí, ale jenom 5% z nich, asi 100 tisíc, jsou Sámové. Z toho v Norsku jich žije asi 60 tisíc, ve Švédsku 25, ve Finsku 10 a v Rusku 2 tisíce. O tom tady budeme ještě dneska mluvit. Vlastně přes území Sámska tím pádem vede hranice Evropské unie a Ruska, která je dneska velmi žhavá, což je trošku problém pro těch 5% Sámů, kteří ještě žijou tím původním životem, kteří vlastně ještě tím starým způsobem kočují za svými soby. Co je na Sámech zajímavé, že většina z nich jsou protestanti, ale mají svůj vlastní směr tomu protestantismu, kterýmu se říká lestadianismus, který je takový, řekl bych, víc zamířený na vnitřní život, ale taky na vnitřní emoci. Mají speciální druh zpěvu, který se jmenuje sámský joik. který v roce 2004, když byla olympiáda v Lillehammeru, proslavil finský slamský zpěvák, hudebník a malíř Nils Aslak Valkeapé, který tedy zaspíval krásný joik. A asi nejslavnější sámka na světě, teda z Ameriky, její maminka je sámského původu, je herečka, americká herečka Renée Zellweger, která hraje Bridget Jonesovou. Tak to by bylo asi tak o Sámsku v kostce.
0: Severské putování za Sámy. To je název našeho pořadu v cyklu Na stole je téma. Hosti ve studiu Hradec Králové jsou Štěpán Chalupa, Filip Karlíček a Tomáš Koloc. My se teď už podíváme na samotnou cestu. Jak jsem říkal v úvodu, hlavním organizátorem byl pan Štěpán. Jak vlastně k tomu nápadu došlo?
1: To je vlastně příběh sám o sobě, celkem obsáhlý příběh sám o sobě, řekl bych. Já bych to mohl začít nějak jako romanticky tím, že jsem poslouchal pořád dokola pohádku o Ledové královně od Andersena, když jsem byl malý na CDčku. Ale k tomu se dostávám až později. Vlastně ten pravý příchod k tomu, jak jsme se k tomu vůbec jako dostali tady s Filipem, je ten, že jsem měl v plánu, nebo mám dlouhodobě v plánu, napsat jednu pohádku, která je vlastně hodně, řekněme, až filozofická, dotýká se hodně jako metafyzických témat a až transcendentálních mnohdy úrovní. A potřeboval jsem vlastně v rámci tady této sféry konzultaci s nějakým odborníkem, co se týče teologie, filozofie a ještě nějakých mediálních směrů a taktik. A vzpomněl jsem si na docenta Motala z brněnské FSS a s ním jsem šel vlastně na tu konzultaci. A on mimo jiné, jako, o čem jsme se bavili, o hromadě jako věcí, o nějakých věcech, co jsem mu jako poslal, nějaké jako svoje nápady, protože jsem potřeboval pochopit pojmy jako nic, nekonečno a různé jako takové jako další věci, jak to jako nějak jako pojímat, jak to jako popsat tak, aby to vyznělo intuitivně a zároveň si to nekontraindikovalo s něčím jako jiným. A on mi mimo jiné udělal takový jako rychlý rozbor asi jako dvou pohádek a z toho jedna pohádka byla Ledové království 2, ta disneyovská Ledové království 2. A já jsem vlastně Ledové království neviděl a pak jsem byl nemocný a pustil jsem si a nejdřív první Ledové království, pak druhé Ledové království. A já nevím, jak moc, jako, jestli tady někdo z vás viděl Ledové království 2.
2: Já jsem ho viděl.
1: Viděl jsi ho, jo? Tak tam vlastně se dozví Elza, že vlastně ty její schopnosti, ty její super schopnosti, pochází vlastně z národu, který žil v tom království. Myslím, že se jmenuje Arendwald. Prostě to království v tom Ledovém království. Takže tam byl vlastně nějaký národ. A její máma byla z toho národa a díky ní má ty schopnosti a ten národ je vlastně spjatý s tou přírodou, jo, má tam soby a tohle všechno. A já si říkám, jak jsem to koukal, říkám si, protože docent Motala mi říkal, že to vlastně kritika kolonialismu tady, jako Frozen 2, že jo. A on jako analyzoval mi to, proč a jak. A já si říkám, teď to jsou Laponci, to si pamatuju. O Laponsku se právě bavilo v té pohádce, kterou jsem poslouchal jako malej. Tak jsem to vygooglil a hned jsem zjistil, že to nejsou Laponci a že to není Laponsko. Nebo jako je, a spousta lidí to tak jako nazývá, ale samotní Sámové, tedy špatně, nebo spíš jako exonymum u nás Laponci, to vnímá jako hanlivý, jak už tady říkal Tomáš, takže tak. No a já jsem měl rozdělený strašně moc projektů a rozhodl jsem se zpomalit a chtěl jsem rozjet takovou jako dost intimní sérii, řekněme, kde prostě vezmu kamaráda, jedeme na výlet, povídáme si, uděláme hezký záběry a uděláme z toho takovou kvazi 13. komnatu prostě na 10 minut. Jo, že vlastně jakoby nečekám, že to bude mít nějaký úspěch, ale spíš, že to bude prostě jako takové terapeutické povídání, na který budeme mít vzpomínku. A svěřil jsem se s tímhle nápadem svojí kamarádce Sáře, výborná ženská, milionová. A poslal jsem jí jeden Instagramový účet, kde takový klučina, podle mě jako celkem mladý, natáčí takový jako líbivý hezký obrázky z zahraničí. Já jsem jí poslal zrovna rýle jako z Norska a říkám, něco v tomhle stylu jako esteticky. A ona říká, jo, Norsko, pojďme do Norska. A teď se tam jako spojily ty dvě cesty a já jsem se toho chytl, bylo někdy okolo Vánoc, takže jsem měl hromadu času, když jsem šel domů jenom vyžírat cukroví. a válet se tam na gauči, takže jsem měl hromadu času a začal jsem o tom rešeršovat. A jak jsem o tom začal rešeršovat, tak se mi propojila ta sámská rovina, ta rovina s tím, že pojedu někam s kamarádama a to, že ona řekla vlastně to Norsko. A mně se to líbilo, teď ona řekla něco, že oba dva máme řidičák, takže půjčíme auto, projezdíme to. A tak to nějak vlastně vzniklo. S tím, že ještě třeba, jako kdyby, dejme tomu měsíc před cestou, nebylo plánu Švédsko ani Finsko, protože jsem nějak nepochopil smluvní podmínky té autopůjčovny, takže jsem to vlastně jako nějak vyřešil za pochodu. No, ale byla tady velmi vtipná věc, řeknu, není problém. Moje kamarádka Sára, se kterou jsem měl jet, nakonec nemohla a asi 4 dny před, možná maximálně týden, před odletem letadla, který jsem koupil vlastně nejlevnější letenky, nešli vrátit, neměl jsem zaplacený to pojištění, protože jsem říkal, určitě se nic nepokazí. Řekněme si, že od té doby se kazilo úplně všechno. Tak byla nemocná, já jsem musel začít zhánět náhradu, udělal jsem velmi líbivý statusek na Facebook, Instagram, po sítích jsem to rozšířil, kamarádi to sdíleli. A ozval se mi jeden švarný jinoch, kterého jsem viděl jednou asi na 15 minut v hospodě a tak jsme vyrazili spolu, ten švarný
0: jinoch. To je ten, co tady sedí
1: s námi.
0: Vedle vás.
2: Ano, zde je švarný jinoch. Byla to neskutečná náhoda, že my dva jsme se vlastně potkali, protože já jsem ve svém volném čase v Brně chodil po hospodách a bavil jsem se tím, že se seznamuji s náhodnými lidmi. A zrovna jsem objevil v jednom podniku Štěpána s menší partou jeho přátel. A tak nějak okamžitě jsem si řekl, tyjo, tenhle stůl vypadá zajímavě, tady si myslím, že můžu zažít zajímavý večer. A to bylo ještě před Vánoci, vlastně to bylo ještě v minulém roce. A jak Štěpán říkal, nebylo to 15 minut, bylo to třeba něco kolem hodiny dvou, ale od té doby jsme se v podstatě vůbec neviděli. Dali jsme si spolu pár piv na tom místě a od té doby jsme neudržovali vůbec žádný kontakt. A já jsem si právě potom až v podstatě necelý týden před tím plánovaným odletem všiml na Instagramu jednoho z těch Štěpánových příspěvků. Okamžitě mě to chytlo, napsal jsem mu, že jsem zrovna jeden z těch šílenců, který by do toho s ním mohli jít a sešli jsme se a během vlastně asi 3 dnů jsme zařídili veškeré formality, připravili se na cestu a takhle v podstatě jsme se k sobě my dva dostali s tím nápadem, který už měl Štěpán hotový a tam to začalo.
0: Měli jste nějaké speciální vybavení na cestu a jaký byl její přesný účel?
1: Přesný účel té cesty, jak už jsem řekl, plně prapůvodně to byla dovolená, pak se to vyvinulo v to, že budu natáčet s těmi kamarády, pak jsem začal trochu víc rešeršovat, začal jsem psát e-maily různým organizacím a jednotlivcům, kteří mě jako zajímali, ale rešeršoval jsem strašně narychlo, až neprofesionálně se dá vlastně říct, protože jsem jako dělal na projektech, za kterých dostávám normálně zaplaceno, nebo prostě pro klienty, u kterých dostávám zaplaceno. Takže třeba v 9 jsem skončil s prací, protože já jsem OSVČ, takže já neznám jako normální pracovní dobu. A okolo 10 se snažím chodit spát, takže vždycky před spaním jsem ještě jako googlil a zneužíval AIčko a tak dále. A různě jsem jako sepisoval, takže ta rešerše nebyla ideální. Původně to mělo být o tom výletu, s tím, že jakoby to poznávání je souběžná paralelní linka. Ve výsledku vlastně jako se nedá říct, co z toho vyleze, protože máme asi jako 100 hodin záznamu, ať už zvukovýho, nebo audiovizuálního, anebo obrazovýho. Takže to bude takové hodně, dejme tomu punkové, jestli tak můžu říct. A vlastně furt tam budou ty souběžné linky v tom výsledním jako audiovizuálním díle, které z toho vzniká, nejspíš vznikne, doufám, že vznikne, doufám, že se k tomu dokopu aspoň to nějak začít pořádně dělat.
0: Takže teď vlastně pořád ještě zpracováváte, ještě asi dlouho zpracovat budete ty materiály.
1: Je to tak.
0: Tak začněme tou cestou. Kde vaše cesta začala?
2: Naše cesta začala už v Brně, odkud jsme měli v plánu se autobusem dostat do Gdaňsku, odkud jsme měli let přímo do Tremze. Večer jsme přiletěli a náš plán v podstatě hnedka po příletu byl najít si co nejrychleji ubytování, něco, kde můžeme přespat. Celé ubytování každou noc pro nás bylo velmi improvizační. Dopředu jsme měli domluvené nějaké známé, třeba Čechy, kteří žijí v Norsku. Takže pár nocí jsme měli to pohodlí, že jsme mohli teda spát na posteli pod peřinou. ale většinu času jsme spali v autě, které jsme si teda půjčili hnedka první den po příletu do Tromsø.
0: Takže jsme se dostali do norského Tromsø. Co bylo tam hlavním bodem, takovým stěžejním bodem vašeho programu, vaší cesty?
1: No tak já jsem měl jako doby v plánu pro případ našeho nově vznikajícího dokumentu, nebo spíš takové jako spíš road movie bych možná řekl, dostat nějaké jako vstupní informace vůbec jako kdyby k tomu regionu. Tehda jsem ještě říkal velmi pyšně Laponska. Takže jsme zamířili na místní univerzitu. Zajímala mě ekologie a zajímala mě právě Sámové. A ujala se nás, já myslím, že doktorka, nejsem si teď ano, s titulem, Dorothe Erik, vlastně z institutu QUAD, který se zabývá ekologickými změnami v Arktidě. Takže od ní jsme dostali vlastně tu biologicko-ekologickou nalejvárnu, řekněmeš. Společně ještě od Leifa Einara Steverna, to je vlastně asistent v tom institutu QUAD. A další odborník, který s námi konzultoval, tak byla, nebo respektive rozhovoroval, byla Ingrid Somerset, která je archeoložkou v Tromské univerzitě a ta nám vlastně vykládala o tradicích. Měli tam zrovna výstavu tradičních oděvů, různých tradičních výrobků. A ta nám vlastně dala druhou část té nalejvárny, kterou jsme jako potřebovali k tomu regionu. Ale postupem na celé cestě jsme zjistili vlastně, že to bylo málo, že jsme absolutně nepřipravení na to, co nás tam ve výsledku čeká.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma a tím dnešním tématem je putování na sever za národem Sámů.
1: Vlastně naše cesta byla, nebo itinerář naší cesty byl sestaven tak, aby, já jsem to tak jako víceméně plánoval, vzhledem k tomu, že jsem viděl, že nemůžu udělat kvalitní rešerše, že my budeme průvodci toho dokumentu, tý road movie, kteří mají omezené znalosti a získávají a zjišťují po cestě, ale zároveň jsem tomu chtěl dát nějaký narrativní oblouk, typu dva naivní maloměšťáci jedou prostě na výlet, buržoázní prostě, kteří si můžou dovolit prostě, protože jsou privilegovaní bílí evropští mužové, nebo tak něco prostě v vozovkách. A pak se to začne zvrhávat a začnou vlastně zjišťovat, že nic není tak jednoduchý, jak to vypadá. Takže my jsme chtěli jít první na Lofoty, což je velmi fotogenický, instagramový, nádherný. A chtěli jsme prostě jakoby z tohohle instagramového nádherna jít do té relativně krutý reality. Ale ta krutá realita v uvozovkách byla ještě krutější, než já jsem vlastně jakoby předpokládal pro nějakou dramaturgii toho vzniku všího díla. Takže tak, no. Takže první zastávka byly Lofoty, které jsou fakt jako hezký, krásný.
0: Žijí tam Sámové?
1: Měli by tam žít vlastně v celém tom regionu toho Sápmi, nebo jak se říká u nás Laponska. Ale člověk je nepozná jen tak prostě. Pokud se vyloženě nezeptá, nebo pokud nejsou ve svých tradičních oděvech, co bývají třeba na nějakých svatby nebo pohřby. Lofoty jsou vlastně ostrovy, to jsou ostroví norský, který je fakt, jak už jsem říkal, fotogenický, jsou tam obří, fakt jako obří hory, které vyrůstají přímo z moře, fjordy. Malé roztopené vesničky s dřevěnýma kostelíkama, jo, je to fakt jako hodně pěkný. Smrdí to tam všude, jak plesnivý ponožky, to protože tam všude sušijou ryby.
2: K tomu, jo, smrad naprosto příšerný, jakože to jsem nikdy nezažil, že pár konstrukcí, kde se suší ryby, dokáže zasmradit v podstatě celý jeden ostrov. Byla to první věc, které jsme si všimli.
1: Což s tím vlastně ještě souvisí se Sámama, a to je to, že vlastně v tradičních způsobech obživy je buď to pastevství sobů, ale i vlastně rybaření. Takže vlastně Sámové, který obývali nebo i obývají Lofoty, tak dost často bývají i rybáři.
0: Když už jsme u toho, kolik tedy asi procent Sámů žije tímto starým způsobem života? To znamená pastevectvím nebo rybařením?
1: U toho pastevectví vím, že to je asi 10%. U toho rybaření si nejsem jistý a taky si nejsem jistý, jestli se náhodou ty dvě množiny nepřekrývají. Ale u toho pastevectví vím, že to nás zajímalo víc, protože v uvozovkách je to víc atraktivní, ačkoliv jsme se snažili potom nejít po té atraktivitě, tak to je těch cca 10%.
2: V Narviku se nachází velmi důležitá část celého transportu v podstatě kovových rud této společnosti. A my jsme měli v zájmu si natočit nějaké části těchto fabrik. Vůbec jsme neměli jsme pocit, že děláme něco nelegálního. Zkrátka jsme tam přijeli s kamerama, natočíme si pár budov, ideálně nějaké rozhovory s lidmi. No a kolem jedné z těch budov byla obehnaná plotem. Ten plot tam končil, evidentně šel jednoduše obejít, no a tak nás dva zrovna nenapadlo nic lepšího, než ten plot na tu chvilku obejít. Chvilku jsme tam nahrávali nějaké záznamy, pak jsme zase...
1: Chvilku jsme tam mluvili rusky ještě, abych řekl pravdu.
2: Ano, kolega měl na sobě celou dobu ušanku a mluvil rusky, což samozřejmě bylo velmi, velmi inteligentní a neprovokativní především. A pak jsme tam odsud odešli, míru milovně, nic jsme nepoškodili, nic jsme nepřelizali, neoblejzali. Šli jsme dál a měli jsme v úmyslu získat další záběry a najednou se za náma rozhoukala policejní dodávka. My jsme si říkali, to přece nemůže být kvůli nám, když jsme nic neudělali. No a ona najednou zastavila kolem nás, vyběhli z ní asi dva nebo tři ozbrojenci, běželi za náma a že vy jste tady lezli na nějaké soukromé pozemky, my jsme dostali informaci. No skončilo to tak, že nás naložili do policejní dodávky, vezli nás teda zpátky na to údajněné místo činu, abychom podali vysvětlení. Ve výsledku všechno dopadlo dobře. Zdrželo nás to asi půl hodiny, kdy jsme teda museli vysvětlovat jak zaměstnancům LKAB, tak policajtům, že nejsme ruští špioni a že nemáme žádné nekalé úmysly, že jsme jenom prostě dva trubové, který tam natáčí dokument. Celkově to byla velmi zábavná příhoda. Následky to naštěstí opakovaně teda zase žádné nemělo.

0: Potom, co jsme opustili krásné, úžasné Lofoty, kde jsme měli máme spoustu hezkých záběrů z dronu, udělali jsme tam pár trapasů, ale jinak jako všechno v pohodě. Ještě důležité říct, že když jsme byli na těch Lofotech, tak my jsme volali s tím Joelem Alkvistem z švédské národní firmy LKAB, která v Kiruně, to je švédské město, těží. Ale my jsme s ním volali už, když jsme byli na těch Lofotech, protože my jsme v Kiruně měli být až o víkendu a jako správný člověk v korporátu, on o víkendu nepracuje. Ti horníci, ti můžou pracovat o víkendu, a i v neděli, ale on nepracoval o víkendu. To vlastně nás zajímalo, protože jakoby při mých zběžných rešerších jsem se dostal k tomu, že je to zajímavý, že město Kiruna se přesouvá a že vlastně těžba je velkým tématem na severu, protože jsou tam hodně moc nerostného bohatství. A po něm jsme chtěli, jestli by nám nezajistil někoho, kdo by nás provedl potom dole, až dorazíme do té Kiruny, anebo v Narviku v přístavu, protože ten taky patří ten LKAB, té švédské firmě, i když je to v Norsku. A odtud vlastně železnou rudu, který v Kiruně těží, rozváží do Evropy. A ono se, myslím, říká, nebo jsou odhady, že až 18% evropské poptávky po vzácných kovech by mohlo právě to těžení okolo té Kiruny právě uspokojit. A to se vlastně z Narviku pouští lodí, protože tam to moře je ovlivněné Golfským proudem. Takže nezamrzá a je tam jako relativně teplo, takže vlastně nejjednodušší je dostat z Kiruny do Narviku tu rudu po železnici a odsud vlastně lodí.
1: Vy jste vlastně jeli opačně z Narviku do Kiruny.
0: Jo, v podstatě. Ruda jela ven a my jsme jeli
2: zpátky. Tedy účel toho telefonátu s panem Joelem ze společnosti LKAB byl takový, že jsme zaprvé chtěli přijet ohlášení, aspoň částečně, do Kiruny. A ten primární důvod, proč jsme vůbec do Kiruny měli namířeno, byl ten, že v podstatě celé to město je vystavěno kolem gigantického dolu na železnou rudu. Momentálně tam vzniká i další na měděnou rudu. A momentálně se zhruba 2/3 toho města přesouvají, protože pod ním bylo nalezeno masivní ložisko železné rudy. A nás velmi zajímal právě dopad na obyvatele města, zajímal nás velmi dopad už jen samotné existence toho dolu na migrační trasy sobů a celkově vliv na klimatickou změnu, který je absolutně nezanedbatelný, velmi výrazný. Mluvili jsme s několika obyvateli, s několika sámy, kteří ani v Kiruně nežijí a bylo na nich vidět, jak hluboce se jich to dotýká. Takže to byl v podstatě účel naší návštěvy Kiruny a abychom měli nějaké informace i předtím, než tam vůbec dojedeme, tak Štěpán domluvil telefonát právě s panem Joelem, který nám k tomu dal veškeré informace, které jsme předtím chtěli mít.
0: My jsme sami hledali, řekněme si to popravdě, ale byli jsme ještě v nějaký až romantizovaný představě, že je poznáme prostě. Že prostě je tam poznáme, že tam uvidíme, jak jedou na sobech, nebo já nevím, co jsme si mysleli. Bavili jsme se tam s místníma katolíkama, kterých je ve Švédsku třeba asi tuším 2%, protože tam jsou převážně protestanti. A ty říkali, že nepoznáme prostě, že jsou to lidi jako každý jiný. A že rádi jezdí rybařit, že možná nejdeme jako, že si vždycky postaví takovou chatku přenosnou na jezeře, vyvrtají díru, rybaří. No a my jsme našli nějaký jezero, co bylo poblíž, že jdem hledat teda ty sámy a zeptat se jich, co si myslí, protože to těžení je velký téma, protože to kříží migrační trasy sobů, třeba mezi letníma a zimníma pastvinama. Dojeli jsme k jezeru, vidíme tam nějakou jako část, že by šlo přejet, a protože jsme se moc nerozmysleli, tak pár sekund a byli jsme najednou s autem na jezeře na začátku března, jo, takže malo jsme umřeli, ale z téhle krásné eskapády jsme se dostali. A smíření s tím, že tady prostě sami nenajdeme, jsme se vydali směr Kautokeino, což je vlastně něco jako kulturní vůbec, jako střed samské kultury v celé Fenoskandinávii, což je vlastně Finnmark, což je vlastně jakoby nejsevernější část toho Norska, tak tam vlastně se nachází to Kautokeino, kde vlastně putujou sami různě napříč i těmi státy vlastně. Sem třeba i do školy, kde je vysoká škola, je tam střední škola. Zaměřená hodně na samské tradiční, jak řemesla, tak vlastně třeba i to pastevectví.
3: Mm-hmm. Dočetl jsem se, že ve všech těch třech zemích, to znamená Norsko, Švédsko, Finsko, mají sámové svůj vlastní parlament. Ne vždycky rozhoduje o tom též, ve Finsku je to v zásadě kultura a jazyk, k čemu se může vyjadřovat, ale ty parlamenty ve Švédsku a Norsku mají právo se vyjádřit i k těmto ekologickým věcem. A tak se chci zeptat, jestli vůbec mají nástroje, anebo jestli vybojovávají, aby se aspoň ty nejhorší lumpárny v tomto slova smyslu eliminovaly.
0: Je pravda, že kdyby ta moc těch samedigy, což jsou ty sámské parlamenty, jak se jim říká, je omezená, v Norsku je asi ale nejsilnější, i když dost často se v uvozovkách ignoruje, nebo se podnikají dost často nelegální kroky, třeba se postaví větrné elektrárny tam, kde to sami třeba sámové nechtěli, pravděpodobně ani chtít nebudou, protože vlastně ty větrníky, jestli se to tak nazývá, straší ty soby, oni se toho bojí, vrhá to nepřirozený stín, je to velký, hučí to, soby se toho bojí, takže vlastně proti tomu jako dost brojí. Ty parlamenty dost často, jako, jak bylo řečeno, jak v tom Finsku se zabývají tím jazykem a tou kulturou, tak to je vlastně v tom Norsku bylo někdy na začátku vlastně nějaký boj sámů o nějakou soběstačnost a o nějakou autonomii, taky důležité téma, protože tam byly násilně předchozí generace ponoršňovány a vlastně dlouho nemohli ani studovat sámskými jazyce ve škole.
1: Teď už ve svém jazyce mohou ve všech těch zemích studovat?
2: Pořád je to velmi výjimečné. V Kautokeinu, což je jedno z měst, které jsme také navštívili, to je tedy považováno za kulturní centrum Sámy, a je tam v podstatě jediná univerzita, široko daleko, která oficiálně vyučuje studenty na vysokoškolské úrovni v jejich jazyce, přímo v sámském jazyce. Mě to překvapilo hnedka z několika důvodů, protože samotný jazyk Sámy má velké množství dialektů. Člověk, pokud se chce dostat na tuto univerzitu, tak i přesto, že je to teda umožňováno,

0: pochopit a nějakým způsobem přenést validní a důležité informace zpět domů, ale komplexita veškerých těchto problémů je něco, co dva, řekněme, amatérští filmaři nemohou za tu dobu obsáhnout. Tuplem, když k tomu teda ještě přidám fakt, že čím více se člověk pohybuje k severu, tak tím je tam sice vyšší koncentrace sámů, ale tím menší je ochota sámů se s námi bavit, nebo bavit se s cizinci, kteří dorazí a v podstatě se prezentují tím, že se chtějí dozvědět něco o nich.
1: Je to nedůvěra.
0: Je to nedůvěra, je to možná nějaký strach o exotizaci. Mají spoustu negativních zkušeností, o které se s námi podělili. Rozhodně nejsme první a pravděpodobně ani poslední dokumentaristé, kteří do této oblasti jeli a snažili se opravdu získat reálný vhled do reality. A doufali jsme, že když tady s tou myšlenkou tam dorazíme a tady s tou myšlenkou je konfrontujeme, že třeba budou rádi za možnost nějakého hlasu, který jim budeme dávat. Bylo to naprosto naopak. Oni nemají potřebu, aby je slyšel celý svět. Oni mají potřebu, aby celý svět vnímal je jako plnohodnotné obyvatele a je jakožto normální členy společnosti, kteří mají zkrátka jenom své tradice, kterých se drží. A když přijede někdo prostě s kamerama, s mikrofonama a začne z nich tahat, jakože, tak nám ukažte ty soby, ukažte nám, jak se pasou a jaký bylinky pojídají a vlastně nějaké rituály podnikáte, nebo něco, tak to vás absolutně, když nedostanete rovnou potlamně, tak minimálně se s vámi budou bavit rozhodně méně, než jsme my čekali.

0: V našem pořadu, který posloucháte na Radiu Proglas, se bavíme se Štěpánem Chalupou a Filipem Karlíčkem o jejich cestě za národem Sámů.
1: Primární problém, který jsme konfrontovali v Kiruně, byla teda těžařská aktivita, která nezanedbatelným způsobem zasahuje do migračních stezek a celkově do životního prostředí. A i kdybych pominul ten fakt, jak extrémně náročné a vyčerpávající musí být stěhování většiny nebo velké části města pro veškeré obyvatele, pro lidi, kteří v podstatě mají tam domy, ve kterých celé generace jejich rodin žili a mají k tomu emoční závazky, tak teďka v podstatě jen protože tam někdo pod nima našel hroudu, kterou chce, přesouvá je pryč, aniž by oni na to měli nějaký výrazný vliv. A druhá stránka teda jsou větrné elektrárny, které jsou velmi paradoxní v tomto území, protože vláda na jednu stranu chce obnovitelnou energii zavřít pusy Sámům a ostatním lidem, kteří jsou silnými hlasy proti těžení a proti získávání energie způsoby, se kterými nesouhlasí. Zároveň to narušuje migrační stezky stejným, ne-li horším způsobem, než těžařská aktivita v této oblasti.
2: Ten film, který jsme natáčeli, byl hodně o hranicích, různých hranicích, i vlastně jako kdyby nějakých vnitřních světů, i nějakých prostě sdílených světů, i kulturních. A tohle byla vlastně jako první fyzická hranice, kterou my jsme nemohli a vlastně ani nechtěli překročit, protože myslím, že tam byly nápisy azbukou, že jsou tam miny. A vlastně to pro nás byla jako tematická linka. A zároveň s tím souvisí finský odborník z iniciativy Snow Change, která se zabývá právě Sámů a ekologickými aktivitami, Teru Mustonen. Ten vlastně nám vysvětlovali, jak vlastně v dnešní době funguje ta finsko-ruská nebo norsko-finská vlastně hranice z hlediska jakoby Sámů, protože někteří žijí na poloostrově Kola. A řekl nám, asi je to možná jenom oficiální stanovisko, možná ne, že vlastně nemají informace o Sámech, co jsou v Rusku. I když tam byly nějaké eskapády dřív, že třeba údajně třeba Sobové přešli prostě přes ruskou hranici, Rusko soudí Norsko nebo Finsko, teď už nevím, z kterých z těch států, že jim tam spásali nějaký vzácný lišejník. Ale prostě najednou jsme narazili na nějakou hranici, která prostě aj ten národ těch Sámů limituje. A nejenom prostě nás jako Evropané, který prostě nemůžou jen tak jednoduše někam přejet.
3: Jak ta hranice vypadá?
2: To nebyla úplně ta specializovaná v uvozovkách přechodová hranice, která je, myslím, tuším v Norsku. Ale bylo to hraniční pásmo, myslím, že se tomu říká.
1: No to začátek po hraniční
3: mezi Finskem a Ruskem.
2: Mezi Finskem a Ruskem, vlastně. A byl tam plot, brána, že je to pod dohledem, nápis asi v 10 jazycích a pak obmotaný stromy prostě páskou žlutou.
3: Takže rozumím prostě tomu dobře, že co se týká těch třech států, Švédsko, Norsko, Finsko, tak tam vlastně lze i přes ty větrné elektrárny do jisté míry stále těch 10% Sámů pořád ještě ty hranice přecházejí a jdou za těmi svými stády, jak spásají tu pastvu, ale když narazejí na tu ruskou hranici, tak prostě se musí vrátit, protože dál to nejde.
2: Oficiálně, jo. Neoficiálně jsme neslyšeli nic, ale předpokládáme, že se tam něco takového stát může, jak už jsem říkal, že se stalo třeba.
1: Doktor Teru Mustonen se zmiňoval o kočovných kmenech, kteří možná mohou mít možnost nějakým způsobem překročit i ruskou hranici, ale momentálně se to děje naprosto minimálně a hlavně jsme především neměli žádnou možnost mluvit s nikým, kdo by něco takového absolvoval. A pro ně jsou občas problémové už jen hranice mezi Norskem, Finskem a Švédskem, protože oni byli zvyklí na způsob svého života mnohem dříve před vznikem těchto hranic a už jenom v podstatě regulace na základě přechodu hranic mezi těmito zeměmi, které jsou k sobě přátelské, jsou pro ně komplikacemi.
0: Vy jste teď říkali, že jste měli i dron s sebou. Narazili jste na nějaké problémy při jeho používání?
1: Ještě předtím, než jsme vůbec měli možnost použít ten dron, tak jsme narazili na problém a to ten, který určuje, že v podstatě v celé Skandinávii je zakázáno létat z drony, pokud nemáte zvláštní povolení. My jsme tedy zvláštní povolení si scháněli, ale nakonec nám bylo úplně k ničemu, protože přímo v tom termínu, kdy my jsme to naše dobrodružství podnikali, v celé oblasti probíhalo cvičení na to. A právě kvůli tomuto cvičení jsme měli minimálně jeden vážný problém s dronem, ten nastal v Norsku na Lofotech, kdy jsme byli konfrontováni s tím, že není možné tam letat s dronem. Za druhé jsme byli velmi blízko letiště, což jsme v tu chvíli ani nevěděli. A hrozili nám 10 000 pokutou v jejich norských korunách, takže pro nás by to bylo 25 000 a vykázání ze země. Naštěstí člověk, který nám tady s tím hrozil, byl jenom starostlivý občan, který nás varoval před tím, že to teďka se tady hodně kontroluje, až se na to dáme pozor. Takže to bylo další naše velké štěstí, že v podstatě člověk, který nám s tím konfrontoval, tak byl přátelský. Ale každou chvilku jsme řešili, když jsme chtěli vytáhnout dron, že riskujeme velké problémy. Ano.
2: Když jsme u toho takto zvláštní povolení, tak se mu říká pilotní průkaz. A tam oni mají, každá země Evropské unie vlastně skoro svoji vlastní aplikaci, kde se třeba dost často i žádá o to, jestli tady můžu lítat nebo nemůžu lítat. Mají tam zakázané oblasti, dost často jsou kolem letišť a třeba v přírodních rezervacích a tak různě. V Norsku to bylo hodně zpřísněné, bylo tam hodně jakoby lokací, bylo to celý červený, bylo tam hodně lokací, že bacha, pozor, tady se může něco ve vzduchu dít, ale nebylo to vyloženě zakázané, pokud se na nějakém místě dělo zrovna vojenské cvičení, tak to bylo vyznačené a bylo prostě zákaz vůbec jako vzletu. Smůlu mají ruští občané, kteří jsou, nehledě na to, jaký typy ruských občanů to jsou, tak mají úplně zakázanou v Norsku lítat s dronem. Jo, i kdyby prostě byli proti válce, i kdyby třikrát se pokusili o atentát na Putina, tak i tak prostě nemůžou tam lítat s dronem, no, za žádných okolností.
0: A když jste byli ve Finsku a blížili jste se k ruské hranici, tam jste dron také používali?
2: Tam jsme se to tak trochu báli používat, ten dron. Měli jsme z toho respekt, protože jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že občas tak něco vyletí z Ruska do jiného vzdušného prostoru, tak aby tam nevyletělo něco na náš dron, který byl asi týden koupený, takže tam jsme to radši neriskovali.

0: mají Sámové pocit, že musí za svůj jazyk bojovat nějakým způsobem, jako třeba některé jiné menšiny v Evropě a ve světě?
1: Někteří rozhodně mají pocit, že je na čase udělat zásadní změny, ale celá mentalita těchto severských národů není tak aktivistická, jak by v této situaci bylo potřeba. Pro ně v podstatě stačí, když svým blízkým přátelům nebo sousedům řeknou o tom, podívej, já si myslím, že tato situace je opravdu špatná a mělo by se s námi zacházet lépe, ale tady na této úrovni to většinou končí. Dva přátelé si potvrdí své názory, ale že by se domluvili na tom, že vezmou transparenty a vyjdou do ulic, tak daleko to tam v podstatě nikdy nezachází, už jen kvůli jejich teda národní mentalitě.
0: Takže ta situace se příliš dopředu asi nehýbe.
1: Samozřejmě jsou tam pohyby správným směrem, to jsme se i velmi důležité informace dozvěděli od pana doktora Mustonena, který právě iniciativu Snow Change s ní spolupracuje a říkal nám o změnách, které probíhají především třeba co se týče rybolovu, regulace jednotlivých živočichů, tak, aby potravní řetězec fungoval tak, jak je udržitelné pro nejdůležitější živočichy v této oblasti a v tundře. Nicméně, jak říkám, aktivistický boj ve slova smyslu, jak ho chápu já, tam neprobíhá. Probíhá tam velmi klidná, racionální diskuze.
2: Respektive probíhají tam protesty i mladých aktivistů dost často, ale my jsme žádný nezažili. Byl jeden v Tremze, ale my jsme tam v tu chvíli nebyli. Dost často se jedná o věci okolo rybolovu, odpadů, co se týče v moři a právě tady těchto migračních tras. Není to, že by jako mlčeli, drželi hubu a krok, ale je to prostě jako v každé jiné společnosti.
3: Ti starší, ti si to sdělí na sousedské úrovni, zatímco ty mladší jsou aspoň trošku radikálnější.
2: Protože ti starší vlastně zažili ještě tu generaci, tomu se myslím říká ztracená generace, kdy vlastně oni byli třeba ponorčováni a stydí se za to, že jsou Sámové. A ti dost často i statisticky víc, jako by třeba podlehají návykovým látkám, jo, depresím a sebevraždám, protože vlastně se snažili z nich vymlátit tu jejich národnost. Zatímco ty mladí jsou si toho víc vědomí.
0: Více aktivní, ti mladí. Náš pořad se chýlí ke konci a proto bych rád, kdybychom tuto vaši cestu mohli nějakým způsobem shrnout, ať už technicky, tak i pocitově. Technicky, kolik jste najeli kilometrů, jak dlouho cesta trvala a pocitově, co vám cesta dala?
1: Ano, tak já začnu teda u té trasy samotné. Auto jsme měli půjčené 10 dní, pokud si to...
2: Myslím si, že jo.
1: Ano, 10 dní. Za tuto dobu jsme zvládli ujet bezmála 3,5 tisíce kilometrů napříč teda Finskem, Norskem a Švédskem. Nejvzdálenější místo od civilizace, v podstatě bych to nazval, kam jsme se dostali, tak byl Nordkap, což je autem nejseverněji položený dosažitelný bod penínské Evropy, což pro nás bylo symbolické ukončení. Potom nás teda ještě čekala dlouhá cesta do Tremze, tak abychom chtěli vrátit auto. A aspoň můj pohled byl takový, že tam přijedeme jako dva zelenáči, kteří znají letáky, znají fotogenickou stránku a na začátku teda dostanou nějakou hlavní nalejvárnu a potom postupně odkrývají vrstvy reality a zjišťují, jaké problémy tam jsou. A k čemu jsme teda došli konkrétně my, že ty problémy jsou daleko nad naše hlavy a že to v podstatě jsou problémy, které my nejenže je nemáme jak vyřešit, ale že máme jen velmi omezené možnosti, jak přispět k nějakému řešení.
2: A jak je pochopit možná.
1: A jak je pochopit také. Ono, člověk si řekne, že když takovouhle cestu už podniká a narazí tam na tolik problémů, takže by se třeba místním obyvatelům mohlo líbit to, že my o těch problémech dáváme vědět široké veřejnosti. Ale nesetkali jsme se tady v tom směru s přijetím, protože oni nechtějí zájem veřejnosti, nechtějí, aby vědělo se o tom, že oni tam mají nějaké migrační trasy. Oni chtějí jenom svá základní lidská práva. Chtějí jenom možnosti stejné, jako mají jejich kolonizátoři, když to řeknu takhle silně.
2: Jak nám to řekla učitelka pastevectví ještě v Kautokeinu, velice jednoduše a stručně, my zkrátka chceme být jen tím, kým jsme.
0: Tak to je, si myslím, pěkný závěr našeho pořadu. Mně nezbývá, než vám poděkovat za váš čas a za nesmírně poutavé vyprávění. Díky moc.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Končí pořad Na stole je téma ze studia Hradec Králové. Věnovali jsme ho poznávání severského národa Sámů v zemích Norska, Švédska a Finska. Hosty ve studiu byli cestovatelé Štěpán Chalupa a Filip Karlíček a etnografickou vsuvkou nám národ Sámů přiblížil Tomáš Koloc. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Andělé, boží spolupracovníci. V písmu vystupuje Bůh v zástupu andělů, jak čteme v 7. kapitole knihy Daniel. Proto i slovo boží, když se vtělilo, přivedlo podle Origena s sebou na zemi anděli, kteří ho všude doprovázejí. Křesťanské umění zobrazuje Krista jako krále andělů. Zdůrazňuje se tím proti Ariánům, že je pravý Bůh. Protože Kristus zůstává s námi v Eucharistii, mluví otcové, jako například svatý Jan Zlatoústý, o andělské službě při liturgii u oltáře. Jméno anděl je z řeckého angelos. Znamená totéž, co hebrejské malak, to je posel, boží vyslanec. Podle mluvy písma Bůh zřídka jedná sám. Posílá anděla, aby něco oznámil, poručil, aby potrestal a odměnil. Andělé tedy vystupují jako spolupracovníci boží prozřetelnosti ve světě, v církvi, v národech. Mají zvláštní poslání i k jednotlivým osobám. Hermas přirovnává církev k věži. Svatý Michael přitom odráží ty, kdo by rušili její stavbu. Otcové často mluví o andělech národů a měst. Svatý Řehoř Naziánský krásně oslovuje anděly města Cařihradu v homílii na rozloučenou s hlavním městem, když opouští biskupský stolec. Blahoslavený Petr Fábr se modlíval k andělům strážným místa, do kterého přicházel. Jedno z prvních svědectví víry o andělu strážném jednotlivce čteme u svatého Bazila. Světec píše, při každém věřícím stojí anděl, který ho vede životem jako vychovatel a jako pastýř. Nebude to popírat, kdo si vzpomene na slova Pána, který řekl, varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám, jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Někteří, jako například Hermas, Origenes, Maldonatus, mluví o dvojím duchu. Každého člověka provází anděl spravedlnosti, který ho chrání, a anděl zloby, pokušitel, který ho svádí. Lidové obrázky strážného anděla mají na mysli především ochranu v nebezpečí těla. Proto se učí děti jako první modlitbičku k tomuto ochránci proti úrazům a nehodám. V životě svatých se čítává o zázračné ochraně. Tak například svatého Filipa Neriho zadrží anděl nad srázem. Otcové však myslí spíš na andělskou pomoc proti duchovním nepřátelům. Podle Origena zachycuje anděl střely zlých myšlenek, které by se jinak zaryly do srdce. Svatý Izidor Poustevník prý potěšil opata Mojžíše, pokoušeného nečistou myšlenkou, tím, že mu ukázal ze střechy celé vojsko zlých duchů, kteří na mnichy útočí, ale proti nim postavený šik andělů, kteří jejich šípy zneškodňují. V životopisech mučedníků se tu a tam vyskytuje zpráva, jak je andělé těší v utrpení. Dost často čteme o andělovi, který přináší svaté přijímání. Avšak nejpřípadnějším titulem, který andělu strážnému dávají, je vůdce na cestě. To se míní ve smyslu doslovném i přeneseném, to je na cestě života. O svatém Makariovi nebo o svatém Blažejovi, cařihradském mnichu, čteme, jak je anděl bezpečně vodil přes neschůdné hory a pustiny. Origenes myslí spíš na vedení duchovní. Anděl strážný nás učí boží moudrosti a vede nás blíž k Bohu. Tato funkce zvláště vyniká v hodině smrti. Na některých starých náhrobcích se uvádí datum smrti označením povolán anděli. dodnes známe slova liturgie do ráje provoďte ho andělé. Ve verši k obytování bývala řeč o praporečníku svatém Michaelovi, který má provést duši do svatého světla, vysvobodit ji ze chřtánu lva z hlubokého jezera. Jsou to obrazy z apokryfního spisu o svatém Josefovi ze 4. století. Středověká vidění, například svaté Lidviny, mluví o andělech, kteří hledají a přinášejí modlitby duším v očistci. Jako prostředníci mezi Bohem a lidmi vystupují andělé při modlitbě. Podle Origena se anděl strážný připojuje ke každé naší modlitbě. Čistí duchové, stále stojící u Božího trůnu a stále ochotní vyplnit vůli Boží, se snadno stali ideálem mnichů, kteří usilovali o stálou modlitbu. Na křesťanském východě se dodnes jmenuje řeholní stav andělským životem, to jest životem těch, kteří usilují žít podle ducha a ne podle těla.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Vítejte u nočního bdění na Proglasu. Dnes si představíme album Rivage švýcarsko-portugalského kytaristy Tiaga Almeidy, které vyšlo loni v říjnu. Slovo Rivage ve francouzštině znamená pobřeží nebo břehy. Název alba má obrazně odkazovat na hudebníkovu vlastní životní zkušenost. Almeida se narodil ve Švýcarsku v portugalské rodině a vyrůstal mezi dvěma kulturami, jazyky a způsoby vnímání světa. Na jedné straně tak v jeho životě stojí Portugalsko a Atlantik, na druhé Švýcarsko a Ženevské jezero. Právě toto neustálé pohybování mezi dvěma kulturními břehy se stalo hlavním inspiračním zdrojem alba, které posluchače zve na citlivou hudební cestu za tématy domova, identity a sounáležitosti. Jednotlivé skladby na sebe navazují a společně vyprávějí příběh o paměti, kořenech, migraci, setkávání kultur i hledání vlastního místa ve světě. Přestože je Almeida vzděláním klasický kytarista, jeho inspirace sahají mnohem dál. Vedle klasické hudby čerpá z portugalského fada, z jazzu i jihoamerických tradic, ale také z tvorby současných kapel, jako je například Radiohead. Tato otevřenost mu umožňuje rozšiřovat možnosti klasické kytary a vytvářet hudbu, která reaguje na současná témata, například migraci, kulturní identitu nebo kolektivní paměť. Z alba si teď poslechneme několik ukázek.

0: Poslouchali jsme švýcarsko-portugalského kytaristu Tiaga Almeidu z Alba Rivaž. Tímto noční bdění končí, jako vždy ho pro vás připravil Milan Tesař.
1: Když máš v životě splín a kafe chutná jako blín, podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou, co je černá jak blues. Tanči hračí mambo, ráno snídej gambo, život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hurikánu připadáš si znaven a star. Přes bahnitou půdu zní zpěv kněžek vůdu Marie Lavu. Superstar.

hřišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras. Podél řeky jdi na sever. Když si pozdě k ránu, v oku hurikánu, připadáš si znaven a star. Přes bahnitou půdu zní zpěv kněžek hůdů, Marie Lavu, superstar.

Na cestu se jí můžeš ptát, jen rozumíš-li řeči ptačí. Stírá slzy malým dětem, dlaně spálené má solí.

když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohan, zloděj, básník, král či kat.

Jestli však jen jednou z dálky zavolá na ni malé dítě, tak ti vrátí všechny dárky, ta dívka rychle opustí tě. Poletí spolu dál jako ptáci, dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť, jak pláč ti smáčí tvář.

V 1 hodinu ráno vás na Proglasu zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme 3 piano tria od Ludwiga van Beethovena. Uslyšíte piano trio číslo 5 D-dur opus 70, číslo 1 Ghost, piano trio číslo 9 B-dur, piano trio číslo 8 S-dur a piano trio číslo 10 S-dur opus 44. Všechny 4 skladby zahraje Garneri trio ve složení Ivan Klánský klavír, Čeněk Pavlík housle a Marek Jerý čelo.

Slyšeli jste 4 piano tria od Ludvíka van Beethovena. Skladby zahrálo Garneri trio ve složení Ivan Klánský klavír, Čeněk Pavlík housle a Marek Jerý violončelo. Následuje fuga C-moll od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahraje Zdeňka Kolářová a Martin Hršel na klavír.

Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste fugu C-moll od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahráli Zdeňka Kolářová a Martin Hršel na klavír.

Krásný den, milí posluchači. Naladili jste pořad Oktáva. Z brněnského koncertního studia při poslechu od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. Proglas podporuje hudební mládí a také dnešní živý koncert je jedním z plodů této krásné spolupráce. Letos jsme již po třetí byli mediálním partnerem Mezinárodní Heranovy violončelové soutěže a Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže pro mladé umělce do 16 let a také ústředního kola soutěže základních uměleckých škol v oboru komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, které se konalo ve Františkových lázních. Následující hodinu nás čeká koncert oceněných nejlepších českých účastníků. Připomínám, že dnešní koncert můžete sledovat i s obrazem na YouTube kanálu Rádia Proglas. V úvodu dnešního programu si vyslechneme dvě části ze slavného klavírního tria s podtitulem Dumky Antonína Dvořáka. Soubor, který nám je zahraje, získal první cenu ve své kategorii v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol ve Františkových lázních. Hraje v obsazení Tereza Holáňová housle, Veronika Hanáčková violončelo a Nela Truclová na klavír. Soubor je složen ze studentek soukromé základní umělecké školy Slovácko a základní umělecké školy Uherské Hradiště a pracuje pod pedagogickým vedením Davida Hrubého.